krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Život plyne dál.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tu další z našich folkových pohlazení, tedy pořad plný muziky a písniček, které jindy v jiném vysílání neuslyšíte. Prý pro menšinovost tohoto žánru, ale my o tom víme svoje. Protože se nám rozjela folková sezóna, tak samozřejmě dnes nebudou chybět pozvánky na některé festivaly, které nás teď v červnu nejbližší době čekají. A začneme náš pořad tradičním pohledem do kalendária folkových osobností. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, veliký hudební kouzelník, majitel nahrávacího studia V ve Zlíně, samozřejmě člen, a řeknu i duše AG Fleku, legendární zlínské kapely. Člověk, který je podepsán pod zvukem mnoha výjimečných alb a projektů na naší scéně, v našem žánru, nejen tam. Člověk, který stále má co říci a tvoří, například i teď se svým triem, vystupuje v komornější sestavě a stojí to za tam. Vřele doporučuji. Veliký mistr, kterého osobně nesmírně obdivuji. Ivo Viktorín. Gratulujeme a tady máme něco z jeho tvorby.

předpokládám, že není třeba představovat autorku a protagonistku této rozverné tramp country písně, i když to nebyla její normální poloha, běžná. Zuzana Navarová, samozřejmě. Písničku jsme si pustili hlavně proto, že si připomínáme narozeniny. Zuzana Navarová se narodila 18. června 1959. Moc nám na této scéně chybí, možná v souvislosti s tím nedávným jubilem jejího odchodu se trochu protrhl pytel se všemi těmi poctami, projekty Zuzaně Navarové, točí se alba. Mnozí muzikanti mladší generace zkouší zpívat písničky Zuzany Navarové, oprášit je. Je to dobře, i když samozřejmě ne vždycky se to setkává s pochopením, tak já jim moc fandím a myslím si, že Zuzana by jim taky fandila. Jde o to, že to ukazuje nadčasovost její tvorby a hlavně díky tomu nás pořád ještě jako neopouští úplně. A to je dobře, to je dobře.

Pohádky stále ještě voní. Stařičká žalmanovka, ve které mám mnoho vzpomínek, mnoho emocí ukryto na všechny ty krásné festivaly, kam jsem jezdil jako kluk, které mi zalezly pod kůži a které způsobily asi to, že se celý život věnuju folkové hudbě. Tu písničku jsem si pustil také proto, abych se trochu namotivoval. Příští víkend se totiž koná náš domácí vymazlený festival tradiční folkové chvojení ve Vysokém Chvojně u Holic v nádherném lesním arboretu, které pořádáme se skupinou Marien a hlavně vlastně agentura Supergram, náčelník toho festivalu Ivan Kurtev, který to celý vymyslel a který nás k tomu přizval. A já dělám dramaturgii a postupně tam všichni členové Marien nosí bedny, staví, vaří, trhají lístky, prodávají CDčka, prostě dělají všechno možné s partou báječných lidí říznutý tábornictvím. Je to hodně staromilský festival, ale přesně podle našeho gusta. Nejsem si zcela jistý, jestli jsou ještě nějaké lístky, možná se třeba na část programu pátečního dá ještě dostat. Jinak to bývá festival vlastně vyprodaný, protože ten areál není nafukovací. Dovolte mi, abych vás pozval. V pátek 19. června vlastně startuje folkové chvojení v 17 hodin úžasnou a mladou country kapelou, moderní country Lucien Hangover. Pokud neznáte, tak prosím vás, doplňte si vzdělání. Po nich zahrají ostravské Topinky, také velice pozoruhodná formace z Ostravy, hrající folk na pomezí šanzónu, bluegrassu, nové akustické hudby. Finále pátečního programu bude patřit ale legendám, známým osobnostem. Nejprve Slávek Janoušek se svou kapelou zahraje, zaspívá a utrousí aktuální moudra, protože toho on se nikdy nebojí. A pak od 20 hodin se bude slavit Žalmanovi 80. V minulém pořadu už jsme zmiňovali, že bohužel kvůli nemoci Romana Horkého jsou zrušeny všechny koncerty skupiny Kamelot. Držíme palce. Zkoušíme pro vás na pátek vymyslet ještě nějaké překvapení, ale Žalmanová 80. stojí na to tomu věnovat i větší prostor, takže to vypadá, že nám zahrají i v rozšířené sestavě, kterou měli speciálně pro program výročního koncertu v Lucerně. Tak, v sobotu 20. června pak startujeme v 11 hodin Hluboké nedorozumění. Pavlína Jíšová a její rodina, sestava Bohadlo, Nestor, portovní muziky Jirka Vondráček se svým novým triem. Na co se těším, tak určitě na jeho české obejváky, což je objev na poli bluegrassové hudby, a to nejen v našich zeměpisných šířkách, ale uspěli i v zahraničí teď. Oporou programu bývá devítka Manžele Brožovi, po nich něco nového z východu českého oblastního kola Porty, písničkářské duo Petra Žalmanova a Richard Rezek, a pak se moc těším třeba na melodický Fukanec z Nového Města nad Metují, nebo Dou na boso z Vysočiny, Trio veselých ženštin, básník Jan Žambok se svými Žambochy přijeli ze Vsetína, Samson se svou partou z Plzně, brněští cymbál klasici, Manželé Štruncovi samozřejmě se svým cymbálem, housličkami a pohlazením po duši. Finále sobotního program folkové chvění bude patřit přátelskému klání dvou stejně starých kapel, Epidemie a Marien. Dvou stejně starých, stejně souznějících kapel, Epidemie a Marien. Moc se na to těšíme, na společné zpívání. Folkové chvění 19. a 20. června ve Vysokém Chvojně u Holic. Srdečně zveme.

když ti odstřihnou šňůru a zastaví prout, je ti zima a ty se ztrácíš.

Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

dlama seká, když pod ní spočívá. Kousavá deka, ta na mě čeká.

0: deka, ta na mě čeká, osada spí a já se pod ní.
1: Kousavá deka, úžasné dílo, nádherná písnička z dílny Ivana Mládka, když tohle je původní verze z alba Mládek zpívá Svěráka a naopak, takže lze tušit, že pod ní není autorsky propsán jen Ivan Mládek, ale druhý genius naší kulturní scény, pan Zdeněk Svěrák. Prosím vás, úžasné spojení. Kousavá deka je fantastický, když to slyším, musím se tlemit, ať to slyším v jakékoliv verzi. Ale to byl asi účel, jsou to moc chytří a moc vtipní pánové. Kdybyste chtěli, prosím vás, Ivana Mládka a jeho band slyšet naživo, tak teď máte možnost, třeba 19. června zahrají na vítání léta na Slatiňanské plovárně od 20 hodin banjo band Ivana Mládka. Před nimi od 18 hodin Rozálie Havelková s kapelou Plovárna Slatiňany 19. června.

Standa Vobědaněk bohužel také patří k interpretům, které už nemáme možnost na festivalech slýchat naživo, nicméně možná se zaznamenali, že existuje Vobědaněk Tribute, v podstatě kapela hrající jeho písně velice dobře. To Alfik vede. Společné zpívání s nimi pak na festivalu nepochybně vytváří jako hezkou atmosféru, hezkou chvilku. Díky tomu jsem vlastně fanouškem těch revivalových kapel, pokud to má samozřejmě hlavu a patu a smysl a umí to zahrát. Vidím, že Vobědaněk Tribute se teď potkají třeba s Brontosaury Revival, což je také docela šikovná kapela, ale vedle nich samozřejmě fenomenální Jared, Jindra Kejak, Poslední šance Míry o šance, písničkář Monty, Goliben, David Kourek a Tereza Homolová, Rubina Vedlejší kolej a Flereti třeba akusticky. Prosím vás, to je velice zajímavý playlist krásného festivalu, který se jmenuje Hříšné folkové léto, koná se v Zámeckém parku v Oslavanech a to 26. června až 27. června tohoto roku. Tedy vemte v potaz, koukněte na internet, najděte si Hříšné folkové léto, Oslavany, Zámecký park. A teď pořádající skupina, která si říká Hřích.

A také Robert Křesťan, jeho písnička, kterou napsal s Ivo Viktorínem, Kouzelnice, má posloužit jako pozvánka na akci, tentokrát na akci velmi významnou a dokonce akci jubilující. Je to festival, který patří k základním oporám toho našeho žánru. V podstatě ten žánr definoval portovní hudba, je právě folková, country a tramská, převážně, i když se nebrání nějakým vlivům odinut, ale málo kdy se ujmou úplně zcela, publikum je specifické a to bude tou zelenou náturou. Porta slaví letos 60 let, je to neuvěřitelné. Lesní divadlo v Řevnicích proto bude letos nabité k prasknutí, a to nejen diváky, ale také účinkujícími, kteří budou vzpomínat. Je se zváno mnoho hostů, mnoho zajímavých kapel, které tam třeba už i dlouho nehrály, které třeba v minulosti uspěly. Už víme kde, tedy v Lesním divadle v Řevnicích. Musím říct, kdy? 26. června až 28. června. A teď se podíváme do programu, který je samozřejmě navíc prokládán soutěžícími letošního ročníku finalisty soutěže Porta, ale z těch jmen, které by vás mohly zlákat, je tady v podstatě celá plejáda současných hvězd tohoto žánru. Nezmaři, Robert Křesťan s Druhou trávou i s Trapery, Pavlína Jíšová, Spiritual Quartet, kterému budou hostovat Zdeňka a Jiří Tichotovi, Honza Nedvěd s Příbuznými, Přelet MS, Marie Tilšarová, Věra Martinová, Malina Brothers, Samson tam bude chybět, Madaleni s Petrem Bendem, Marko Čermák se Zelenáčem a přijde zazpomínat, Cupáci, Epidemie, Marien, Vojta Kyďák, Tomáško, také písničkáři, kteří prošli Portu a prorazili ve světě hudebního průmyslu, Xindl X, Tereza Balonová, také se přijdou zazpomínat na Portu. No tak nezbývá než zopakovat, že 60. narozeniny matičky Porty tohoto úžasného festivalu se budou slavit 26. až 28. června v Lesním divadle v Řevnicích. Thank you.

0: Více pozvánek se do dnešního vydání pořadu Folková polazení opravdu nevejde. Mějte se, přátelé, opatrujte se, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
2: Pěkný den všem.
1: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
2: Děkuji.
1: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
0: Humoriáda.

0: Vždycky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maršku, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano, už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční Amálku. Tak si chvilku počkám,
0: ano,
1: a těm budu číst určitě.
0: Myslíš,
1: nebo vyprávět.
0: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a
1: no
0: vyprávět,
1: tak,
0: že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco
1: animovaného.
0: Musím
1: říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
0: elektronických,
1: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterými jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho!

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensko.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I my vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Haló.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku, Standa Zemník, vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Pejuji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byli, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i
5: díky.
3: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Haló,
3: možná překvapen, že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A?
8: Přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnu to, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docilují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců. Tyto atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují. A tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Ne. Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: Tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, mi možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět. Jo.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
5: používám
3: na ten svůj nos.
5: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme pět v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuju telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Mm-hmm. Dobrý den, Vladimíre.
3: Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: Když pekařem mohl by být?
5: Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Mějte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Redková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak se ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to vede, už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 z Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma.

0: A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A velký kulový zmizel před očima diváku.
3: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
2: Ano.
3: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
2: No, tak pracuje.
3: Pár desítek let mladší.
2: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
3: Jo, vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
2: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako vizáž.
3: Ano,
2: třeba.
3: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
2: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
3: Ano, samozřejmě obecně.
2: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale tak jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
3: To říkal Miroslav Moravec. Ano, mnoho galonů whisky.
2: Ano, Jirka Bartoška taky.
3: Taky.
2: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec?
3: Teda
2: a máš
3: vůbec
2: nějakou audioteku nebo videoteku?
3: Nemám.
2: Nemám. Ani schovaný,
3: mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
2: chtěl jí bylo,
3: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubeň. Jako ty.
2: A teď ty jsi pořád hubená.
3: No, ale byla jsem daleko hubenější.
2: A daleko ne.
3: Jo.
2: Maruška Redková je náš host.
3: Už to nevyželíš.
2: Že jo.
3: Ne.
2: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
3: No, skvěle.
2: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme. Šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900. V humoriádě, koho byste rádi slyšeli? Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky
2: Marie Redková. Dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase po druhý. Pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No, ale
3: Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku, a srdečně zdravím paní Redkovou,
2: která
4: vás strašně ráda.
2: Děkuji, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
2: Děkuji.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
6: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
6: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
7: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel profesor Švandrlík vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
8: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
7: No, to by bylo dobře.
8: Já myslela, že jste z rozhlasu.
7: Ne, ne, my jsme právě z televize.
8: Pozor, ukážu se. Bacha, abyste se mi nebáli.
7: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi. já...
9: Tak co? Jak se ti líbím? Živáčku.
7: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
9: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
7: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Ano. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachnická?
9: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
7: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
2: No, něco? Ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
1: Na konstrukci,
2: správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali,
1: ale
2: jinak byly
1: tedy...
2: fix, ano,
1: jo,
2: na
1: jo.
2: Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno,
2: ale
1: mikrofony pořád stejné.
2: Mnohem později.
1: No to já vím. To už jste vlastně
2: mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a
2: prošlo.
1: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet a něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího, stále v Humoriádě. Vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám... Kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme... Budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu. Kdo volá, hlasuje?
4: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
5: Dobrý den.
4: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
5: Ano. Ano, je to
4: malinko
5: tak.
4: Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky v pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
4: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Je to tak, bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 taky nemala
6: čas. Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakýho Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. Podívej. Taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No, no, no. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No, no tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní budky ano, bez
7: já,
6: oken,
7: to stačí, já bych
6: popelnice.
7: Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy jedna. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A
6: já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No, jo,
6: no, no. Ale hochu, no. To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ano. Ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko líp.
6: No a co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha,
7: televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Stát městu Ústí nad Labem do několika let zdarma převede řadu u protipovodňových staveb na levém břehu. Od nádraží po krásné Březno. Radnice v Lovosicích připravuje prodej nových stavebních parcel v ulici Sadová. Postup vlády při změně financování médií veřejné služby není podle prezidenta Petra Pavla šťastný. Dnešek bude oblačný až zatažený, místy čekáme taky přehánky, teploty do 25 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Město Ústí nad Labem čeká převzetí části protipovodňových opatření na levé straně řeky. Prostřednictvím darovací smlouvy je na město převede stát. Jak řekl primátor Petr Nedvědický z hnutí ANO, povodí Labe bude muset před jejich předáním provést řadu oprav. V současné době se ve stejné části, kde je třeba napravit nedostatky, například v křižovatce Pětimostí, opravuje Benešův most. Vedení Lovosic spustilo příjem žádostí o koupi stavebních parcel v ulici Sadová. Celkem se jedná o 9 zasíťovaných pozemků, které mají sloužit pro výstavbu rodinných domů. Zájemci musí podle nezávislého starosty Vojtěcha Krejčího splnit několik podmínek.
2: Pozemky by měly opravdu sloužit k tomu, aby se v této lokalitě začalo s rychlou výstavbou rodinných domů. To znamená, že se jedná o podmínky s povinnostmi například do 3 let zahájit proces stavebního povolení, do 5 let mít zkolaudováno.
1: Další podrobnosti najdou zájemci o pozemky na stránkách města. Lidé se mohou hlásit do konce letošního srpna. Prezident Petr Pavel nevidí důvod pro změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu. Řekl to v úterý během návštěvy Vysočiny. Dosavadní systém rozhlasových a televizních poplatků podle Pavla funguje. Dodal, že neslyšel žádné zdůvodnění nebo analýzu, proč by bylo potřeba převést financování obou médií pod stát.
3: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit a aby platili všichni za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni, protože to, když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech, těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média.
1: Pavel taky zkritizoval přesun agent lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. Jde podle něj o mezirezortní problematiku, která potřebuje koordinaci. Jizersko-Ještěcko-Horský spolek začal s obnovou naučné stezky Padáky na Ještědu. Jde o kilometr dlouhou stezku náročným terénem, který překonává přes 200 výškových metrů. V posledních letech už byly dřevěné schody a povalové chodníky silně poškozené a některé informační tabule povalené a zničené. Podle ředitele městských lesů Liberec Jiřího Blimla se letos opraví dřevěné mostky a schody, obnova informačních tabulí je plánovaná až na příští rok. Naučná stezka začíná u Skokanského areálu a končí poblíž parkoviště Ještětka.
0: Počasí.
1: Bude oblačno, že zataženo, přehánky později odpoledne budou ustávat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25, na horách 17 až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Sraženou srnu čekejte řidiči na silnici u Podsedice na Litoměřicku, na silnici 265 u Varnsdorfu čekejte nehodu osobního vozu se zvěří, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, zprávy v pět od Jany Moravcové jste právě slyšeli. Připomínám, že dneska máme středu 17. června. A tak se můžeme společně za chvilku podívat do kalendáře s Petrem Jungmanem na zajímavá výročí. A potom se podíváme za bílinskou kyselkou, která stála u zrodu limonád. A budete se divit, třeba ve Švédsku ji míchají s plzeňským pivem. O tom si budeme povídat před půl šestou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Reddy Kirken.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Valdemar Matuška v 5 hodin a 11 minut. Pohled do kalendáře. Máme tu středu, 17. červen.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 17. června. Svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann. Dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
3: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
2: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
3: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
2: Další milník maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
4: Pán prezident, kam nás vedete?
2: Tak to reagoval Václav Havel.
5: Mně záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoliv upíral základní svobody a práva, které má.
2: Ještě před 5 lety stála a fungovala v obci Hlubině na Příbramsku poslední telefonní budka u nás. 17. června 2021 se slavnostní demontáží uzavřela éra veřejných telefonních automatů u nás, která odstartovala o 110 let dřív. Mobilní telefony pro ně byly příliš velkou konkurencí. Z budky v Hlubini se bez tak už 2 roky nevolalo. 2 roky. Ani jeden hovor. 1,80 má dneska jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Legendární Belgičan Cannibal Eddy Merckx. 46 má starší z tenisových sester Williamsových Venus. A já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever.

0: počasí.
1: 5 hodin a 16 minut, jaké máme počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty většinou okolo 12-13 stupňů Celsia, na radaru zatím žádné srážky. Jinak počítejte s tím, že dneska můžeme očekávat během dne oblačno až zataženo, objeví se i přehánky, i když spíš ojediněle a později odpoledne a večer budou ustávat. Nejvyšší denní teploty se pak dostanou na 22 až 25 stupňů.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Petr Muk, vám všem dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Bílinskou kyselku vám určitě nemusím představovat. Ona totiž dneska představila své muzeum v Bílině. Návštěvníky seznamuje s historií produkce místní minerálky i Zaječické hořské z nedalekých Zaječic u Bečova. Provoz nezastavilo ani vyhlášení insolvence na majitele společnosti BHMV, kam patří ředitelství a stáčin na Bílině a závod v Mariánských Lázních.
1: Velmi zajímavý jsou citrusové plody, které se přidají do bylinské kyselky. Tak vznikne vynikající, perlivý, sladký nápoj s ovocnou příchutí, s bikarbonátem. Všichni velmi dobře známe, říkáme mu limonády.
2: Manažer marketingu Karel Bašta nabízí ještě jeden, tentokrát severský recept na neobvyklé použití bylinské kyselky.
1: Plzeňské pivo smíchané s bylinskou kyselkou jedna ku jedné a přesně to splňuje to, co říkali Švédové. Plná kvalita plzeňského piva, ale mnohem jemnější chuť.
2: Kyselka pramení ve jmenem lesoparku na okraji Bíliny v hloubce téměř 200 metrů, upozorňuje ředitel výroby Zdeněk Nogol.
3: Specifický je u této minerální vody u bylinské kyselky to, že vlastně tu vodu nijak neupravujeme, nedosycujeme. Opravdu v té přírodní podobě s tím přírodním oxidem uhličitým ji můžete ochutnat.
2: Z pramene teče nerezovým potrubím do velkých nerezových nádrží ve Stáčírně.
4: Tady vlastně končí ten minerálkovod, kterým jsme hovořili z toho vrtu, je tu zhruba 100 000 litrů bylinské kyselky.
3: Současná kapacita toho zdroje je využívána, můj odhad je na nějakých 50-60%, takže určitě rezerva tady je. Jestli máte chuť a jestli jste chutnali tu vodu z toho pítka, můžeme ochutnat ještě tady ten minerálku.
5: Je to dobrý.
2: Je. A takhle je i chladná? To je i její teplota, nebo se chladí?
3: Ta voda ze zdroje je okolo 16,5 stupně.
2: Společnost je v insolvenci, nový majitel má být znám do konce června. Od října tu je krizový manažer Libor Duba.
6: Pokud se týká vlastně ekonomiky společnosti, tak ta společnost je po několika letech i v průběhu konkurzu a konečně v zisku.
2: Letošní novinkou je muzeum bílinské kyselky, které se věnuje její 350-leté historii. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu svůj.

Marta Kubišová zpívala na Českém rozhlasu Sever. Za 4 minuty už bude 17:30 a to znamená, že uslyšíte zprávy. V Liberci je ode dneška znovu průjezdná Vítězná ulice. I to si řekneme ve zprávách, které tu budou za chvilku s Janou Moravcovou.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministerstvo životního prostředí dnes veřejně projedná dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k projektu těžby lithia na Cínovci. Setkání začíná ve 3 hodiny odpoledne v Lidovém domě v Dubí Pozorce. V Liberci je ode dneška znovu průjezdná frekventovaná Vítězná ulice. Po 9 měsících skončila kompletní oprava úseku mezi muzeem a kasárnami, včetně osvětlení. Město za práce zaplatí 74,5 milionu korun. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Dnes ráno se sejde Bezpečnostní rada státu. Jedním z témat by měla být nová koncepce České armády do roku 2040. Za účasti boxerů a boxerek z 20 zemí odstartuje ve 2 hodiny odpoledne v Ústí nad Labem 4denní mezinárodní velká cena boxu. Té se zúčastní 14 českých reprezentantů. Během dne čekáme oblačno až zataženo, přehánky ojediněle, večeru by měly ustávat úplně, teploty do 25 a na horách do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Sraženou srnou na vozovce čekejte na silnici 1/15 poblíž Podsedic na Litoměřicku a s uzavírkou počítejte v Chomutově ve Školní ulici mezi křižovatkami ulic 28. října a Vršovců.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy s Janou Moravcovou jste slyšeli, tak tedy pěkné ráno i dnes. Máme tu středu 17. červen a kdo bude dnešním hostem po 13. hodině v pořadu Alex a host, si řekneme už za chvíli. Před 6. hodinou vytáhneme grily a naučíme se správně marinovat maso v Babských Radách s Jarkou Vykoupilovou. A teď už písničky, které nestárnou. Karel Gott nebo Lucie Vondráčková.

0: Pěkné ráno, za 5 minut bude 6:45 a my už vás pozveme k našemu odpolednímu vysílání. Po 13. hodině tu bude pořad Alex a host. A tentokrát bude tím hostem Alex Minářové herec Ivan Vyskočil. Uslyšíte třeba i to, jak oslavil své nedávné 80. narozeniny a jaký dárek si přál.
1: Já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? Já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic, já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný, a říkal, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to, já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju, čili Radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl.
0: Dnes po 13. hodině Alex Minářová a její host, herec Ivan Vyskočil.

0: 5:44, pojďme na počasí, jak bude?
1: Počasí.
0: Aktuální teploty většinou okolo 12 až 13 stupňů Celsia, na radaru zatím žádné srážky. A pojďme na předpověď, co čekáme během dneška: oblačno až zataženo, přechodně té oblačnosti může být méně, velmi ojedinělé přehánky a odpoledne a večer už budou srážky zcela jistě ustávat. Ovšem pozor, výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia. A to, že se bude oteplovat, to potvrzuje i předpověď na zítra, kdy bude skoro jasno až polojasno, během dne výjimečně až oblačno s nějakými těmi přeháňkami, ale pozor, můžeme dosáhnout na tropické teploty, nejvyšší teploty zítra 27 až 30 stupňů.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem se

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána.

0: Tak to byl Daniel Landa a já přeju dobré ráno. Za 10 minut bude 6 hodin. Tak co, o víkendu grilovali jste, ono to počasí na to moc nebylo, ale tenhle víkend 100% můžeme vyrazit na grill, vytáhnout naše grily ze sklepů, ale taky bychom se měli správně naučit marinovat maso. Jarka Vykoupilová a její babské rady nás to naučí právě teď.
1: Babské rady.
2: Marinování masa na grill zajistí výraznější chuť a zachování šťavnatosti. Základ kvalitní marinády je tuk. Tím bývá nejčastěji rostlinný olej, který pomáhá rozpouštět aromatické látky z koření a přenášet je do masa. Důležité je i koření, paprika, pepř, kmín, tymián, oregano, rozmarín či chili, záleží na vašich preferencích. Chuť skvěle zvýrazní česnek, cibule, hořčice nebo sojová omáčka. Pro kuřecí maso se výborně hodí kombinace citronu, medu a bylinek. Vepřové maso získá zajímavou chuť díky česneku, hořčici a paprice. Hovězí často potřebuje pouze jednoduchou marinádu s olejem, pepřem a rozmarínem. Doba marinování závisí na druhu masa. Kuřecímu stačí několik hodin, zatímco hovězí a vepřové může odpočívat v marinádě přes celou noc. Maso je vhodné před grilováním vyndat z lednice alespoň půl hodinky předem, aby se následně rovnoměrně propeklo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupil.

Slunečné pobřeží nám nabídla Věra Špinarová, no my ho ani nebudeme potřebovat, už zítra má být opravdu vedro. Za 5 minut ale tu bude 6. hodina, s ní také další aktuální zprávy, které pro vás bude mít Jana Moravcová. A co se dozvíte? Třeba to, že zastupitelé Ústí nad Labem nepodpořili navýšení dotace pro festival Kult. Víc uslyšíte už za 5 minut, tedy přesně v 6.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Zastupitelé Ústí nad Labem nepodpořili navýšení dotace pro festival Kult. Meandry Ploučnice na Českolipsku jsou nově přírodní rezervací. Senát se dnes začne zabývat zpřísněním změny pohlaví. Dnešek bude oblačně až zatažený, přehánky ojediněle, teploty do 25 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Divadelní festival Kult v Ústí nad Labem nezíská od města dotaci v požadované výši. Zastupitelé v pondělí schválili podporu 561 tisíc korun ročně pro období let 2027 až 2029. Odmítli tak navýšení na 750 tisíc korun ročně, které doporučila kulturní komise. Opozice v čele se Zdeňkem Grusem z hnutí Vaše Ústí navrhovala přiznat festivalu celou požadovanou částku. Jeho protinávrh ale při hlasování zastupiteli neprošel.
4: Vedení města argumentuje tím, že organizátoři mohou o další peníze požádat v jednoletých dotačních programech. Ředitelka spolku Kult Lenka Havelková to ale odmítá. Podání další žádosti na stejný projekt podle ní městská pravidla neumožňují. Schválená výše podpory navíc podle Havelkové povede k omezení programu festivalu. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: Na Českolipsku přibyla nová přírodní rezervace. Jde o území nivy řeky Ploučnice v úseku od Borečku u Mimoně po most na železniční trati u Vítkova před Českou Lípou. Na rozdíl od většiny tuzemských vodních toků zde v minulosti nedošlo k regulaci řeky. Ta si díky tomu zachovala přirozenou dynamiku, říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Má rozlohu 283 hektarů a je jedinečná tím, že se tu řeka volně klikatí krajinou a každoročně zaplavuje přilehlou nivu. Slouží tedy jako přirozená protipovodňová ochrana pro nedalekou Českou Lípu. Domov to má také řada vzácných druhů rostlin a živočichů.
3: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku. A to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení shoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Íránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv.
2: Počasí.
3: Během dne čekáme převážně oblačno až zataženo, přehánky očekáváme ojediněle, odpoledne k večeru budou ustávat úplně. Nejvyšší denní teploty dnes 22 až 25 stupňů, maxima na horách do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda dvou osobních aut se zraněním aktuálně komplikuje provoz nedaleko Kamenice na Českolipsku a s uzavírkou počítejte řidiči v Litoměřicích, v ulici Velká Krajská.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, tak to byly zprávy v 6 od Jany Moravcové. Za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech a to, co nejdřív vypadalo jako obyčejné oznámení o nepořádku, nakonec vedlo k nalezení hledané osoby v Ústí nad Labem. Tak se podíváme do Šluknovského výběžku. V Brtnikách se projdeme lesem po křížové cestě v našem křížem krajem. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou Olympic nebo Xindl X.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: To, co nejdřív vypadalo jako obyčejné oznámení o nepořádku kolem panelového domu v Ústeckých Neštěmicích, nakonec přerostlo v případ s mezinárodním přesahem. Policisté vyjížděli k mladíkovi, který vyhazoval nábytek z okna s vysvětlením, že si tak usnadňuje stěhování. Jenže při běžné kontrole zjistili, že odpovídá osobě vedené v mezinárodním pátrání. Mladík se snažil vydávat se za někoho jiného a jeho verzi podporovala i žena, která tvrdila, že je jeho matka. Díky spolupráci se slovenskými policisty se ale podařilo potvrdit jeho totožnost. Ukázalo se, že jde o nezletilého chlapce ze Slovenska, který utekl z ústavu. Po několika hodinách byl předán slovenským kolegům na hranicích.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty většinou od 12 do 14 stupňů Celsia. Na radaru na severu zatím žádné srážky. Předpověď mluví o tom, že bude oblačno až zataženo, oblačnosti ale může být i méně, ojediněle se můžou vyskytnout nějaké přehánky a velmi výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty 22 až 25.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Ano, běžíme křížem naším krajem a tentokrát nás naše cesty zavedou až do Šluknovského výběžku. Tentokrát vybrala Eva Bucharová procházku na křížovou cestu v Brtnikách, ale zavzpomínáme i na brtnické dávné časy.
2: V Brtnikách se nejdříve zastavíme v centru u informační tabule se spoustou zajímavých příběhů. Informační tabule připomíná kostel svatého Martina, včetně fotografií jeho historické podoby a taky jeho demolice. Vysvětluje taky původ Klingerovy vily, kde dneska sídlí ústav pro zdravotně postižené. Tak pojďme si nejdřív říct o tom kostelu. Bývalá dominanta Brtníků stávala v jejich centru. První zmínka o kostele pochází ze 14. století. A my se přehoupneme do století 20. Opravy zdevastovaného kostela byly plánovány už od roku 1949. Nikdy se ale na ně nenašly finance. Roku 1964 byl objekt prohlášen kulturní památkou. Počátkem 70. let 20. století bylo vypracováno několik variant pro využití kostela. Od kulturního zařízení přes pohostinství, dětskou poradnu, klubovnu Socialistického svazu mládeže až po gymnastický sál. V roce 1973 bylo upuštěno od památkové ochrany. K demolici kostela svatého Martina došlo ve dnech 17. až 18. února 1973. A dál si přečteme o Klingerově vile. Pletařskou výrobu založil v Brtníkách v roce 1839 Johann Klinger. Pletené výrobky vyráběné jeho potomky v Brtníkách, Mikulášovicích a Starých Křečanech byly známy po celé Evropě a obec Brtníky prožívala v té době nebývalý rozkvět. Rozdělením továrny vznikly roku 1904 továrny na stávkové zboží, tedy ponožky a punčochy, Johann Klinger a Anton Klinger and Company. V bývalé vile továrníka Klingera sídlí od roku 1961 Ústav sociální péče. Červená turistická značka nás v Brtníkách vede na křížovou cestu. Prvním postaveným objektem byla v roce 1768 kaple Nejsvětější Trojice. Mezi lety 1801 až 1804 byla postavena kalvárie, tedy 13 výklenkových zastavení křížové cesty. Dále kaple Božího hrobu jako 14. zastavení a Getsemanská zahrada.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: sebe.
1: Tak to byly Nedvědi a já už vás můžu pozvat ke zprávám. V Liberci se po 9 měsících znovu otvírá frekventovaná Vítězná ulice. To bude dobrá zpráva pro řidiče, kterou vám přinese Jana Moravcová už za 3 minuty.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce ji viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. V Liberci se dnes po 9 měsících znovu otevírá frekventovaná Vítězná ulice. Úsek mezi muzeem a kasárnami je kompletně opravený a má i nové osvětlení. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Podle České asociace pojišťoven je navíc 7 z 10 českých domácností podpojištěných. Při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. Do dnešní půlnoci mohou lidé rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovícké varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava. Argentinští fotbalisté zahájili cestu za obhajobou titulu na mistrovství světa vítězstvím 3-0 nad Alžírskem. Všechny góly dal Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu. Francie vyhrála nad Senegalem 3-1 a Norsko porazilo Irák 4-1. Dnešek bude oblačný až zatažený, ojediněle i přehánky, nejvyšší denní teploty do 25 a na horách do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Koželužské ulici v Kadani na Chomutovsku počítejte s uzavírkou a u zákup na Českolipsku nedaleko Kamenice čekejte nehodu dvou osobních aut se zraněním a kyvadlový provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, zprávy o 6:30 jste slyšeli. Už za chvilku si připomeneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Připomínám, že tu máme středu 17. červen. A pak si uděláme výlet tentokrát do Mšené. Mšené lázně, znáte? Pokud ne, tak vám je přiblíží v našem seriálu Alena Škraňková před 7:00. Ovšem teď už písničky, které nestárnou, Michal Tučný nebo Petr Kotval.

0: Dobré ráno, za 5 minut bude 6:45. Máme tu středeční ráno a co přinese dnešní den na severu, si řekneme právě teď. Muzeum Duchcov otvírá novou expozici Porcelán v nových prostorách. Tradiční výroba figurálního porcelánu v Duchcovské továrně skončila před několika lety a vy podrobnosti uslyšíte v našem vysílání po 11. hodině. Na hradě Hněvín v Mostě uvede městské divadlo Noc na Karlštejně, naprostá klasika, takže zazní i známé písničky Karla Svobody v kulisách hradního areálu. Ústí nad Labem probíhá celý den 56. ročník Grand Prix města Ústí nad Labem boxu. Ten turnaj patří k nejvýznamnějším akcím olympijského boxu v České republice i ve střední Evropě. No a od 15:30 se u severní části jezera Milada uskuteční olympijský běh. 8. ročník závodu zavede běžce do okolí rekreační oblasti na pomezí Ústí nad Labem a Chabařovic.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu bude 6:45 a na Českém rozhlasu Sever informace o počasí nesmí chybět, a tak voláme na Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Kočkově, kde má službu Jana Ehertová. Dobré ráno také vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme k tomu, jaká je aktuální situace.
1: Tak po tom večerním a nočním dešti teď aktuálně máme v Ústeckém kraji bez srážek, teploty se nám pohybují nejčastěji kolem 13-14 stupňů Celsia, ale jsou i lokality, kde máme už aktuálně i k 16 stupňům Celsia a aktuálně máme nějaké polojasno až oblačno.
0: No a pojďme k předpovědi, co nás čeká při středě.
1: Tak během toho dne bude stále nějaké polojasné oblačno, maximálně nějaká ojedinělá nebo lokální přehánka, spíše už těch srážek moc nebude a teplotně dneska 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Ještě malý výhled, vypadá to, že se otepluje, podle těch předpovědí to vypadá, že bychom mohli zažít i tropické teploty v těch dalších dnech.
1: Přesně tak, už i zítra ta teplota se v Ústeckém kraji bude pohybovat někde nejčastěji kolem 28, na těch nejteplejších místech to půjde k 30. Některé modely už naznačují, že i opravdu při tom sluníčku by to mohlo jít už i během zítřejšího dne přes 30 stupňů Celsia. Každopádně v pátek rozhodně tam už vypadá, že na většině stanicích bude kolem 30 stupňů Celsia a tohle bude trend vlastně i do toho víkendu, kdy očekáváme spíše slunečnější počasí. V sobotu možná nějaké přehánky, nejsou vyloučeny taky bouřky, už je to zkrátka také to letní počasí tropického charakteru a minimálně do té neděle očekáváme, že bude velmi teplo.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Já děkuji za předpověď a přeju hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Kryštof a my si teď otevřeme další díl příběhů měst a obcí v Ústeckém kraji a vyrazíme do Mšené. Mšené lázně Kinští tam v roce 1796 založili lázně a v lázních se nejdřív léčilo vodou z místních pramenů. Jestli jste tam někdy byli, tak víte, že i rašelinou z nedalekých nalezišť. Dneska se tam jezdí s nemocemi pohybového ústrojí, s neurologickou diagnózou po dětské obrně, po operacích a podobně. Takže Mšené lázně a Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Lázeňská obec Mšené lázně leží na Litoměřicku v údolí Mšenského potoka. První písemná zmínka o této vsi je z roku 1262. Později bylo Mšené postupně ve vlastnictví šlechtických rodů Ilburků, zajíců z Házenburka a Kinských. Právě Kinští tam v roce 1796 založili lázně. Vypráví se, že ředitel pozemkových majetků hraběcího rodu Kinských František Pavikovský trpěl žaludečními problémy. Když v roce 1790 přijel na inspekci, udělalo se mu špatně. Myslivec mu podal sklenici místní vody a po ní se mu ulevilo. V lázních se nejdříve léčilo vodou z místních pramenů a později i rašelinou z nedalekých nalezišť. Dnes tam jezdí lidé s nemocemi pohybového ústrojí, s neurologickou diagnózou, po dětské obrně, po operacích a podobně. Architektonickým skvostem lázeňského areálu je secesní pavilon Dvorana. Je to práce významného architekta Jana Lecla, žáka Jana Kotěry. Budovu vymaloval malíř Viktor Oliva, známý autor původních maleb pražské kavárny Slavia.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 5 minut už tu bude 7. hodina a s ní také další zprávy, které pro vás chystá Jana Moravcová. A co se dozvíte? Například to, že Bílinská kyselka bude mít do konce června nového majitele. Víc tedy ve zprávách, které tu budou přesně v 7 hodin.

Přijďte si užít výjimečný večer do zahrady Českého rozhlasu Sever. V sobotu 20. června od 19 hodin rozezní areál palácové vily Karla Friedricha Wolfruma v Ústí nad Labem skupina The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Čeká vás 3-hodinový koncert největších hitů i méně známých skladeb

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Bílenská kyselka bude mít do konce června nového majitele. Potravinářská inspekce uzavřela zázemí večerky na českolipském sídlišti Špičák. Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků se chce SPD zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání. Dnešek bude oblačný až zatažený, přehánky ojedinělé a teploty do 25 stupňů. Krásné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky, jejíž výroba pokračuje v konkurzu. Měsíčně to je 400 tisíc kusů, převážně litrových lahví. Společnost BHMV Bohemia Healing Marien Bath Waters vyrábí minerálky v Bílině, v Mariánských Lázních také. Do konce června má být znám nový majitel, říká krizový manažer Libor Duba.
2: Vzhledem jakoby k i transparentnosti toho výběrového řízení, takže nechcem úplně komentovat jednotlivý vlastně zájemce. Nicméně pravda je taková, že se to nachází ve finální fázi a jak všichni pevně věříme, vlastně podle těch termínů, které jsou nám sděleny, tak by do konce června měl být znám nový majitel.
0: V českolipské prodejně potravin Supermarket u Hajka zakázala státní zemědělská a potravinářská inspekce používání skladovacích prostor a zázemí. Důvodem je podle inspektorů mimo jiné výskyt hmyzích škůdců, hromadění odpadů, znečištění prostor nebo skladování předmětů, které mohou ovlivnit kvalitu nebo bezpečnost potravin. Prodejní prostory provozovny na sídlišti Špičák uzavřené nejsou. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Je podle něj taky potřeba diskutovat o tom, jak by veřejná služba měla vypadat.
3: Podle Libora Vondráčka z SPD by lidé měli vědět, jak obě média z jejich penězi hospodaří.
4: Pokud se něco platí z peněz daňových poplatníků, tak přeci musíme vědět, jaký obsah za to dostáváme. Jestli se platí nějaké předražené věci za černěné smlouvy.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální.
5: To je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k té usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi o šetření, o auditech, o kontrole.
3: Prezident Petr Pavel řekl, že dosavadní systém financování skrz poplatky funguje a nevidí důvod ho měnit. Chce počkat, v jakém stavu návrh zákona dostane a pak se rozhodne o dalším postupu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výroky politiků o kontrole obsahu označil za skandální. Europoslanci budou hlasovat o nových pravidlech, která by měla zefektivnit návraty lidí pobývajících nelegálně v Evropské unii. Návrh počítá například s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území 27. Na pravidlech se už začátkem měsíce předběžně dohodli vyjednavači Europarlamentu a členských států.
1: Počasí.
0: Středa bude na severu převážně oblačná až zatažená, přehánky čekáme jen ojediněle, teploty naměříme do 25 stupňů a na horách do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Poblíž Kamenice na Českolipsku čekejte komplikace po nehodě dvou osobních aut se zraněním. Aktuálně je tam silný provoz a projedete kyvadlově jedním jízdním pruhem. Bouralo se taky v obci Janův Důl na Liberecku a tam se nehoda dvou osobních aut obešla bez zranění.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, slyšeli jste zprávy v 7 hodin od Jany Moravcové. A my samozřejmě pokračujeme dál na Českém rozhlasu Sever. Už za malou chvíli pohled do kalendáře na dnešní datum. Připomenu, že je 17. června. Už jsme říkali, že v Ústí nad Labem dneska začíná mezinárodní velká cena boxu. Podrobnosti vám řekneme před 7:30. A teď už písničky, které nestárnou, Petr Spálený nebo Michal David.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zpíval Petr Spálený, teď je 7 hodin a 12 minut. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Pohled do kalendáře je jasný, dneska máme 17. červen, je středa. A zajímavosti našeho Petru Jungmann v kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa, 17. června, svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann, dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
3: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
2: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
3: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
2: Další milník maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
4: Pán prezident, kam nás vedete?
2: Tak to reagoval Václav Havel.
5: Mně záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoliv upíral základní svobody a práva, které má.
2: Ještě před 5 lety stála a fungovala v obci Hlubině na Příbramsku poslední telefonní budka u nás. 17. června 2021 se slavnostní demontáží uzavřela éra veřejných telefonních automatů u nás, která odstartovala o 110 let dřív. Mobilní telefony pro ně byly příliš velkou konkurencí. Z budky v Hlubini se bez tak už 2 roky nevolalo. 2 roky. Ani jeden hovor. 1,80 má dneska jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Legendární Belgičan Cannibal Eddy Merckx. 46 má starší z tenisových sester Williamsových Venus a já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut, dobré ráno na severu, tak počasí. Teploty většinou od 12 do 14 stupňů, v tuhle chvíli žádné srážky. Předpověď mluví o tom, že během dne čekáme spíš oblačno, až zataženo, občas může vykouknout sluníčko. Přehánky se sice objeví, ale jen ojediněle, ale nelze vyloučit ani bouřku. Nejvyšší denní teploty 22 až 25.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever

0: Holky na Českém rozhlasu Sever, dobré ráno společně s námi. A teď už vás můžeme pozvat do Ústí nad Labem, kde se chystá velká sportovní událost. V Ústecké hale Sluneta odpoledne začne čtyřdenní mezinárodní velká cena boxu Ústí nad Labem. 16 provazy ringu se představí reprezentanti z 20 států. Pořadatelská země do prestižního turnaje vyšle 7 boxerů a stejný počet boxerek.
1: Poprvé zde bude startovat loňská mistryně Evropy juniorek Jílková, která je výborná, je i výborná hokejistka, takže jsem na ní hodně zvědav. A Kelvin Sequesa, který už má medaile z Grand Prix. Teď nemáme tak silný tým, jako byl za Lukáše Konečního, Rudy Kraje a tak dál.
2: Vyjmenoval největší české naděje na úspěch jeden z organizátorů velké ceny Svatopluk-Žáček. Ten prozradil, kdo bude patřit mezi favority ústeckého turnaje.
1: Určitě Indové jsou výborní, jsou tady medailisti z olympiád. Oni tam mají cizince trenéra, teďkon momentálně tam mají Švéda a mají podmínky. A tak tam je to trošku taky určitě sociální věc a prostě když děláš vrcholový sport na nějaké úrovni, tak to byla i Kuba, že je Kuba, tak seš někdo. Budou tady jako vždycky kvalitní boxéři.
2: V Ústí nebudou chybět medailisté z olympijských her nebo mistrovství světa a Evropy. Atraktivní národní tým Kuby ale nedorazí. Podle Žáčka ho pořadatelé nekontaktovali.
1: Ne, neoslovili, nemělo to cenu. Určitě víme, že by tam bylo, ano, přiletíme, když nám zaplatíte sakum prdům všecko. Na to nemáme.
2: Přiznal Svatopluk Žáček. O ústeckou Grand Prix, kterou čeká už 56. ročník, je stále ve světě zájem. V turnajovém pavouku je 90 mužů a 54 žen.
1: Proto jsou tady i Indové, jsou tady Filipínci a tak dále. Ty reprezentace není problém sehnat, protože pořád máme fakty dobrý kontakty a jsou tam lidi, prostě asi to děláme dobře v tomhle smyslu, ale tady v Ústí je problém s tím ubytováním.
2: První tři dny začne zápasový program pokaždé ve 2 hodiny odpoledne, jen sobotní finále začne v 16 hodin. Děti do 15 let mají vstup zdarma, což má podle Žáčka svůj důvod.
1: Trošku propagaci boxu a aby ta mládež takzvaně tíhla ke sportu a ne někde k nějakým pouličním bitkám a tak dál.
2: Řekl Svatopluk Žáček. Z Ústí nad Labem David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dvě minuty chybí do půl osmé a to je také čas, kdy vám přinese Jana Moravcová další zprávy. V Liberci je ode dneška znovu průjezdná Vítězná ulice. Dobrá zpráva pro řidiče. I ta tu bude už za malou chvíli.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministerstvo životního prostředí dnes veřejně projedná dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v projektu těžby lithia na Cínovci. Setkání začíná ve 3 hodiny odpoledne v Lidovém domě v Dubí Pozorce. Podrobnosti uslyšíte v 8 hodin. V Liberci je ode dneška znovu průjezdná frekventovaná Vítězná ulice. Po 9 měsících skončila kompletní oprava úseku mezi muzeem a kasárnami, včetně osvětlení. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Dnes je Světový den boje proti rozšiřování pouští a suchu. Letos se soustředí hlavně na pastviny a pastevce. Trvalou degradaci půdy způsobují podle Organizace spojených národů mimo jiné klimatické změny a neudržitelné hospodářství. Za účasti boxerů a boxerek z 20 zemí odstartuje ve 2 hodiny odpoledne v Ústí nad Labem 4denní mezinárodní velká cena boxu. Té se zúčastní 14 českých reprezentantů. Bude oblačno až zataženo, přehánky čekáme ojediněle a teploty naměříme nejvýše k 25 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Kamenické ulici v Děčíně na silnici 1/13 projedete s opatrností po nehodě osobního vozu s dodávkou a kolonu a zdržení očekávejte na D8 ve směru na Prahu a za exitem 29 Roudnice mezi 29. a 24. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly zprávy o 7:30 od Jany Moravcové. Pěkné středeční ráno společně s Českým rozhlasem Sever. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu tématu Dáme řeč a ptali jsme se na to, jaké město byste zvolili jako nejlepší pro život seniorů. A pak aktuálně podíváme se do galerie Benedikta Rejta v Lounech, která představuje tvorbu Františka Kincla a Martina Janíčka, jak uslyšíte před 8 hodinou. Teď ale písničky, které nestárnou. Helena Vondráčková nebo Lenka Filipová, Aleny. Zná.

0: Zůru k výškám s Helenou Vondráčkovou. Pěkné ráno na Českém rozhlasu Sever. Vracíme se ke včerejšímu tématu našeho pořadu Dáme řeč. Ptali jsme se, jaké město byste zvolili jako nejlepší pro život seniorů. Mimochodem podle ankety magazínu A Senior zvítězil Most. A dovolali se i posluchači Sváťa z Mostu nebo František z Kralup nad Vltavou.
1: Nesouhlasím.
2: Nesouhlasíte.
1: Nesouhlasím. Jako připadá mi to stejný, jak jste povídali o těch pilulkách, že na všechny neduhy, že seniory vyléčí. Připadá mi to stejně bizarní ten výsledek. Ano. A to srovnání třeba s Olomoucí, to snad není možné, že my jsme před Olomoucí a před všema krásnýma městama v Čechách. Já naopak, když si chci užít své volné chvíle s manželkou, tak musím vypadnout z toho Mostu. Tady někdo říká parky, zeleň, ale tady není život, tady se lidi nepotkávají, nemají kde, nejsou tady kavárny, nějaké v centru města, restaurace, vinárny, prostě je toho hrozně málo.
2: Na telefonu je František z Kralup nad Vltavou.
3: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
2: Na Most se vás ptát nebudu, protože byl jste někdy v Mostě vůbec?
3: Byl taky, jo, to taky, víte, taky, že jo. Tak.
2: Zeptám se vás na ty Kralupy. Vy jste spokojený v Kralupech se životem v Kralupech?
3: No, ideální město prostě.
2: Fakt?
3: Co tady byly podniky, co kazily ovzduší, tak to se zrušilo.
2: Ano.
3: Ale máme tady všecko. Máme tady řeku, na vodní sporty, máme tady úžasný koupaliště, zimní stadion, své pomocí jsme si postavili před lety rozlučkovou síň tady u Hřbitova. Tady je prostě všecko.
2: Úplně
3: tady, kdo
2: všechno.
3: Chce žít v Kralupech, já jsem rodák, takže si nemůžu na nic stěžovat.
0: Výborně, tak i dnes dáme řeč po 9. hodině Zdeněk Lukesle, budeme s vámi mluvit o cestování autem po Evropě. Tak jaké máte zkušenosti vy, na to se vás zeptáme v Dáme řeč.

0: počasí.
1: Je 7:45, vlastně za minutku 7:45, abychom byli přesní. No a teploty venku se pohybují od 14 do 16 stupňů Celsia. Na radaru zatím v tuhle chvíli žádné srážky na severu Čech, každopádně sem tam se nějaká přehánka během dne může objevit, bude zataženo, ale někde může být i přechodně oblačnosti méně. Výjimečně nelze vyloučit ani bouřku, takže si můžete vybrat, to všechno se může vlastně přihodit. Nejvyšší denní teploty 22 až 25.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Hráli Činasky a my s Českým rozhlasem Sever míříme do Loun. Galerie Benedikta Rejta představuje dvě výstavy propojené společným tématem. František Kincel i Martin Janíček ve své tvorbě pracují se zvukem, každý trošku jiným způsobem. Ta první část nabízí obrazy a archivní materiály, no a Janíčkovy objekty ty návštěvníky přímo zapojují do dění. Součástí projektu jsou taky zvukové nahrávky, které Kincel využíval při své tvorbě.
1: Jako když jsem na vlně tady.
2: Ono i teďka, když tady sedíme, tak jak to rezonuje?
1: Je to krásně, to zní. Lidi si to můžou ošahat, můžou si to zkusit, je to zajímavý.
2: Tak výstavu vnímá návštěvnice Markéta Havránková. V prvním patře galerie se návštěvníci setkají s tvorbou Františka Kincla. Jeho dílami představuje kurátorka Monika Imrová.
3: Je tady asi 28 pláten. Ale je to ukázáno jako celek jedné z jeho cest a vlastně se to týká propojování zvuku, hudby a výtvarného umění.
2: Já jsem viděla, že on vlastně držel štětec a na točivém válci dělal tuplíky, to bylo do hudby.
3: To je trošku nadnesený název, někdy si pouštěl skladby Steva Reicha nebo Čajkovskýho, ale někdy si pouštěl i speciální zvuky, které si sám nahrával, třeba zvuk přejíždějících aut přes řeku Rýn.
2: Další část expozice tvoří takzvané zvukové projekty. Návštěvníci se v nich stanou přímo součástí díla, říká autor Martin Janíček.
4: Celý smysl toho je, že vlastně člověk vstoupí do toho prostoru válcového a ten zvuk okolo něj běhá díky tomu, že na jakoby stropě toho válce je plexisklová polokoule, která vlastně vrací ten zvuk jako dolů a rotuje to okolo toho těla.
2: Mě tam třeba v tom prvním patře zaujal ten válec.
4: No tak to je vlastně jakoby převedený ten malej zvukový váleček, který se prodává jako suvenýr, točíte kličkou a vám to hraje melodii a uvnitř je ještě světlo přidaný.
2: Výstava je v galerii ke zhlédnutí do poloviny října. Z Loun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Panenka Robert Křesťan a také pozvánka ke zprávám za 7 minut, tu totiž už bude 8. hodina. Od Jany Moravcové se dozvíte třeba to, že veřejnost může dneska v Dubí přijít na projednání dokumentace pro těžbu lithia na Cínovci. Víc tedy ve zprávách, které tu budou přesně v 8.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Veřejnost může přijít v Dubí na dnešní veřejné projednání dokumentace pro těžbu lithia na Cínovci. Případem mladé ženy, která v roce 2024 odložila novorozené

0: Zemce do kontejneru se bude zabývat Ústecký krajský soud. Řidiči v Liberci ode dneška opět projedou Vítěznou ulicí. Bude oblačno až zataženo, přehánky ojediněle, teploty až k 25 stupňům. Krásné ráno. Zprávy a Jana Moravcová. Ministerstvo životního prostředí dnes veřejně projedná dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k projektu těžby lithia na Cínovci. Setkání začíná ve 3 hodiny odpoledne v Lidovém domě v Dubí Pozorce. Předmětem projednání jsou vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
1: Lhůta pro písemné připomínkování skončila 11. června, ale dnes budou mít všichni zúčastnění možnost přednést ústně své připomínky. Veškeré připomínky pak budou podkladem pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Ministerstvo upozorňuje, že se nebudou projednávat majetkové či politické aspekty. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v ústecké čtvrti Jestřekov odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce ji viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo najde. Živého a zdravého novorozence našel kolem jdoucí v kontejneru na sídlišti Střekov na podzim 2024. Policie krátce na to zadržela tehdy 19-letou ženu. Žalobce Vladimír Janý navrhl 10 let vězení. V Liberci je ode dneška opět průjezdná, frekventovaná Vítězná ulice. Skončila tam oprava úseku mezi muzeem a kasárnami. Stavební firma ho začala opravovat v loni v září. Pracovala na novém povrchu, chodnících, veřejném osvětlení nebo na úpravách přilehlého parku a zeleně. V první etapě, která skončila na konci minulého roku, byl úsek zcela uzavřený. Po zimě se firma na stavbu vrátila a pracovala za částečného provozu. Oproti původním předpokladům se oprava protáhla a prodražila.
2: Práce měly původně skončit před 2 měsíci. Podle dodatku smlouvy je zkomplikovaly přeložky sítí a práce teplárny na přípojce Severočeského muzea. Za prodloužení mohlo taky objevení starého plynového vedení, které bylo potřeba odstranit. Oprava se současně prodražila, a to o 3,5 milionu korun. Celkem za ní město zaplatí necelých 75 milionů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Průzkumu na přelomu dubna a května se zúčastnilo přes 2000 respondentů.
3: Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přehánky ojedinělé, odpoledne a večer budou ustávat úplně. Výjimečně můžeme potkat i bouřku. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, maxima na horách do 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda 2 osobních aut komplikuje provoz v Chomutově v Beethovenově ulici na D6 ve směru na Prahu. Čekejte na 81. kilometru Srnce na vozovce a v Kamenické ulici v Děčíně na silnici 1/13 se srazila dodávka s osobním vozem a vy s opatrností projedete.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zprávy v 8 a Jana Moravcová, tak tedy pěkné středeční ráno, za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo. Tušili jste, že nám celý život roste nos? No, víc si o tom řekneme už za malou chvilku. A tak za malou chvíli také zavzpomínáme na vznik filmu Marečku, podejte mi pero. Kdo by neznal Hujera, Šlajse, Tučka nebo Hliníka? No, myslím, že tuhle vzpomínku oživíme před 8:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Smoky nebo Ilona Čáková.
3: Dobré ráno

0: 8 hodin a 11 minut, vám všem dobré ráno. Co v učebnicích nebylo? To je otázka, na kterou vždycky odpoví Martin Písařík. A tentokrát jsme se zeptali, proč nám celý život roste nos.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písařím.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, počasí na severu Čech. Teploty stoupají, většinou už jsme mezi 16 a 18 stupni Celsia. V tuhle chvíli nejsou k vidění na radaru žádné srážky na severu Čech. Předpověď říká, že bude oblačno až zataženo, ale může vysvitnout i sluníčko, můžou se objevit přehánky a nelze vyloučit ani bouřku, takže si můžete vybrat. Každopádně teploty 22 až 25 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mandraže a my tu máme jedno velmi zajímavé a zároveň taky úsměvné výročí. Když se řekne Hujer, Schleiss a Tuček, tak určitě víte, o čem mluvíme. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že se v něm urodí desítky hlášek. Od premiéry legendárního filmu uplynulo právě dnes 50 let. Poprvé ho viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, které nás vezlo na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Svěráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory a tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih a říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou, když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, mete lesku blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
4: Kam až sahají Hujerovi?
5: Hujer, studuje tady Hujer.
3: Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
4: Hliník se ostřela do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten Hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
6: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
7: No a co?
6: Že už začne hodina.
7: Ano.
6: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hodil do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchym hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svěrák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Blíží se půl devátá a na Českém rozhlasu Sever nesmí chybět další zprávy, které pro vás chystá Jana Moravcová. Co se dozvíte? Třeba to, že divadelní festival Kult v Ústí nad Labem nezíská od města dotaci v požadované výši. I o tom budeme mluvit ve zprávách o půl.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Divadelní festival Kult v Ústí nad Labem nezíská od města dotaci v požadované výši. Zastupitelé v pondělí schválili podporu 561 tisíc korun ročně pro období let 2027 až 2029. Odmítli tak navýšení na 750 tisíc korun ročně, které doporučila kulturní komise. V Liberci se dnes po 9 měsících znovu otevírá frekventovaná Vítězná ulice. Úsek mezi muzeem a kasárnami je kompletně opravený a má i nové osvětlení. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Podle České asociace pojišťoven je navíc 7 z 10 českých domácností podpojištěných. Při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. Do dnešní půlnoci mohou lidé rozhodnout, jaká skladba jako první rozezní nové svatovítské varhany. Zítra v Praze zazní premiéra díla napsaného přímo pro tento nástroj. Hlasovat je možné na webu Českého rozhlasu Vltava. Rakouští fotbalisté oslavili návrat na mistrovství světa po 28 letech vítězstvím nad debitujícím Jordánskem 3-1. Argentina na úvod skupinové fáze porazila Alžírsko, Francie Senegal 3-1 a Norsko Irák 4-1. Bude oblačno až zataženo, přehánky čekáme ojediněle a teplotu naměříme do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu dvou osobních aut čekejte v Ústí nad Labem u nemocnice, a to na silnici 1/30 v ulici Sociální péče. U Lubence na D6 ve směru na Prahu pozor na Srnce na vozovce na 81. kilometru a bouralo se taky v Komutově v Beethovenově ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy jste slyšeli a my na silnicích ještě zůstaneme, protože už za chvíli se podíváme na to, co zásadního se chystá za opravy, a potom česká fotbalová reprezentace. Ano, zítra to vypukne, v úterý odletěla do Atlanty a ve čtvrtek jí čeká klíčový zápas na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. O tom budeme mluvit před 9:00. Ale teď už jsou tu písničky, které nestárnou, takže třeba Valdemar Matuška nebo právě teď Lucie Vondráčková.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Dospíval Valdemar Matuška, my se teď vracíme na naše silnice, protože nás zajímá, jaké opravy nás v nejbližší době čekají. A řekne nám to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V Lovosicích na silnici 1/15 zahajujeme stavbu nové okružní křižovatky. Práce jsou rozděleny do tří etap a řidiči musí počítat s dopravními omezeními. V první etapě od června do srpna bude uzavřen přístup přes most na 1/15. Terezínská ulice zůstane průjezdná. Objízdná trasa povede od kruhového objezdu u Kauflandu na Libochovice a přes kruhový objezd u Prosmyk. Zprovoznění plánujeme letos v říjnu. Celkové náklady na stavbu vyjdou na 31 milion korun.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je minuta po 9:15, aktuální teploty venku už stoupají, dostáváme se někam k 18 stupňům Celsia, na radaru zatím stále žádné srážky, ale objevit se dneska může úplně všechno. Má být skoro zataženo nebo oblačno, chcete-li, někde může být oblačnosti méně a může svítit i sluníčko, ojediněle se můžou vyskytnout přehánky a výjimečně nelze vyloučit ani bouřku. Taková je předpověď. Nejvyšší denní teploty 22 až 25.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: nás cíl.
1: Divoký byl 10 minut před 9 hodinou. Čeští fotbalisté v úterý odletěli do Atlanty, kde zítra čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Připomněme, jsme prohráli s Jižní Koreou, teď nastoupíme proti Jihoafrické republice. A teprve po druhé v historii bude utkání světového šampionátu mužů řídit žena.
2: Stefanie Frappartová si hned na začátku utkání zjednává pořádek, když domlouvá Duartemu.
3: První ženskou rozhodčí, která pískala zápas na mistrovství světa fotbalistů, se stala francouzka Frappartová. Ta před 4 lety na turnaji v Kataru řídila utkání Německo-Kostarika. Teď na ní v Atlantě naváže Američanka Tori Pencová.
4: After review, there is a punishable handball by number 4. Decision is penalty.
5: It is an honor to be selected.
6: Je to čest být v nominaci na mistrovství světa. Být mezi nejlepšími rozhodčími na světě na akci s elitními hráči z nejslavnějších klubů bude prostě neuvěřitelné. Kvůli takovým příležitostem pracujeme tvrdě každý den.
3: Přiznala před šampionátem v rozhovoru pro web Mezinárodní fotbalové federace FIFA Tori Pencová. 39-letá rozhodčí před 3 lety jako první Američanka řídila finále mistrovství světa žen a od roku 2020 píská zápasy MLS, tedy nejvyšší mužské soutěže ve Spojených státech.
7: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co toho čekat, ale musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body. To je asi úplně jedno, kdo to píská, to je možná otázka pro Krejdu, ten se s ní bude vybavovat nejvíc.
3: Zmínil útočník Tomáš Chorý, který mluvil o reprezentačním kapitánovi Ladislavu Krejčím. Ženské obsazení bude mít při čtvrtečním duelu v Atlantě kompletní trojice rozhodčích na hřišti. Asistentkami Pencové budou její krajanky Mejová s Nezbytovou.
8: Je to věc, kterou jsme mohli ovlivnit a jsem přesvědčený, že ty dámy odvedou top výkon a my se na to nějak moc neupínáme.
3: Řekl technický vedoucí národního týmu Michal Černý. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne ve čtvrtek v 18 hodin středoevropského času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Texasu Lukáš Michalík, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever žije.

0: Uber autem po Evropě, to je dnešní téma. Znáte všechny dopravní předpisy v zahraničí, na co si dávat pozor? Museli jste někdy řešit problém s tamní policií? Platili jste pokutu? Já mám auto autem projet celou Evropu, no teda téměř celou Evropu. Na dovolenou většinou jezdíme jen autem. První zkušenost byla na začátku úplně řízení, když jsme jeli trip Holandsko, Belgie, Francie, Andora po jižním pobřeží naspátek, to ještě nebyla navigace. Jeli jsme podle papírové mapy a moc jsme nebloudili, teda jednou jsme hledali kemp v Paříži, 2 hodiny jsme tam bloudili, až jsme se ocitli vedle Eiffelovky v centru a tam jsme fakt nechtěli být. Na co si dát pozor při cestách autem po Evropě? O tom si povídala s Tomášem Smulíkem z DAS pojišťovny a právní ochrany Lenka Šobová.
1: Když člověk vyráží po České republice, tak už vlastně nemusí mít ani ten řidičák
2: tak
1: u sebe.
2: A toto je přesně další ta skupina dokladů a tady je ten velký rozdíl jakoby mezi Českou republikou a tou Evropou, že přesně tak, jak uvádíte, dneska už člověk nemusí mít u sebe v autě zelenou kartu, řidičák, ani techničák, respektive osvědčení o registraci vozidla. A naopak jako v té cizině to naopak musí mít. Mm-hmm. Což znamená na to právě nezapomenout a ty doklady zase rychle doma najít, kam jste si je uložili jako a dát si je do vozidla, abyste je zkrátka mohli při těch silničních kontrolách předložit.
1: Liší se nějak zásadně požadavky na výbavu auta v těch sousedních nebo evropských zemích?
2: Tak i tam jsou samozřejmě, ale je to tak zkrátka, jsou rozdíly. Taková specifika, že například v Polsku a tuším i někde v balkánských zemích je povinný hasící přístroj, například jako v rámci povinné výbavy, kdy to třeba bývá i více trouhelníků a tak podobně, že tohle to si určitě také nějakým způsobem ověřit, abyste zkrátka i tuto výbavu měli správnou.
1: Mm-hmm. Na co dalšího bychom měli pamatovat, než vyrazíme?
2: Tak samozřejmě, když teda budeme jezdit, tak tam určitě se budeme přibližovat zejména po nějakých hlavních komunikacích, to znamená dálnice a tady máme tím pádem otázku dálniční známek, která je celkem jakoby běžná v té Evropě, zase ale ne v každé zemi to platí, zase to prověřit. Nad rámec toho mýtného se pak platí ještě v rámci specifických mýtných bran právě u nějakých těch, řekněme, draze zprovozněných úseků ještě speciální mýtné, že s tím počítat, byť dneska to už jde jednoduše kartou, tak zase mít ale i takovou kartu, kterou jako zaplatíte v rámci nějakých limitů, případně mít i nějakou cash jakoby na řešení těchto drobných poplatků.
1: K dálničním známkám i ty se dají pořídit online, i ty zahraniční, ale je dobré dávat si pozor, na jakém webu takovou známku kupuju, protože se to může dost prodražit.
2: Určitě. Bohužel takový už je dnešní svět internetu, že člověk musí být jako opatrnější, pokud si chce něco takového pořizovat. To znamená se pečlivě jakoby dívat, zda tu dálniční známku kupuje od toho příslušného oficiálního prodejce, ať už je to v Rakousku, Německu, jsou to ty většinou státní orgány nebo pověřené orgány, které toto mají na starosti, tak abyste přesně tak nikomu nenaběhli. Jako no.
1: Z vlastní zkušenosti radím, radši si zastavte na pumpě a kupte to tam, protože zorientovat se v těch zahraničních webech není vůbec jednoduché.
0: Tak a teď vaše zkušenosti, cestování autem po Evropě. Co zajímavého se vám stalo? Jaké máte zkušenosti? Dostali jste někdy pokutu, zabloudili jste? Měli jste, nedej bože, nehodu, volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Naše telefonní číslo je teď volné, tak zavolejte, jaké máte zkušenosti s testy autem po Evropě, kde jste byli, co jste autem projeli po Evropě. Samozřejmě zeptám se vás, jestli byla nějaká ta pokuta nebo bloudění, jestli se vám stala cestou nějaká nepříjemnost, tak zavolejte třeba hned teď, ať se dostanete do vysílání, ať na to cestování tady nejsem sám. Naše telefonní číslo je 475 212 212, dáme řeč. Já jsem léta jezdil do Chorvatska, to jsme jeli přes noc, to už bych teda nejel, teď když třeba jezdíme, nevím, Itálii, tak vyjedeme ráno v půlce cesty, někde přespíme, odpočineme si přes noc, takový to jako ježdění, to už ve svém věku nedávám. Nejlépe, když tak hodnotím jako a můžu porovnat, tak se mi řídilo v Itálii, ve Španělsku a v Holandsku. Ano, paradoxně v Itálii, tam mi připadá, že ty řidiči jsou ohleduplnější a jsou víc na pohodu. Jak je to u vás s tím cestováním po Evropě? Volejte a píše Jirka, byli jsme autem na Korzice kvůli psovi, protože se nám nechtělo letět a bylo by to drahé se psem, tak jsme se dostali na Korziku autem a v pohodě, nemůžeme si stěžovat. Jinak píše Jitka, cestování po Evropě miluji. Dřív kvůli dětem, které byly ve školním věku, jsme jezdili v červenci a v srpnu, ale to nás vždycky zastavila nějaká ta zácpa, tak teď využíváme toho, že děti už odrostly, jsou velké a můžeme jezdit třeba až v říjnu nebo v květnu, kdy dálnice a cesty po Evropě jsou prázdnější. Tady píše ještě Jitka, jezdíme rádi do Francie autem a letos chceme zkusit Toskánsko, tak Toskánsko doporučuju, skvělá destinace. Jak je to s cestováním autem u vás? Volejte 475 212 212, dáme řeč.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Cestování autem po Evropě, jaké vy máte zkušenosti? Já jsem moc zvědavý, jaký má zkušenosti náš kolega, kamarád, zpěvák, kterého často hrajeme v našem vysílání, zpěvák David Dale. Davide, já tě zdravím, ahoj.
2: Dobré, ráno by se dalo říct, nebo už dopoledne?
1: No už dopoledne asi.
2: Tak dobré, dopoledne všem posluchačům Rádia Sever a samozřejmě i tobě do studia.
1: Ano, prosím tě, máš zkušenosti s autem po Evropě, jezdil jsi?
2: Já mám zkušenosti, by se dalo říct, no mám, nějaký zkušenosti po Evropě mám.
1: Kam jsi jezdil nejčastěji?
2: No, nejdál jako kdy jsem já řídil,
1: ano.
2: Tak to bylo dolů do Itálie, myslím, Scalea,
1: ano.
2: Se jmenuje to město,
1: ano.
2: To bylo jakoby docela hodně daleko, to je v patě té Itálie, Itálie a jinak takové ty klasiky, Vídeň, Berlín,
1: no.
2: Mnichov, vlastně i to, i samozřejmě můžeme počítat Evropu i, že jo, Slovensko, takže Bratislava, jasně. Košice, Prešov, tam jsem všude dojel, dořídil autem.
1: Jasně, a bál ses někdy, nebo jsou v porovnání cizinci lepší řidiči než my?
2: No, tak ono to je podle mě strašně individuální a strašně záleží i v jakou dobu jedeš, ale já jezdím opatrně, takže jako, že bych, já předvídám a jezdím opatrně,
1: ano.
2: Takže já se nebojím.
1: Nebojíš se. A pokud
2: samozřejmě, že někdy jsou krizové situace, ano. Ale člověk musí hodně prostě v tom provozu předvídat.
1: Hmm.
2: A je pravda, že v Itálii ve velkém městě je to trošku divoký, no,
1: to divoký.
2: Ale dá se.
1: Jo, a byla někdy nějaká pokuta nebo něco třeba?
2: Pokuta právě, myslím si, ne za jízdu,
1: ano.
2: Ale myslím si, že jedinou pokutu, kterou jsem kdy dostal, tak to bylo právě v té Itálii, v jednom městečku poblíž té Scaleji. A to bylo ale za blbý parkování.
1: Jo,
2: takže,
1: parkování.
2: Takže jsem přeparkoval, zaplatil jsem a fungoval jsem dál. No.
1: A jelo se dál. No a odvážíš se třeba už na ty cesty přes noc, že se jede celou noc, durch a ráno se přijede na místo, nebo radši třeba se někde vyspíš
2: cestou? Jo, to jsem vlastně zapomněl. Já jsem jednou řídil do Chorvatska až dolů.
1: Klasika.
2: A to bylo přes noc. A no to bylo hodně daleko ještě za Splitem. Já nevím, jako směr Dubrovník, no.
1: Jo. No a dal
2: jsem
1: to.
2: A tam jsem vlastně jednou si zastavil a opravdu jsem si dal, že už jsem cítil, že už to bylo hodně. A pak jsem jednou jel, vlastně si vzpomínám, to byla asi nejdelší trasa.
1: Ano.
2: To bylo, že jsem jel s Romanem Hádlem,
1: ano.
2: V té době ještě dělal manažera Heleně Zeťový.
1: Ano.
2: A já jsem udělal parťáka, vezli jsme ji, že ona tam měla byt v Tesaloniky. A vezli jsme ji nějaký věci. A to bylo teda hodně daleko a dlouhá cesta a střídali jsme se. Takže vlastně asi nejdelší Tesaloniky Řecko.
1: Řecko. No a letos bude to auto, letadlo, dovolená?
2: Hele, letos, jestli všechno dobře dopadne a zbyde čas, tak využiju asi, je to nejrychlejší, nejefektivnější, tak využiju asi letadlo a nepřekvapí tě, když řeknu prostě Španělsko, no to je moje srdcová záležitost a můj druhý domov.
1: Tak to si tam užij, krásný.
2: Jo, děkuju.
1: Díky a měj se hezky, díky za
2: telefonát. Děkuju moc krát.
1: Ahoj.
2: Měj se krásně i všichni posluchači.
1: Tolik David Dale na Českém rozhlasu Sever. I vy zavolejte 475 212 212. Jaké vy máte zkušenosti s jízdou autem po Evropě?

0: Krásný den, cestování po Evropě autem, na co si dát pozor, tak rozhodně na rychlost, třeba v Rakousku vám neodpustí vůbec nic. Pozor si dávejte, jak už říkal i David Dale, na parkování, protože někdy značky s parkováním jsou nepřehledné a když jedu do zahraničí, tak se naučím předpisy, to mi připadá zbytečné, řídím se prostě podle značek. Samozřejmě důležité je vidět, že třeba někde je potřeba mít hasičský přístroj v autě a někde musíte mít ty oranžové vesty pro každého člena posádky. Pojďme na další telefonát. Jiřina z Roudnice je na telefonu. Hezký den, zdravím.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý
0: tak
1: den.
0: Vy jste toho projela hodně autem po Evropě?
1: No, tak v současné době už spíš lítáme, ale když jsme byli mladí, já vám povím z dřívější doby.
0: Povídejte.
1: V 92. roce, to bylo těsně po revoluci, nám bylo nějakých 37, tak jsme si řekli, že projedeme Evropu.
0: Ano.
1: Naložili jsme malé děti a jeli jsme autem do Řecka. Jeli jsme vlastně Maďarsko, část Chorvatska, Srbsko, Makedonii, Řecko, nebyly telefony ještě s kamarádama, jsme jeli s partou a byl to teda dobrodružný zážitek velice, protože jsme vlastně ani navigace nic nebylo a můžu vám říct, že občas to bylo i dobrodružný, že třeba na makedonských hranicích na nás vytáhli samopaly, protože potřebovali úplatek, že jo, samozřejmě nějaký piva, něco. A když jsme dojeli do Řecka, tam to bylo krásný, my byli pod stanem a když jsme se vrátili z takovýhle po třech nedělích po měsíci zpátky a to byly starý kamery, natáčeli jsme kamerou na hranicích řecko-makedonských a to bylo v té době bylo embargo na Srbsko, že se nesmělo na Makedonii vozit z Řecka nafta.
0: Ano.
1: A když jsme se vrátili, tak jsme viděli v televizi, že asi za 3 dny zatkli nějaký německý novináře, který to tam natáčel, jak to Řecko porušuje. A teď jsme seděli, parta, koukáme na naše natáčené videa a tam bylo vidět hezky, jak Jugopetrol jezdí z Řecka, jen to tam přes hranice šoupou. A jen jsme si říkali, pane bože, ještě že nezatkli nás, ale oni už mysleli, že natáčíme jako děti, tak je nenapadlo, že natáčíme tohle. No, takže to byla naše nejdelší cesta.
0: No to, ale to
1: bylo teda... to teda dobrodružný. A 3 dny jsme to jeli, vždycky jsme si na mapě, protože nic jiného nebylo, dali spícha nějaký kemp. Tam jsme se jako s partou sešli, přespali a pokračovali jsme dál.
0: Tak to je určitě.
1: A spali jsme tam pod stanama na pláži, tam ještě v tom Řecku se směl rozdělávat na pláži, oheň tam Řekové pekly ryby a všechno. Bylo to dobrozružný, no, ale teďko už nám podstatně víc, takže lítáme.
0: Takže radši lítáte.
1: Už se nám autem nechce.
0: A podíváte se občas na ty záběry, co jste natočili?
1: Jo, nechali jsme si to, my jsme to ještě měli na takových jiných pátkách, tak jsem to nechala přepálit.
0: Ano.
1: Máme to na CDčku, no.
0: No tak krásný
1: vzpomínky. Díky za... A s tou partou jsme teda projeli hodně moc, jezdili jsme do Chorvatska, potom tam do Chorvatska, no, v té době. A jako po té revoluci jsme chtěli samozřejmě vidět svět, že jako mladí, jsme do té doby směli do NDR a nikam jinam, že jo.
0: Dobře, já vám děkuji za tenhle zážitek,
1: tak
0: díky moc a užívejte taky léta.
1: Naschledanou.
0: Tolik další z telefonátů, píše nám ještě Jiřka, my jsme byli ve Francii několikrát autem, taky v Itálii, ale od té doby, co nám ve Florencii vykradli auto, tak manželovi se tam moc nechce. Zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč. Jaké vy máte zkušenosti s cestování autem po Evropě?
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. V tuto chvíli naše telefonní číslo znovu volné. Znovu můžete okamžitě hned teď přispět, pokud zavoláte 475 212 212. Jaké máte zkušenosti s cestováním po Evropě vlastním vozem, autem? Jestli můžete ohodnotit řidiče v cizině, jestli jste dostali někdy nějakou pokutu. Já jsem dostal pokutu jednou, co si pamatuju, v Chorvatsku, ve dvě v noci. Stáli těsně za značkou obce s 50, když jsem tam měl nějakých 60 a hned na místě samozřejmě zastavovali, byla pokuta. Naopak, když jsme jeli obytným vozem, omylem jsme vjeli do zóny zákazu vjezdu v Německu, tak za námi houkačka, němečtí policisté nás zastavili a říkali, že jsme asi zabloudili a bez pokuty nás vyvedli z města. Paradoxně ten samý den jsme nedostali pokutu, když jsme na půl minuty zastavili v Čechách na místě pro invalidy, jenom když jsme se tam otáčeli. Tak jaké jsou vaše zkušenosti s jízdou autem po Evropě? Já tady mám mail od Daniely. S prarodiči jsme 25 let jezdili od dětství do Portugalska Peugeotem Boxerem, naším Maxíkem, v době, kdy karavanování ještě nebylo in, pardon. Od prasklé pneumatiky v jednu ráno na minimálním SOS pruhu ve Francii po prasklý výfuk pohotově obalený alobálem od čokolády směrem na Fatimu, přes alternátor, který přestal dobíjet baterku v půlce Německa, stěrače se zapínaly jen v největší nutnosti a auto startoval děda parkováním z kopce dolů po ultimátum, a to byl řidič malého osobáku, který do nás narazil ve 3 ráno před Montemoru u Velho, řidič usnul za volantem. Maxíka nám bohužel už neopravili, ale dojel to zpět do Čech, kde spokojně ještě pár let sloužil jako zahradní domeček, na to přebytečné na zahradě. Motor až do jeho mechanického konce děda občas startoval a při jeho brumlání jsme si připomínali ty všechny naše úžasné cestovní příběhy. Takže ano, cesty do světa jsou a byly pro nás srdcovky a není nic lepšího než dovolená čtyřkolovým mazlíčkem. Tak s tím souhlasím. Ještě jeden telefonát stihneme. Zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Jaké máte zkušenosti s cestováním autem po Evropě?
1: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne na shledanou v Ústí na letišti.
2: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Ano, Český rozhlas Sever s vámi, cesty autem po Evropě. Jak už jsem říkal, mám celkem čistý štít, co se týče pokut, ale kamarád omylem nezaplatil tunel v Rakousku, prostě nějak to projel a při cestě naspátek na hranicích, no, už ho tam zastavovali a pokuta pěkná. Takže autem toho jsem zažil opravdu hodně, vlastním, ve Španělsku jsme měli i půjčené auto, takže jako parádička. A vaše zkušenosti, na telefonu je Vašek z Postoloprt, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, vy jezdíte autem po Evropě?
2: No, teď už tolik ne, ale jezdil jsem, jezdil jsem do Řecka autem, hodně.
1: Do Řecka? To je dálka.
2: 2000 kilometrů.
1: Kolik?
2: 2000.
1: 2000 kilometrů, to je na týden, ne?
2: Ne, s přestávkou v Makedonii to bylo prostě, ne, dobrá, mně se to líbilo prostě to cestování, protože poznal jsem třeba spoustu zajímavých lidí a spoustu zajímavých míst, takže za mě úžasný.
1: Mm-hmm. A to jste jel po pobřeží anebo trajektem?
2: Ne, jel jsem normálně celou cestu po pevnině, jel jsem vlastně přes Maďarsko, Srbsko, tam jsme spali na Vinici u Dunaje.
1: Ano.
2: V takovém penzionu a příšerný, teda jakoby to byla nejhorší zkušenost, jako kterou jsem kdy zažil, protože nás majitel Vinice nás pozval na ochutnávku a evidentně ochutnávalo už od rána, protože si nebylo kloudná řeč. Večer nám připálil večeři a ještě byl uražený, že jsme to nesnědli. Prostě fakt tragédie. Ale pak jsme jeli do Makedonie, tam jsme byli v Ohridu, ano. U Velikého jezera. Krásný starý město, úžasný, prostě lidi parádní, ceny úplně neskutečný, jak u nás za socíku pomalu.
1: Ano.
2: Jo. Takže jako tam to bylo super, no. Tam jo, ale říkám, to Srbsko, to je prostě tragédie. Jako tady to místo, jinak můžeme jezdit ze mě, ale...
1: A teď už nejezdíte autem teda, jak jsem pochopil?
2: No teď, jakoby v loni a letos jsem využil služby cestovní kanceláře. Aha. A do budoucna nevím, už se na to necítím, jakoby takovou dálku jet sám.
1: A jinak ještě se ptám na pokuty, byla nějaká pokuta někde cestou?
2: V zahraničí, no pokud jsem zaplatil marky, ale v zahraničí asi ještě žádnou, to mi ještě nic nepřišlo.
1: Takže to jste dobře.
2: Ne. Mám kamaráda, který teda platil, který si vylepšil dovolenou v Rakousku tady tím způsobem.
1: Jo, hezky, dobře. Tak díky za telefonát a šťastné cesty, mějte se hezky.
2: Mějte se krásně, naschle.
1: Doporučuji autem Černou horu, píše Míša, je to nádhera. Tak díky za doporučení a díky za dnešní telefonáty do pořadu dáme řeč.

0: Byli jsme autem po Evropě a taky teď malotraktorem a já jsem zvědavý, jestli i Lenka Šobová byla třeba někdy autem po Evropě?
1: Autem po Evropě? Asi nejdál v Chorvatsku. Jo. A v devadesátkách takové ty autobusové zájezdy, jak se jezdilo, jak se poznávala no Evropa, když se mohlo.
0: Že by tak... si jako sedla za volant a odjela si někam do Španělska. To...
1: No to ne, no.
0: To ne, takže nejdál v Chorvatsku.
1: Asi jo.
0: A dobrý?
1: Výtečný. Byl poslední výjezd do Chorvatska, ano. Kdy jsme z nějakého důvodu došli k závěru, že dálnice nás nebaví a ještě navíc jo. ušetříme. Hele, jeli jsme tam v podstatě skoro 24 hodin.
0: Ale ušetřili jste?
1: No ne, protože na cestě zpátky už jsme to nedali, takže jsme to stejně museli zaplatit a ono by to platilo, že jo, ano, po ten týden. A když jsme teda dojeli do Chorvatska, tak můj muž, který to celý odřídil, a já jsem říkala, zastavíme někde, dáme nocleh v penzionu, bude to jako příjemné. Ne, chtěl a jel celou noc a pak jel ještě dva dny, i když už jsme byli na místě, říkal, že mu ujíždí celý svět. Ale zážitek to byl.
0: Krásný. Tak krásný zážitky budou i po desáté, co nás čeká.
1: Zavzpomínáme na duchcovskou porcelánku, na značku Royal Dux, která tedy už bohužel nefunguje, ale stále jí připomínají výrobky, které tu vznikly a my se podíváme na jejich výstavu.
0: Tak se těšte i na zítřek, do pořadu Dáme řeč, budeme probírat opalování.
2: Český rozhlas Sever.

0: V neděli 21. června vás zveme do zahrady Českého rozhlasu Sever na tradiční promenádní koncert pod širým nebem. Od 15 hodin vystoupí hudebníci divadla města Ústí nad Labem a nabídnou příjemné odpoledne plné známých melodií. Vstup je zdarma a vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Přijďte si užít pohodovou atmosféru do zahrady Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Těšíme se na vás.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Zastupitelé Ústí nad Labem nepodpořili navýšení dotace pro festival Kult. Naučnou stezku Padáky ve svazích ještě dočeká obnova. V galerii Benedikta Rejta v Lounech představují tvorbu Františka Kincla a Martina Janíčka. Dnes bude na severu převažovat oblačno až zataženo, přehánky čekáme ojediněle a teplotu naměříme až k 25 stupňům. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Divadelní festival Kult v Ústí nad Labem nezíská od města dotaci v požadované výši. Zastupitelé v pondělí schválili podporu 561 tisíc korun ročně pro období let 2027 až 2029. Odmítli tak navýšení na 750 tisíc ročně, které doporučila kulturní komise. Opozice v čele se Zdenkem Grusem z Hnutí Vaše Ústí navrhovala přiznat festivalu celou požadovanou částku. Jeho protinávrh ale při hlasování zastupiteli neprošel.
3: Vedení města argumentuje tím, že organizátoři mohou o další peníze požádat v jednoletých dotačních programech. Ředitelka spolku Kult Lenka Havelková to ale odmítá. Podání další žádosti na stejný projekt podle ní městská pravidla neumožňují. Schválená výše podpory navíc podle Havelkové povede k omezení programu festivalu. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Galerie Benedikta Rejta v Lounech otevřela dvojvýstavu věnovanou Františku Kinclovi a Martinu Janíčkovi. Návštěvníci na ní najdou desítky obrazů, archivní záznamy i zvukové instalace. Projekt propojuje tvorbu českého výtvarníka působícího po roce 1968 v Německu a současného zvukového umělce. Doplňuje kurátorka Monika Imrová.
4: Ta výstava v sobě obsahuje i archivní materiály. Můžeme tady vidět film z roku 1980. Který vlastně ukazuje, jakým způsobem František k tomuto tématu přistoupil.
1: Výstava je v galerii k vidění do půlky října. Jizersko-Ještěckohorský spolek začal s obnovou naučné stezky Padáky na Ještědu. Jde o kilometr dlouhou stezku náročným terénem, který překonává přes 200 výškových metrů. V posledních letech už byly dřevěné schody a povalové chodníky silně poškozené a některé informační tabule povalené a zničené. Podle ředitele městských lesů Liberec Jiřího Blimla se letos opraví dřevěné mostky a schody. Obnova informačních tabulí je pak plánovaná na příští rok. Naučná stezka začíná u Skokanského areálu a končí poblíž parkoviště Ještětka. Senát se dnes začne zabývat zpřísněním změnou pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS od TOP 09, navrhuje, aby k sexuologickým posudkům přibyla povinná roční psychoterapie a o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přehánky čekáme ojedinělé, odpoledne a k večeru budou ustávat úplně. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, maxima na horách do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích u Hadích Lázní čekejte nehodu a komplikace v dopravě po nehodě nákladního vozu. Očekávejte dále v Chotyni na Liberecku. Mějte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré středeční dopoledne, je tu dopolední expres, ve kterém dnes společně budeme marinovat maso na grill, projdeme se po jedné křížové cestě, zavzpomínáme na duchcovskou porcelánku prostřednictvím sošek, které v ní vznikaly. Písničky, které nestárnou, zaspívají Helena Vondráčková a Věra Martinová, nejdřív si ale dáme jednu od Lucie. Tak dobrý poslech a dobrý den s námi.
2: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: 12 minut po desáté, Věra Martinová ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Před námi je rubrika představující slavné rodáky. A já vím, že se v ní čas od času objevují slavní a úspěšní malíři, ale že bychom tu někdy měli slavného a úspěšného kreslíře, to si nějak nevybavuju. Víte, jak malíř to je ta paleta, spousta barev, štětec, plátno a tak. Kreslíř, ten si vystačí s tuškou nebo perem. Jestli je to složitější nebo jednodušší, kdo ví, neumím ani jedno, tak těžko posoudit. Ale vím, že muž, kterého vám dnes představí Milan Knotek, to právě v kresbě dotáhl velmi daleko.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi největší evropské kreslíře 20. století řadí kulturní historikové Josefa Hegenbarta, který se narodil v roce 1884 v České Kamenici. Pocházel ze zámožné průmyslové rodiny. Většinu života ho provázely psychické problémy, které výrazně ovlivnily jeho osobitý výtvarný styl. Po vystudování Drážďanské akademie působil několik let v Praze. Do saské metropole se ale vrátil. Roku 1921 koupil dům s ateliérem v Lochvické čtvrti, ve které se zachoval velký počet jeho děl. Milovníky výtvarného umění upoutal snadno rozpoznatelným rukopisem založeným na brilantní kresbě, rychlém postřehu a mimořádné schopnosti zachytit charakter člověka či zvířete několika tahy pera. Největší slávu mu přinesly knižní ilustrace. Vytvořil rozsáhlé obrazové cykly k dílům Goethe, Gogola, Dostojevského, Cervantese, Shakespearea či bratří Grimmů. Mimořádný ohlas získali zejména jeho ilustrace ke Gogolovým Mrtvým duším a Goethovu Reineke Fuchsovi. Fascinoval ho cirkus, varieté, zoologické zahrady i každodenní život velkoměsta. Zachycoval vše, co ho zaujalo, akrobaty, klauny, hudy.

0: obchodníky, návštěvníky kaváren, koně, slony či obyčejné chodce. Hegenbartovy cirkusové výjevy jsou dnes považovány za mistrovskou ukázku umění kresby. Po druhé světové válce se stal jedním z prvních profesorů obnovené Akademie výtvarných umění v Drážďanech. Zemřel v roce 1962.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: V Brtníkách ve Šluknovském výběžku vybrala tentokrát Eva Bucharová procházku na křížovou cestu. Nejdřív ale zavzpomínáme na brtnické dávné časy.
2: V Brtníkách se nejdříve zastavíme v centru u informační tabule se spoustou zajímavých příběhů. Informační tabule připomíná kostel svatého Martina, včetně fotografií jeho historické podoby a taky jeho demolice. Vysvětluje taky původ Klingerovy vily, kde dneska sídlí ústav pro zdravotně postižené. Tak pojďme si nejdřív říct o tom kostelu. Bývalá dominanta Brtníků stávala v jejich centru. První zmínka o kostelu pochází ze 14. století. A my se přehoupneme do století 20. Opravy zdevastovaného kostela byly plánovány už od roku 1949. Nikdy se ale na ně nenašly finance. Roku 1964 byl objekt prohlášen kulturní památkou. Počátkem 70. let 20. století bylo vypracováno několik variant pro využití kostela. Od kulturního zařízení přes pohostinství, dětskou poradnu, klubovnu Socialistického svazu mládeže až po gymnastický sál. V roce 1973 bylo upuštěno od památkové ochrany. K demolici kostela svatého Martina došlo ve dnech 17. až 18. února 1973. A dál si přečteme o Klingerově vile. Pletařskou výrobu založil v Brtníkách v roce 1839 Johann Klinger. Pletené výrobky vyráběné jeho potomky v Brtníkách, Mikulášovicích a Starých Křečanech byly známy po celé Evropě a obec Brtníky prožívala v té době nebývalý rozkvět. Rozdělením továrny vznikly roku 1904 továrny na stávkové zboží, tedy ponožky a punčochy, Johann Klinger a Anton Klinger and Company. V bývalé vile továrníka Klingera sídlí od roku 1961 Ústav sociální péče. Červená turistická značka nás v Brtníkách vede na křížovou cestu. Prvním postaveným objektem byla v roce 1768 kaple Nejsvětější Trojice. Mezi lety 1801 až 1804 byla postavena kalvárie, tedy 13 výklenkových zastavení křížové cesty. Dále kaple Božího hrobu jako 14. zastavení a Getsemanská zahrada.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Výroba porcelánu v Duchcově na Teplicku je už minulostí, ale sošky a další dílka zůstávají. Zájemci si je prohlédnou v nové expozici v historickém domě na Duchcovském náměstí poblíž tamního zámku. A zavzpomínají i bývalí zaměstnanci manufaktury se světoznámou značkou Royal Dux.
1: Nejznámější je asi plecháček porcelánový. Nejdřív jsem pracoval jako sádrař, pak modelář, pak i modelér, takže jsem měl možnost vyrobit nějaký autorský kusy.
2: Miroslav Mráček strávil v Duchcovské porcelánce téměř 50 let a jeho autorský plecháček z porcelánu je tady taky vystavený.
1: Šel jsem do důchodu akorát v tu dobu, když pak šla do důchodu i továrna, bohužel.
2: Duchcovská porcelánka, založená v roce 1853, skončila v roce 2023. Část výroby se přestěhovala do hlavního sídla českého porcelánu v Dubí.
1: A je mi to líto, že fabrika skončila, že to je vlastně můj celý život. A hlavně tý práce lidí, výtvarníků, modelářů, retušerek, sádrařek, celého toho ansáblu.
3: Co říkáte tady té expozici?
1: Moc hezky udělaný. Jsem za to rád, že to tady je, že v Duchcově po té porcelánce zbyde aspoň tady ta stálá expozice, která bude lidem připomínat ty šikovné ruce a ty machry, který tady kdysi pracovali.
2: To je taky záměr Duchcovského muzea, připomenout slavnou historii manufaktury zaměřené na figurální a ozdobný porcelán a předvést sortiment vyráběný v různých etapách. Třeba v meziválečném období se inspirací pro výtvarníky stal filmový průmysl. Ukazuje sošky ve vitríně poblíž vchodu muzejní historik Jiří Bureš.
4: Nazvanou Shake z amerického filmu Shake z roku 1921. Tady dámu v podvazcích, tak to je zase film Modrý anděl v hlavní roli s Marlene Dietrich.
3: Ano. Chcete nějak doplňovat dál tu expozici a kde jste získali ty exponáty?
4: Nákupem menší množství z darů obyvatel města Duchcova, velmi často bývalých zaměstnanců Duchcovské porcelánky. Malá část předmětů je pak přímo zapůjčena českým porcelánem z bývalého provozu tady v Duchcově.
2: Pece Duchcovské manufaktury vyhasly, křehká krása porcelánu, která putovala do celého světa, ale naštěstí zůstala. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
6: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Helena Vondráčková a jeden z jejich nestárnoucích hitů. 10 hodin a 42 minutky a v dopoledním expresu teď čas na to si něco ugrilovat. Léto, které je na dosah, je dobou, kdy ke grilu usedáme s přáteli velmi rádi a debužírujeme a užíváme si. Jenže ono připravit maso na gril tak, aby potom skutečně chutnalo, není úplně jednoduché. Jak na to poradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Marinování masa na grill zajistí výraznější chuť a zachování šťavnatosti. Základ kvalitní marinády je tuk. Tím bývá nejčastěji rostlinný olej, který pomáhá rozpouštět aromatické látky z koření a přenášet je do masa. Důležité je i koření. Paprika, pepř, kmín, tymián, oregano, rozmarín či chili. Záleží na vašich preferencích. Chuť skvěle zvýrazní česnek, cibule, hořčice nebo sojová omáčka. Pro kuřecí maso se výborně hodí kombinace citronu, medu a bylinek. Vepřové maso získá zajímavou chuť díky česneku, hořčici a paprice. Hovězí často potřebuje pouze jednoduchou marinádu s olejem, pepřem a rozmarínem. Doba marinování závisí na druhu masa. Kuřecímu stačí několik hodin, zatímco hovězí a vepřové může odpočívat v marinádě přes celou noc. Maso je vhodné před grilováním vyndat z lednice alespoň půl hodinky předem, aby se následně rovnoměrně propeklo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Anna K. dospívala, máme 10 minut před 11. Se Slávkou Brádlovou jsme si tady během písničky povídali o nejrůznějších kulturních zážitcích z posledních dní. Slávka jich má logicky víc, ze včerejška hned 4 tenorové. Tak ale pojďme k tomu, co nás čeká dnes, protože co bylo včera, to už nestihneme.
1: No, tak zaprvé včera to bylo krásné. Kdo byl, tak mi asi dá za pravdu a vydařilo se i počasí. Tak ale ke dnešku. No a ku podivu tedy nezačnu tak úplně u kultury. Aha. Tady budu malinko fušovat do řemesla kolegům sportovním, komentátorům.
0: Ale povidej.
1: Na mou duši. Tak o velké ceně města Ústí nad Labem v boxu 2026 měli jsme tady hosta, pana Žáčka, takže všechny podrobnosti byly sděleny. No a dnes právě je to začíná sportovní centrum Sluneta po celý den, je to 56. ročník, největší boxerská událost v republice, boje potrvají až do 20. června. A nedosti tohoto sportu,
0: atletika.
1: Ještě tady máme, já nevím, olympijský běh, jo, je to atletika. Takže olympijský běh v Mostě na té inline stezce od 18 hodin, další olympijský běh v Ústí nad Labem pro změnu u jezera Milada, severní část, startuje se už v 15.30. A ještě jeden jsem tady měla olympijský běh a to bylo v Budyni nad Hoří, respektive Bude. Tak tam už se startuje od 9. hodiny a je to areál tenisových kurtů tělovýchovné jednoty Sokol. No a aby tedy opravdu nebylo toho sportu málo, tak bych přidala ještě jednu věc, až ji najdu, a teď ji najít nemůžu, tak nic. Omlouvám se sportovním příznivcům a jdeme konečně na tu kulturu. Je to pokračování divadelního léta na Hněvíně v Mostě od 21 hodin, noc na Karlštejně. Včera jsme se shodli, že to tamnímu prostoru náramně sluší. No a pak bych měla pozvánku do Děčína, do Křížové ulice. Byla jsem poučena, že to není ulice Křížova po nějakém panu Kříži, ale ulice Křížová, protože je to u kostela povýšení svatého Kříže. Tak a v 18 hodin tam začíná další koncert takzvané živé křížovky. Je to každou středu od 18 hodin a dnes tam bude Děčínský symfonický orchestr a na programu jsou třeba muzikálové melodie, ale taky osvědčené klasiky Offenbachův Kankán, Mozartova malá noční hudba, Alžbětnická serenáda a tak. No, já myslím, že kdo se dnes vydá kamkoliv, ať už bude fandit olympijskému běhu a nebo muzikantům, takže si to docela užije.
0: Já jsem marně hledala takhle přes stůl v těch papírech, v těch podkladech, co sebou má Slávka, ten sport, ale nenašla jsem ho, ty ano.
1: Já už ano, tak pokud mi dáš 20 vteřin, v prostoru parkoviště u hotelu Maxičky, tedy v Děčíně Maxičkách, malý vlčí večerní triatlon, 18. hodina, 300 metrů plavba, 10 kilometrů kolo a 3 kilometry běh, to by mě zabilo.
0: Ano, vítej v klubu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobít 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: V době dovolených přibývá vloupání a taky pojistných podvodů. Recidivista ohrozil železniční provoz u Lovosic, dopadli ho policisté. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Bude oblačno a že zataženo, přehánky ojediněle a teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost, říká Jiří Mašek z Vienna Insurance Group.
5: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy. Je to důsledkem právě toho, že dochází k vloupání na nepojištěných nemovitostech a lidé se snaží takovou nemovitost dopojistit a následně předstírat, že k pojistné události došlo až v době trvání nové pojistné smlouvy.
4: Podle České asociace pojišťoven je navíc 7 z 10 českých domácností podpojištěných. Při vloupání nebo živelní škodě jim pak pojištění nepokryje všechny škody. 45-letý muž ohrozil krádeží provoz na železnici mezi Prackovicemi nad Labem a Bohušovicemi nad Ohří. Ukradl startovací baterii důležitou při výpadku elektrického proudu. Škoda je kolem 4000 korun, závažnost ale spočívala hlavně v možných důsledcích, říká mluvčí policie David Novák.
6: To mohlo v krizové situaci způsobit zastavení železniční dopravy na frekventované trase. Díky práci policistů se podařilo vypátrat podezřelého recidivistu, kterému bylo sděleno podezření z trestných činů krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
4: V případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 3 roky. V Liberci je ode dneška znovu průjezdná frekventovaná Vítězná ulice. Po 9 měsících skončila kompletní oprava úseku mezi muzeem a kasárnami, včetně osvětlení. Město za práce zaplatí 74,5 milionu korun. Původně měly být oprava hotová už v dubnu, zkomplikovaly ji ale nedokončené přeložky sítí nebo staré plynové potrubí, které firma musela odstranit. Necelé 3/4 lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující, zhruba 1/5 lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů.
3: Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až zataženo, přehánky ojediněle, teploty do 25 a na horách do 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Jak to vypadá aktuálně na severu? V dopravě problémy hlásí Chotyně na Liberecku po nehodě nákladního vozu a nehoda motorky komplikuje provoz aktuálně v obci Hora svatého Šebestiána na Chomutovsku. Jeďte opatrně, šťastnou cestou a dál pěknou středu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Když se dívám z okna studia Českého rozhlasu Sever na kvetoucí lípy na zahradě, uvědomuji si, že si neumím představit, že bych je neviděla. A nejen ty lípy, ale vůbec všechnu tu krásu kolem. Přijít o zrak musí být kruté a těžké. Jak často se to stává a proč, nám vysvětlí dnešní host dopoledního expresu, doktor Pavel Sušický, už po písničce skupiny Miraj.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Jako dá se bez toho žít, ale umíte si to představit. Jedním z důležitých lidských smyslů je zrak. A jak říkám, žít se bez něj dá, ale kdo by to chtěl? Právě o slepotě, která přichází v průběhu života, si dnes budeme povídat s doktorem Pavlem Sušickým. Dobrý den.
2: Dobrý den a hezké dopoledne.
1: Když se řekne slepota, jak často k ní vlastně ve skutečnosti dochází? Ne tak, jako že se někdo narodí s tímhle handicapem, ale že v průběhu života přijde o zrak.
2: No, těžko to vyjádřit nějak procentuálně, jo, to neřeknu konkrétní číslo.
1: Ale spíš jestli je to častý problém, nebo
2: neměl by to být tak častý problém, tak řeknu. Jo, protože jsou věci, které jsou dány, prostě tady zatím je lékařská věda vůbec věda v konci.

0: podobně.
1: Já to taky cítím tak, že to oko a vjem, který nám krze něj přichází, je ten nejdůležitější.
0: Je, to neříkám, že jsem oftalmolog, ale je to tak.
1: Jaké jsou nejčastější příčiny ztráty zraku?
0: Tak dal bych zvlášť skupinu těch, kteří prostě mají genetické onemocnění. To je třeba pigmentová zvrhlost sítnice. Tam skutečně to je dáno geneticky. Ví se i, který gen je porušen a ví se i ta dědičnost zhruba, jak to jde. I když překvapení se tam dějí, že mutace existují pořád, všude a pořád. Ale jinak nejčastější choroby, tak samozřejmě je potřeba mluvit o zeleném zákalu.
1: Mm-hmm.
0: To má takový podtitulek Tichý zloděj zraku nebo Tichý zabiják zraku. Tam má několik forem, ale bavme se o té nejčastější, která je 90% těch nemocných a to je tak, my tomu říkáme prostý glaukom, ale ten název není vůbec dobrý. Tam prostě dochází k zvýšení nitročního tlaku nad určitou hranici. Říkám, je to individuální pro každého a ten tlak poškozuje zrakový nerv. Ten zrakový nerv otumírá a ten zrak se ztrácí 10 až 15 let. Čili je tam relativně dlouhá doba, kdy je možnost ten zákal objevit a začít ho správně léčit. Ale tady bych ještě poslední poznámku. Nedejte jenom na změření tlaku. Dneska ty optiky, já nejsem proti optikám, oni to umějí dobře, ty brýle, ale někde to trošinku jako si hrají na to a říkají, máte zvýšený tlak, vy budete mít glaukom, ty lidi přijdou úplně vyděšený. Existuje hranice pro každého člověka. Dneska neuznáváme, že dřív to bylo 20 torů, dneska jsou lidi, kteří mají 12 torů a mají zelený zákal, jsou lidi, kteří mají 25, 26 torů, ale nemají. Je potřeba to podrobně vyšetřit.
1: Říká doktor Pavel Sušický, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, hostem dopoledního expresu je dnes oční lékař Pavel Sušický a společně si povídáme o slepotě, o ztrátě zraku, která přichází v průběhu života. Začali jsme zeleným zákalem, jakožto tichým zabijákem zraku. Když mu takhle říkáte, znamená to, že ten proces, který zelený zákal způsobuje, je pozvolný a ta ztráta přichází pomalu?
2: Ano, ta nejčastější forma toho zeleného zákalu je, dá se říct, dosti pozvolná. Jo. Většinou to oko stárne, teda ne stárne, stárne samozřejmě běžně, ale slábne a ztrácí se zhruba 10 let. A projevuje se to tím, že on mu ubývá z periferie. Mm-hmm. Jemu se zužuje tomu člověku zorné pole a takže vůbec si toho nemusí všimnout.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli si toho člověk všimne.
2: Nemusí si toho všimnout,
1: jak protože to, že ne,
2: na to většinou to neběží
1: vnímat.
2: Na obouči stejně. Aha. Čili jedno oko je zatím mm-hmm. to zorné pole dobré, druhé se mu zužuje a on si toho nemusí všimnout. Mm-hmm. To, v tom je ta jeho největší záludnost. Kdybyste se zeptáte, jaké jsou příznaky, toho prostého glaukomu prakticky žádné. Hmm. To jedině tady opravdu prevence, po té 45 si zajít každý 2, maximálně 3 roky na to oční, objednat se tam k lékaři, nechat si vyšetřit oko, nejenom změřit oční tlak, to vám dneska udělají pomalu v obchodních centrech, ale je potřeba důkladně to vyšetřit a udělat všechny metody, zorné pole, laserové přístroje, všecko, které to definitivně skoro definitivně, některé formy jsou opravdu záludné, jak už to dělám x let, tak pořád se této choroby bojím, abych ji u někoho nezanedbal. Hmm.
1: Je něco, co můžeme udělat proti tomu, abychom zelený zákal dostali? Nebo z opačného pohledu je něco, čím si můžeme zelený zákal přivodit?
2: No, obecně platí žít zdravě. Jo, to je univerzální rada, která platí na všechny choroby, týká se to i očí, jak sítnice, tak glaukom. Ale nedá se říct, že by přímo třeba, já nevím, nějaký způsob, by i tyto kouření nedoporučujeme, spíš vzhledem k sítnici, ale s tím zeleným zákalem to má a nemá, těžko říct, jo. Ale obecně doporučuji zdravý styl života, či nekouřit v každém případě, omezit pití alkoholu na nějakou rozumnou dávku, jo, a žít zdravě, občas si vzít nějakou rybičku, že jo, prostě tohle, dostat do sebe takové ty látky, které ten zdravý život podporují, ale to posluchači znají, to do nich hustíte ze všech stran.
1: Je to tak, ale stejně to moc nezabírá.
2: Všichni to víme.
1: Je zelený zákal nějak spojený s věkem?
2: Ano, určitě do určité míry ano. Jsou formy, ale o těch bych dneska nemluvil, to je poměrně vzácné, je to i u dětí, i u narozených dětí to může být, ale to jsou jiné formy. Bavme se dneska hlavně o týhletý, tom takzvaném prostém, ale ten název není ideální, zeleném zákalu, který právě většinou vidíme v pozdním věku. A opatrnost už je od těch 45-50 let. A co je důležité, jestli to nemáte v rodině, jestli tam je, my říkáme, rodinná zátěž. Jestli je tam rodinná zátěž, neznamená to, že byste to museli mít, ale máte větší pravděpodobnost.
1: Vysvětluje doktor Pavel Sušický, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a se kterým si dál budeme povídat po písničce Františka Nedvěda.
3: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: O slepotě a o tom, co ji může způsobit, si dnes povídáme s očním lékařem Pavlem Sušickým, který je naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever a stále se točíme kolem toho zeleného zákalu. Už tedy víme, že stáří je jistým rizikovým faktorem, stejně jako rodinná zátěž. Hraje nějakou roli pohlaví? Vyskytuje se zelený zákal častěji u mužů nebo u žen? A nebo tak je to spravedlivé?
2: Je to asi častěji u žen, oni ale ženy mají tu dobrou stránku, jestli dožijí vyššího věku. Jo? Takže tam to může přibývat. Jinak to pohlaví bych ani nějak nepreferoval. Ale jsou zde i celkové choroby. Jo? Určitě. Nedá se říct, že cukrovka by nutně vedla k tomu, nebo vysoký tlak, ale všecko se to propojuje a vytváří se takový bludný kruh potom. Cukrovka, vysoký tlak, někdo má ještě dnu, porucha cholesterolu. No a k tomu ten zelený zákal to vytvoří takový, že se spíš to tam je dáno třeba geneticky, ale tyhle choroby to můžou urychlit nebo je horší průběh. Poznámka praktická, uvědomit si, že u toho zeleného zákalu lze zachránit dobrou léčbou pouze zrak, který je v té době. Jo. To zorné pole, ty vlákna toho zrakového nervu, který už odumřeli, ty už nikdo neprobudí k životu. Ale je třeba bojovat, aby ta vlákna, která tam ještě jsou, tak aby se zachránila. Samozřejmě čím dřív to zjistíme, tak je to lepší, jo, ty výsledky jsou dobré. Dneska léčbu umíme, jo, to jsou naprosto výjimečné případy, kdy to selhává a mnohdy se na tom podepisují i pacienti sami. Oni nedodržují tu léčbu, ty tady pláču, jo. Ale je to tak, já to vím.
1: Jak složité je zjistit zelený zákal? Říkal jste, že už neplatí takové ty tabulkové hodnoty toho, že takový nebo makový oční tlak způsobuje zelený zákal. Tak jak složitá je ta diagnostika?
2: Je to poměrně složité. Jsou případy jednoduché, kdy to je zjevné. Jo. Podíváte se na oční pozadí, měříte si tlak, uděláte ještě další, je to jasné. Ale jsou takové případy, že i po těch letech, co to dělám, když se dívám do toho oka, prolížím ten zrakový nerv, tak jsem na vážkách, dělám další metody a stane se i případ, že třeba lidem řeknu, přijďte za rok znova, musíme to kontrolovat, nezanedbávejte to. Ale opravdu zase některý nepřijdou, jo? Je to problém někdy s pacientama. Dělali průzkum někde ve Finsku před lety, kde dali pacientům lahvičku se speciálním zařízením, která říkala, kolikrát kapu, oni to nevěděli. Jo, tenkrát asi ještě nebylo GPR, takže to nevěděli. A pak přišli k lékaři a ten to vyhodnotil a najednou se zděsili, protože viděli, byla rovná čára, pak se blížila kontrola, tak se ta čára zvedla, pak byla kontrola, to bylo špice obrovská, protože kapal ten člověk jak blázen, pak zase, a takový ten kostel potom byl a zase nic, rovná čára. No tak pak je to jasný, tam v těch případech já razím ten názor, že pokud vidím, že to zorný pole selhává a že ten pacient to vyzkoušíme, ukážeme mu, když vidím, že ono to není tak úplně jednoduché, jo, kapat si do očí, jo. Kdo už si kapal, tak to ví, že se trefí kolikrát vedle a teče to všude možně, tak doporučuji pak operativní řešení. Jinak v případě, že ten pacient tu léčbu umí kapat, dodržuje to, tak většinou k tomu nemusíme sáhnout.
1: Jaké jsou možnosti léčby, tak k tomu se pochopitelně dostaneme, ale nejdřív si zase dáme trochu muziky.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. S dnešním hostem, očním lékařem Pavlem Sušickým, si povídáme o slepotě a o tom, jak brzo ji lze odhalit a jestli ji lze léčit. Vy už jste říkal, že pokud je to tedy ten zelený zákal, tak léčit ano, ale nikoli retrográdně, nikoli nevrátíme se k tomu plnému funkčnímu oku. Nicméně můžeme tu nemoc zastavit jenom tím, že si budeme kapat něco účinného do očí?
2: Teď mluvíte o tém, o zeleném zákalu. Mm-hmm. Ano, ano, ano. Pokud ten tlak, my říkáme takový, hledáme cílový tlak, jo? Musí to klesnout na takovou hladinu, kterou bychom si přáli. A když se to podaří, tak to už je dobré. A pak kontrolujeme ty zrakové funkce většinou pomocí vyšetření zorného pole a dalších metod. A když vidíme, že to stojí, tak je to fajn. Jo? Případně se toho zhoršuje, tak musíme tu léčbu upravit, doplnit. To uděláme tak jednou, eventuálně dvakrát. Když dál vidím, že se to zhoršuje podvolna, tak potom a zkontroluji to dvakrát, tak pak doporučím operaci pacientovi. Mm-hmm. To je ta poslední možnost. Ale není zas dobré to úplně zbytečně odkládat, pokud vidím, že to zorné pole se rychle zhoršuje a že ta léčba mi nezabírá.
1: Jasně.
2: Někdy do toho pak hrajou roli i ty faktory, jako je tlak krve, cukrovka a podobné choroby. Jo. To taky má to svou roli, jo. Ne zcela zásadní, ale svou roli to má.
1: Zatím se pořád točíme kolem zeleného zákalu. Jsou ještě jiné diagnózy, které mohou člověka v průběhu života připravit o zrak?
2: Tady by bylo, paní rektorko, dobré říct, že existuje slepota trvalá a slepota dočasná, která lze odstranit. No tak jsme potom u šedého zákalu, že jo?
1: Jasně.
2: Tam samozřejmě ta možnost je, jo, ten zákal odstranit. A pokud na tom oku není nic jiného, není tam rozpadlá sítnice a podobně, no tak pak ten člověk vidí velmi dobře.
1: A nic jiného nám zrak neukradne?
2: Šedý zákal, pak ty degenerativní choroby, no pak jsou tady cévní příhody. Jo, cévní příhody. Dneska zase další, buď je to přímo cévní příhoda, která běží třeba ve žluté skvrně, my tomu říkáme, oni to pacienti znají, VPMD, věkem podmíněná degenerace, žluté skvrny, to je velice, dneska to narůstá, lidé se dožívají vyššího věku a asi řada dalších věcí. A potom jsou to i cévní příhody, i oko může zasáhnout infarkt, jo.
1: Aha.
2: Jo, oko může postihnout jak cévy, tak to může postihnout i žíly a jsou tam cévní příhody. To jsou velmi nepříjemné stavy, kdy pak, když vidím, že na tom oku proběh infarkt, jo, to znamená, ucpala se tam cévka, tepenka, tak je potřeba pak pátrat, proč. Ten člověk může mít nemocné srdce, může mít třeba fibrilaci síní, jo, tam kousíček toho v metku, co tam má, mu vlítne do oka, je to katastrofa. To někdy, když je větší, tak to ucpe tu hlavní cévu, která vyživuje oko. To je evidentní příčina slepoty. No.
1: Když se něco takového stane, tak to poškození toho oka je nevratné?
2: Čas tady, paní redaktorko. Mm-hmm. Tady je potřeba zasáhnout do 4 hodin. Já jsem svýho času dělal v Uvence, nevím, jak to je tady v okolí. Tam byl přímo tým, který se zabýval těmito stavy. Tam na tom pak participuje kardiolog, cévní chirurg a podobně. Ten tým se musí rychle seběhnout a zavedou tomu člověku speciální látku až k tomu, kde to je ucpané, a rozpustí to. Já myslím, že to tady fustí to třeba u infarktu, to dělají taky.
1: U infarktu,
2: jo, dá se ten, ale jasný. Rozhoduje čas. Je-li to oko déle jak 4 hodiny nebo 6 hodin bez kyslíku a bez glukózy, katastrofa. Tam potom ty následky jsou. To samé platí ale i pro srdce a hlavně pro mozkové příhody, které dneska to je problém mozkové příhody, jo, narůstá to a podobně. Tam rozhoduje ten čas, jo, ale nejsem neurolog, abych tady popisoval mozkovou příhodu. Ale zase jsou nějaké příhody okamžitě, rychle do centra převíst, do speciálních center, kde mají k dispozici celkový tým, který to dokáže zvládnout.
1: Při akutních potížích okamžitě za lékařem, ale jinak nepodceňovat tu pravidelnou prevenci.
2: Ano. Řekla jste to naprosto správně. Akutní potíže typu přestal jsem vidět, výrazně se mi zhoršilo vidění, jo. lítají mi husté fleky, ne, že nějaký mušky tam poletují, to bych tak neto, ale lítají, najednou vidím stín před okem, který je trvalý, nehýbe se, zhoršil se mi výrazně vidění, je potřeba to vyšetřit, vnutit se na to, říkám umyslně to slovo vnutit, jo. Protože dneska je to problém, jo, ty objednací doby jsou katastrofální, i u mne teda přiznám, bohužel.
1: Přesto bychom ale k očnímu lékaři na ty pravidelné kontroly chodit měli, protože jak jsme slyšeli, tak ten tichý zabiják zraku
2: ten je stále mezi
1: s námi,
2: námi
1: může žít velmi dlouho a o ten zrak nás okrádat plíživě a my si ho nechceme nechat
2: ukrást.
1: Je to
2: obrovská škoda, jo, že právě při tom já dnes nejsem proti optiku, já jsem rád, dělají dobře brýle, ale ať se věnují tomu, co dělají, je v pořádku, když tomu člověku řeknou, že má třeba ten vysoký tlak, on třeba příčina to není, ale on přijde. Ale horší je, když se zjistí, že ten tlak je v normě a on tam ten zákal je a to dokáže opravdu poznat ten oftalmolog. Dneska se rozbíhají umělé inteligence. Já je mám rád, já je používám, ale zase je to dobrý sluha umělý a zlý pán, to tady platí na 100%. Používám, máme tam spoustu mašin, který to využívají umělou inteligenci, ale nelze se na to spolehnout, je to screening. Ale aspoň vás třeba popíchne, že vám ten screening řekne, hele, běž doktorovi.
1: Říká doktor Pavel Sušický, který byl dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a se kterým se pro dnešek musím rozloučit, protože náš čas vypršel. Děkujeme, pane doktore.
2: Já děkuji za pozvání, za pozornost a omlouvám si, jestli jsem byl někdy dneska více odborný.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Inovace srdcem, tak nazvali vědci z Ústecké univerzity v projektu Mozaika proměn regionu aktivity Filipa Molčana. Podnikatele ve světě technologických inovací vybrali jako jednoho z aktérů pozitivní proměny Ústeckého kraje. Některé jeho aktivity nám teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak kdo to je Filip Molčan?
2: Je to děčínský rodák a tady v Děčíně i začal studovat jadernou fyziku. Jenže při studiích založil firmu a podnikání mu už pak dostudovat nedovolilo. Jedním z prvních zaměstnanců byl tehdy před 25 lety vozíčkář. Od té doby dává jeho inovační firma práci téměř výhradně lidem s různými zdravotními obtížemi. Podle něj se v oboru informačních technologií pohybově handicapovaní můžou velmi dobře uplatnit. Navíc ve firmě zjistili, že u některých zaměstnanců se dá jejich životní překážka využít naopak jako superschopnost. Například má zaměstnance s poruchou v autistickém spektru, který vyřešil technologicky velmi složitý systém založený na algoritmech a matematických operacích. Nebo lidé s kompulzivně obsesivní poruchou můžou mít nebývalý přínos při testování těch aplikací, které vyvíjejí.
1: Jeho podnikání má tedy velký společenský přínos, ale není běžně úplně vidět. Má nějaké další viditelnější aktivity?
2: Kromě té práce handicapovaných, která není jen jejich zaměstnáváním, ale opravdu, jak jsem s nimi mluvil, jim dává smysl a obdržel za to i mnoha ocenění, je zaměřený i na životní prostředí. Inspiroval se při pobytu ve Spojených státech, při návštěvě severoamerických parků a jeho firma vyrábí propagandu předměty pro národní parky a chráněné oblasti z materiálu, které životní prostředí nezatěžují a výtěžek dává zpátky do ochrany přírody. Sám je pak dobrovolným strážcem Národního parku České Švýcarsko. Bydlí téměř v jeho srdci a přišlo by mu líto, kdyby procházky kolem domova nevyužil k pohlídání pořádku v místě, kde žije.
1: Kdo je Filip Molčan, nám vysvětlil Robin Rerich. My děkujeme za informace a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Richard Miller a jeho nádherná balada jménem Rozeznávám. 11 hodin 54 minutky k tomu, to znamená, že poledne už je na dosah a s ním taky dnešní recept Slávky Brádlové. Tentokrát si dáme klasiku, ale netradičně. Bramborový salát, ovšem ozvláštněný kaparami.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Bramborový salát z kapary. Tak to je věc, která chutná sama o sobě, ale hodí se vám i jako příloha. Základní rozpis surovin je následující. 4 středně velké brambory, 3 vajíčka, 1 nakyslé jablko, 1 malá šalotka. Šalotka je trochu jemnější než cibule, tak proto radím tu šalotku. K tomu budeme potřebovat ještě tak 1 nebo 2 lžíce sterilovaných kapar, sůl, pepř a olivový olej. Brambory dáme vařit ve slupce a když voda začne vřít, můžeme na 10 minut přidat vajíčka a uvařit je natvrdo. Pak je vyjmeme, schladíme a brambory, pokud to potřebují, dovaříme. Úplně vystydlé brambory, a můžu doporučit, abyste si ty brambory i vejce uvařili večer, den předem, a druhý den teprve připravovali salát. Tak tedy úplně studené brambory oloupeme a nakrájíme na malé kostičky. Nadrobno nakrájíme i ta vařená vejce, šalotku, oloupané jablko a všechno jemně promícháme. Podle chuti osolíme, opepříme, zakápneme olivovým olejem, přidáme kapary a znovu jemně promícháme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Přijďte si užít výjimečný večer do zahrady Českého rozhlasu Sever. V sobotu 20. června od 19 hodin rozezní areál palácové vily Karla Friedricha Wolfruma v Ústí nad Labem skupina The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Čeká vás 3hodinový koncert největších hitů i méně známých skladeb legendárních Beatles za doprovodu více než 30členného orchestru. Jako host vystoupí také skupina Skart s Vojtěchem Bergmanem. Těšíme se na vás v zahradě Českého rozhlasu Sever.
1: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Veřejnost může přijít na veřejné projednání. Dokumentace pro těžbu lithia na Cínovci začíná ve 3 hodiny odpoledne v Dubí u Teplic. Kvůli nadcházejícím městským slavnostem je v centru České Lípy uzavřeno první z několika parkovišť. V Karlových Varech začala výroba hlavních cen pro Mezinárodní filmový festival. Ojediněle čekejte přehánky, později odpoledne a k večeru mají ustávat teploty dnes do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Ministerstvo životního prostředí dnes veřejně projedná dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k projektu těžby lithia na Cínovci na Teplicku. Setkání začíná ve 3 hodiny odpoledne v Lidovém domě v Dubí Pozorce. Předmětem projednání jsou vlivy záměru na životní prostředí a na veřejné zdraví.
4: Lhůta pro písemné připomínkování skončila 11. června, ale dnes budou mít všichni zúčastnění možnost přednést ústně své připomínky. Veškeré připomínky pak budou podkladem pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Ministerstvo upozorňuje, že se nebudou projednávat majetkové či politické aspekty. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Parkoviště před Českolipským kulturním domem Krystal je od včerejší noci uzavřené. O víkendu budou městské slavnosti a na parkovišti dnes začala stavba lunaparku. Od dnešní noci bude uzavřené sousední parkoviště u obchodního domu Banko a od pátku pak další parkoviště v centru. Více řekla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
5: Městské slavnosti začnou v pátek v 16:30 v městském parku komiksovou vesničkou. Hlavní program proběhne v sobotu a celé slavnosti zakončíme v neděli na hřišti TJ Lokomotiva, kde se odehraje fotbalový turnaj Lípa Stars Cup.
2: V karlovarské sklárně Mouser začala výroba křišťálových globů, hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Tvořit je bude soubor 20 sošek dívky držící v rukou symbolický křišťálový globus. Už třetí rok sklárna ceny vyrábí v upravené velikosti. Jak Českému rozhlasu řekl ředitel karlovarské sklárny Martin Dvořák, původní návrh ocenění od výtvarníka Tona Stana se nemění a stejný je i výrobní postup, který u 20 skulptur vyžaduje přibližně 3 týdny. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary začíná v pátek 3. července. Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká taky masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje. Nová legislativa maso definuje jako jedlé části zvířat. Zákaz se ale nakonec vztahuje například na takzvané veggie burgery nebo veganské a vegetariánské párky a klobásy. Návrh musí ještě potvrdit zástupci členských států v Radě Evropské unie.
3: Počasí.
2: Stále ojediněle ještě počítejte s přehánkami. Později odpoledne a večer budou ustávat teploty dnes od 22 do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích omezuje provoz nehoda dvou osobních aut ve světelné křižovatce ulic Rokycanova a Alejní. V Klášterci nad Ohří je kvůli opravě plynového potrubí uzavřený úsek ulice Chomutovská mezi kruhovou křižovatkou na průtahu městem a hotelem Slávie. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Tohle byl Petr Spálený, máme 11 minut po 12. a můžeme spustit dnešní polední písničky na přání. Celou hodinu budeme hrát to, co vy budete chtít slyšet, ale musíte nám nějak říct, jaké písničky by to měly být a taky komu by měly udělat radost. No a šanci, jak nám to sdělit, máte buď na telefonu s číslem 475-212-212 nebo můžete poslat SMS-ku na číslo 90 011 04 a taky pro vás máme e-mailovou adresu. Zahrajte @rozhlas.cz. A právě na tuhle adresu dorazil následující vzkaz. Prosíme o zahrání oblíbené písničky La Paloma ve španělštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Děkujeme za písničku a přejeme do studia i všem posluchačům hezkou středu. Podepsání Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka.

0: La Palomu zpíval Julio Iglesias a před námi je dnešní první telefonát ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Vítám Helenu, dobrý den.
1: Dobrý den. Tuto písničku posílám všem posluchačům s přáním hezkého dne.
0: To bylo velmi stručné a já k tomu mohu dodat jenom to, že jde o písničku Štefana Margity a Hany Zagorové, která se jmenuje Anděl strážný. Tak pěkný den i vám, Heleno. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: kroužečky sněhu se na rezavém parpetu zastavili v běhu a vykroužili piruetu. Na věžních hodinách loňský čas zapraštěl, anděl z mostu křídly mách, nikdo ho neviděl. Pak našel někde nad ránem v automatu telefoním na zdi klíčem vyškrábané moje číslo, už to zvoní. A prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní:
1: Haló, ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal?

vítro, prsty bílé jako křídy, aspoň klíče z okna vyhoď, nebo promluv ta sluchátka, tahle noc je jako život,

0: Kdo ví, zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet anebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru.
1: Pojď

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petra Skralup si napsala o tuhletu písničku Petra Nováka. Poslechli jsme si Přátelství na Entou. 12 hodin 26 minut v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Teď zase můžeme zvednout telefon. Dobrý den.
1: Dobrý den, posluchačům Rádia Sever, tady je Milan Pavlzorý Polterný.
0: Milane, co budeme hrát a komu?
1: Tak bude to písnička Stanice Olsky Vondráčkový. A bude to prekuverčná pomlánka Urbana, pan Šestá hodní sestričky, pro Pepu Pospíšila, pro Pepu Hloška, pro Mariánka Vobodu, pro Adelku, pro můj sestru Jítku, pro paní Janušku, do Vatlašenové se poslouchá.
0: To bylo, panečku adresátů, tak já doufám, že všechny tahle ta písnička najde. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Lucka Vondráčková, stanice Svět, no a teď už další písnička, tentokrát ta, kterou vybere Karel z Ústí nad Labem. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, Leničko.
0: Já vás taky. Všechny. Tak co si dáme?
1: Všechny přítomné taky. A dáme si tu Martu Kubišovou, legendární jednu. A bude to pro Ivanku do Bílýho kostela, pro Káťu do Nový Vsi u Chrastavy, pro Libušku do Děčína, Ivetku do České Lípy a pro Andělku do Hřivic.
0: Tak dobrá.
1: A taky pro vás, jo?
0: Tak jo, tak já děkuju. Tyhle staré písničky Marty Kubišové mám moc ráda, takže já si ráda kousek přivlastním.
1: No já taky, Kozderková, Kubišová, to byly krásné písničky. No.
0: Tak jo, tak si teď dáme Magdalénu, nejen pro všechny Magdalény a nejen pro ty, které jste vyjmenoval, ale pro všechny, kdo nás právě poslouchají. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nádherná písnička, skvělý text Marta Kubišová ve vysílání Českého rozhlasu Sever a před námi další přání, za malou chvíli už splněné, a já musím říct, že přání, které teda hodně pobavilo. Vítám v našem vysílání posluchače Honzu, dobrý den.
1: Já vás zdravím z Velvar u telefonu Honza, zdravím všechny posluchače a já jsem teďko trošičku takový rozjařený s jako tady diskuzí v hospůdce těch starších kluků, jakože 65+, který prostě furt vzpomínají jenom na to, kolik co stálo a kolik stálo pivo a kolik stálo máslo, chleba a já nevím co všechno. Prostě vzpomínejte, kluci, když už takovou opravdu vzpomínejte na něco hezkýho, na nějaký krásný věci, pozitivní, jo, jako poučte nás, ale furt si vyprávět o tom a rozčilovat se, co to stálo před 30, 50 lety, to je furt dokola to samý. Tak ale... já jako jsem vybral písničku pro ty kluky, ať se dělají, vzpomenou i na něco hezkýho.
0: Vybral jste písničku velmi odvážně, musím říct. Jsem zvědavá, jestli vás kluci, jak vy říkáte, ještě pustí ke stolu, nebo jestli vám náhodou zbytek vašeho piva nepřistane ve tváři. Je to takový lehký štoulec, řekla bych.
1: Ano, já jim tam pošlu malýho panáčka, aby se trošku rozesmáli.
0: Jasně, takhle to přežehlit. Tak jo, tak já teď už vysvětlím i ostatním posluchačům Českého rozhlasu Sever, o jaké veselosti to tady mluvíme. Následovat totiž bude píseň, která se jmenuje Princové v důchodu. Tak já zdravím všechny ty vaše prince ke stolu a dejte si na zdraví.
1: Tak na zdraví. Mějte se.

0: se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: poledních písničkách na přání na Českém rozhlase Sever jeden z nestárnoucích hitů Radka Tomáška. Tohle byla písnička Boxer. No a před námi je píseň s názvem Otec a syn. Právě tuhle písničku totiž pro potěšení Marušce a milence do Českého ráje a taky Marcelce do Neštěmic posílá Iveta z České Lípy.
1: Tak mě bláznivý čas žene k vodě a já.

0: Už jenom 10 minut nám zbývá z hodinky, která je vyhrazená písničkám na přání, a tak tu poslední telefonickou nebo telefonicky vybranou píseň teď nechám na Františkovi z Kralup. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům Radia Sever.
0: My vás zdravíme, Františku. Co budeme hrát, komu a proč?
1: Kdybyste byla tak hodná, jak jsme se dohodli.
0: Ano.
1: Na Bánkovou a přeji všem hezký zbytek dne. A pánové, dneska je středa, víte, co se říká o středě. Zdravím hlavně do Velver, chlapi, abyste věděli, co se dneska dělá. Mějte se hezky všecky, díky.
0: Nemáte vůbec zač, Františku, přemýšlím, co jste tím vzkazem chtěl říct v souvislosti s písní, která bude následovat, jakože by chlapi měli péct housky?
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

Naďa Urbánková a její veselá píseň. Já vím, že ta výzva nemířila k houskám, ale k té lásce a vášni. No a stejným směrem míří i poslední písnička. Tentokrát to ovšem bude láska a vášeň nasměrovaná k fotbalu. U příležitosti právě probíhajícího světového mistrovství vybrala Sylvie písničku, kterou si za malou chvíli poslechneme a kterou posílá taky k svátku všem Adolfům a Adinám. Tak tady je tedy poslední písnička na přání, mějte hezký den a zítra ve vysílání Českého rozhlasu Sever zase naslyšenou.

0: V neděli 21. června vás zveme do zahrady Českého rozhlasu Sever na tradiční promenádní koncert pod širým nebem. Od 15 hodin vystoupí hudebníci divadla města Ústí nad Labem a nabídnou příjemné odpoledne plné známých melodií. Vstup je zdarma a vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Přijďte si užít pohodovou atmosféru do zahrady Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Těšíme se na vás.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Policisté z Kazachstánu a Česka rozbili mezinárodní skupinu, která nelegálně obchodovala s obchodními údaji i v Ústí nad Labem. Hrádek nad Nisou promění bývalou skládku v městský park. Veřejnoprávní média vyhlásila před polednem na pondělí jednodenní výstražnou stávku. Ojediněle přehánky později odpoledne a k večeru budou ustávat, teploty dnes do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Policisté v Kazachstánu ve spolupráci s českými kolegy odhalili mezinárodní gang, který obchodoval s nelegálně získanými osobními údaji. Skupina podle tamního ministerstva vnitra zneužívala citlivá data lidí z Kazachstánu a dalších středoasijských zemí. Policisté kvůli tomu provedli řadu domovních prohlídek, mimo jiné v Astaně, v Almaty a také v Ústí nad Labem. Zabavili přitom velké množství nosičů dat a také hotovost. Prudký svah pod sídlištěm pod tratí a Legionářskou ulicí v Hrádku nad Nisou se změní v nový městský park. Dříve zanedbanou plochu s množstvím náletových dřevin a nelegální skládkou chce město upravit za zhruba 33 milionů korun. V parku bude i dětské hřiště, louka s lučními květinami a vodní nádrž v místě, kde kdysi protékal městský náhon. Více řekl nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
3: Součástí toho parku budou i přístupové komunikace k sídlišti pod tratí, kde teď jdete strmou cestou, která pro některé lidi musí být hodně náročná. A díky těm parkovým úpravám tam uděláme cestu, která bude stoupat pozvolna.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral respektuje právo zaměstnanců Českého rozhlasu stávkovat. Řekl to dnes v reakci na vyhlášení jednodenní výstražné stávky iniciativou Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu. Stávka bude v pondělí 22. června. Podle Zavorala vedení zajistí, aby Český rozhlas v co nejvyšší míře plnil své zákonné povinnosti vůči posluchačům. Podle iniciativy se ke stávce v rozhlase zatím přihlásilo přes 1000 pracovníků, v televizi další stovky. Sport. Za účasti boxerů a boxerek z 20 zemí odstartuje ve 2 hodiny odpoledne v Ústí nad Labem čtyřdenní mezinárodní velká cena boxu, které se účastní 14 českých reprezentantů. Jeden z pořadatelů akce, Svatopluk Žáček, prozradil, komu z nich věří nejvíc.
4: Poprvé zde bude startovat loňská mistryně Evropy juniorek Jílková, která je výborná, je i výborná hokejistka, takže jsem na ní hodně zvědav. A Kelvin Sequesa, který už má medaile z Grand Prix. Teď nemáme tak silný tým, jako byl za Lukáše Konečního, Rudy Kraje a tak dál. Počasí.
1: Stále ojediněle počítejte s přehánkami, později odpoledne a k večeru mají ustávat, teploty dnes od 22 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: A dálnice D8 se od 27. kilometru ve směru na Prahu vytvořila nyní zhruba 3-kilometrová kolona. Na silnici mezi Falknovem a Polevskem na Českolipsku skončilo osobní auto po nehodě mimo vozovku. Podobná situace na silnici mezi Blatnem na jihu Lounska a Velečínem. Tam také komplikuje provoz nehoda, při které osobní auto skončilo mimo silnici. A v Teplicích stále nehoda mezi ulicí Alejní a Rokycanová.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
6: Dobrý den, Já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače.
0: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neutuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, jsi skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak jsi je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. Já říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že

0: musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to sama jedno a nedělal zbytečný pohyby.
1: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
0: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přinesl mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
1: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda

0: Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
1: To je nějaká speciální sorta?
0: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky se Žižkova a taky jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
1: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
0: Ano.
1: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
0: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
1: Ivan vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mně povedlo. A já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později. To bylo, až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky Tondu Moskalika, já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat a já jsem hrál sám se sebou a sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraj sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhé na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak.
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo, tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč, jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, ona je o 42 let mý a když si Honza Čenský položil otázku, a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala a říkala, jak jste to dělali a líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
0: A líbil se si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říká, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No,
0: měla se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla. Máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada hlavola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to ne. Ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmiňovala jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mi je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To
0: nikdy
1: je,
0: neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: Jo, ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Vermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. No tak to, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale... To je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že? To jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit, a do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace prostě, to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal, s třesoucím se hlasem jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil vlastně, jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, to, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo, já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou, často improvizovali a oni to vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Já jsem, dokud ještě žil Honza Kačer, my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako hrát nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka a dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadwayi a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare, to říkal, to byly ty hrobníci, jo? Jak je najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si v tom rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, tak, nebo nebylo potřeba, nebo vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě, no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si zkrátka sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek vyskoč, jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno, Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím, doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Bývalá starostka Bíliny ministryně Zuzana Mrázová k dnešku ukončila členství v bílinském městském zastupitelstvu. Duchcovské muzeum otevřelo expozici věnovanou výrobkům z místní bývalé porcelánky. Sprejeři v Českém ráji poškodili pískovcové schody v Sedmi horkách a také skály na Hruboskalsku. Ojediněle stále přehánky, později odpoledne a k večeru budou ustávat teploty dnes do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO se vzdala mandátu členky zastupitelstva města Bíliny, kde byla 7 let starostkou. Jak informovalo dnes na své facebookové stránce hnutí ANO, důvodem je velké časové zaneprázdnění ministryně. Dnešním slibem zastupitele ji nahradí Štěpán Kohlšitr. V Bílině vládne ANO společně s ODS a hnutím Moje Bílina. Zuzana Mrázová se stala ministryní ve vládě Andreje Babiše z hnutí ANO po volbách. V uplynulých měsících čelila kritice kvůli užívání obecního bytu v centru města a také kvůli údajným nelegálním stavbám na svém pozemku, když současně předkládala návrh zákona, který měl dodatečnou legalizaci staveb zjednodušovat. Novou expozici z výrobky bývalé místní porcelánky otevřelo muzeum v Duchcově na Teplicku. Prostory v historické budově na náměstí poskytlo město. Ve vitrínách jsou desítky různých figurek a ozdobných předmětů z porcelánu, které vznikaly během dlouhé historie duchcovské továrny. Téměř 50 let tam pracoval Miroslav Mnáček.
2: Moc hezky udělaný. Jsem za to rád, že to tady je, že v Duchcově po té porcelánce zbyde aspoň tady ta stálá expozice, která bude lidem připomínat ty šikovné ruce a ty machry, které jim tady kdysi pracovali. Je to dobrý počin a mám svou radost.
0: Policie pátrá po pachatelích, kteří v Českém ráji posprejovali pískovcové schody. Událost se stala na dětské naučné stezce v Sedmi horkách mezi středou 10. a pátkem 12. červnem. Policie o případu informovala dnes. Sprejeři poničili také část Hruboskalského skalního města. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Ivana Baláková. Policie žádá případné svědky, aby se přihlásili na lince 158. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes předpolednem oznámili zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. V Českém rozhlase se k ní přihlásilo zatím přes 1000 zaměstnanců a externistů, řekl to Jan Herget ze stávkového výboru rozhlasu.
3: V Českém rozhlase se stávka jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
0: Stávka se má podobně projevit i ve vysílání České televize. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že zaměstnanci mají na stávku právo. Reakci ředitele České televize Hinka Chudárka Český rozhlas zjišťuje.
1: Počasí.
0: V noci zpočátku oblačno, postupně během noci bude oblačnost ubývat, ráno i polojasno nebo skoro jasno a ojedinile mlhy. Teploty ale klesnou i k 11 stupňům. Zítra, tedy ve čtvrtek, čekejte skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno a přehánky jen ojedinile na horách. Teploty zítra vystoupí i k tropickým 31 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu osobního auta řeší policie v Liberci na centrálním náměstí před historickou radnicí. Na silnici 1/13 z Markvartis na Děčín se tvoří kolony po nehodě dvou osobních aut nad železničním přejezdem a další vůz tam narazil do stromu.
4: Teď přijeli složky IZS a vyprošťujou. Dá se to volit víc přes Markvartice na Benešov nad Ploučnicí.
0: V Klášterci na Tohří je kvůli opravě plynového potrubí stále uzavřený úsek ulice Chomutovská mezi kruhovou křižovatkou a hotelem Slávie. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásnou středu 17. června posloucháte Český rozhlas Sever a samozřejmě v tuhle chvíli 5 minut po 14. hodině začíná dnešní pohodové odpoledne. Podle 80% obyvatel je v Česku špatná dostupnost bydlení. Více než polovina obyvatel Ústeckého kraje pak uvádí, že v regionu nemůže najít cenově dostupné bydlení. Téma probereme s naší kolegyní Lucí Hejzlovou zhruba za čtvrt hodiny. V tipech budu mít tentokrát i něco pro sportovně založené a vy, co rádi běháte, si už začněte pomalu balit věci a slavným Severočechem dnes bude kreslíř Josef Hegenbart. No a k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Tentokrát zaspívá Pavel Bobek nebo později Karel Zich. Teď už je ale připravená kapela Opět a Radeček a společně s ní vyrazíme na hory.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: rodný dům zpěvák Pavel Bobek písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Přiznám se, že o tomhle jsem neměl vůbec ani tušení a popravdě řečeno jsem o tom ani nikdy nepřemýšlel. O čemže, tak to už nám řekne Martin Písařík v seriálu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Čechomor, Lenka Dusilová, Proměny, 14 hodin, skoro 22 minut, posloucháte stále středeční pohodové odpoledne. Obyvatelé Česka podle posledního průzkumu agentury Stemmark trápí nedostatek dostupného bydlení. A nejde jen o problém velkých měst, jako je Praha nebo Brno. V Ústeckém kraji lidé za bydlení utratí víc než třetinu svých příjmů. Další informace už má pro nás teď a naše redaktorka Lucie Hejzlová. Lucko, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Mohla by se shrnout, jak podle průzkumu bydlí lidé v Ústeckém kraji?
1: Samozřejmě dostupné a kvalitní bydlení je druhé nejpalčivější téma v kraji. Více než polovina obyvatel tady takové bydlení nemůže najít a 38% místních obyvatel žije v nájmu. Ten přitom většinou není jen jakýmsi mezistupněm na cestě k hypotéce, ale dlouhodobou realitou. Za bydlení tu lidé podle průzkumu utratí třetinu své výplaty a nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí lidé do 35 let. Ty omezují vysoké náklady a nízká dostupnost bydlení. Na vlastní byt nebo dům v Ústeckém kraji většinou dosáhnou lidé nad 60 let.
0: Co by podle výsledků průzkumu pomohlo, co lidé uvádějí nejčastěji?
1: Data ukazují, že by podle obyvatel navíc regionu pomohly nové pracovní příležitosti. To uvedlo hned 62% dotázaných. Na druhém místě je 49% a dostupné a kvalitní bydlení. A pomyslný bronz získala podpora mladých rodin, zdravotní a sociální péče. Na tyto preference už reagují také investoři. Jaroslav Ton ze společnosti Salutem Group uvedl, že napříč Ústeckým krajem už společnost opravuje staré a zanedbané budovy a mění je na kvalitní a cenově dostupné nájemní byty. V Ústí nad Labem jde například o budovy bývalých ubytoven v Purkyňově ulici a na Střekově a v Trmicích takhle vznikly Ústí Towers a moderní bydlení vzniklo i v budově Domina v Mostě. Celkem jde o zhruba 650 bytů.
0: Zjistila naše kolegyně Lucie Hejzlová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Michal David dospíval, za malou chvíli tady budou Rangers, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Je čas na tipy a hned v úvodu to mám něco pro sportovce. Osmý ročník olympijského běhu okolo jezera Milada, kousek od Ústí nad Labem, ale začátek je pozor už v 15 hodin na 30 minut, tak to je za hodinku, tak jestli to nemáte na Miladu daleko, tak si pospěšte a můžete si jít zaběhat. Sportovním pozvánkou je i další akce, tentokrát ale pro fanoušky boxu. 56. ročník Grand Prix města Ústí nad Labem v boxu je největší boxerskou událostí v České republice a jednou z největších akcí olympijského boxu v Evropě. Ve sportovním centru Sluneta vše odstartovalo dnes a na box sem můžete přijít až do neděle 20. června. V Litvínově pokračuje zámecké kulturní léto a na nádvoří zámku Valdštejnů dnes v 16 hodin vystoupí smyčcový soubor Komoráček a pěvecké sbory Vlaštovky a Vrabčáci. V kláštereckém zámeckém parku zítra vyvrcholí sochařské sympozium a na práci sochařů se můžete jít podívat dnes a zítra mezi 10. až 17. hodinou. Zatančit si můžete opět na terase Krušnohorského divadla dnes s kapelou Colors a začátek je v 17 hodin. Gymnázium Rumburg připravilo v tančírně Balahala koncert pěveckého sboru NTC. Začátek je opět v 17 hodin. Oddych a zajímavé prostředí určitě nabídne koncert Loutnová hudba v proměnách staletí ve františkánském klášteře v Kadani. Zazní skladby z období gotiky, renesance, baroka a vlastní loutnová tvorba. V 5 hodin odpoledne tam zahraje jeden z našich nejznámějších interpretů tohoto historického nástroje Jindřich Macek. Kulturní pozvánky po 18. hodině jsem si nechal na další tipy v další hodině, tak dál poslouchejte Český rozhlas Sever.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Karel Zich, není všechno paráda, 14:37, máme tady středu 17. června. Já jsem ještě nepopřál Adinám a Adolfům všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Hudební dárek tady bude za moment, Cyndi Lauper nebo Standa Hložek. Teď už je ale připravený další slavný Severočech a Milan Knotek tentokrát sáhl mezi výtvarné umělce.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi největší evropské kreslíře 20. století řadí kulturní historikové Josefa Hegenbarta, který se narodil v roce 1884 v České Kamenici. Pocházel ze zámožné průmyslové rodiny. Většinu života ho provázely psychické problémy, které výrazně ovlivnily jeho osobitý výtvarný styl. Po vystudování Drážďanské akademie působil několik let v Praze. Do saské metropole se ale vrátil. Roku 1921 koupil dům s ateliérem v Lochvické čtvrti, ve které se zachoval velký počet jeho děl. Milovníky výtvarného umění upoutal snadno rozpoznatelným rukopisem založeným na brilantní kresbě, rychlém postřehu a mimořádné schopnosti zachytit charakter člověka či zvířete několika tahy pera. Největší slávu mu přinesly knižní ilustrace. Vytvořil rozsáhlé obrazové cykly k dílům Goethe, Gogola, Dostojevského, Cervantese, Shakespeara či bratří Grimmů. Mimořádný ohlas získali zejména jeho ilustrace ke Gogolovým Mrtvým duším a Goethovu Reineke Fuchsovi. Fascinoval ho cirkus, varieté, zoologické zahrady i každodenní život velkoměsta. Zachycoval vše, co ho zaujalo. Akrobaty, klauny, hudebníky, návštěvníky kaváren, koně, slony či obyčejné chodce. Hegenbartovy cirkusové výjevy jsou dnes považovány za mistrovskou ukázku umění kresby. Po druhé světové válce se stal jedním z prvních profesorů obnovené Akademie výtvarných umění v Drážďanech. Zemřel v roce 1962.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Stanislav Ložek, Taková je láska má za 11 minut, je tady 3. hodina odpolední, posloucháte stále pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Od poetických tónů až po burácení, takovou gradaci umožňují nové Grenzingovy svatovítské varhany. Právě jim patří seriál tohoto týdne. Posledním krokem před rozezněním byla jejich intonace a ladění, které trvalo 900 hodin. Vyžadovalo naprosté ticho, proto varhanáři přicházeli do katedrály v noci. Teď už v chrámu nástroj stojí a my jsme si ho byli poslechnout.
1: Ondřej Valenta, svatovítský varhaník, teď sejmul ochranný kryt z klaviatury. Ty klaviatury jsou hned 4.
2: Ano, tady jsme u mobilního hracího stolu, který teda vypadá totožně jako ten, který je na kůru, ale má ten rozdíl, že se s ním dá pohybovat v 25-metrovém okruhu po katedrále, protože je připojen kabelem.
1: Takže teď jsme vlastně v samém srdci katedrály, uprostřed v té hlavní lodi, ale můžete ho posunout kamkoliv tady po tom prostoru.
2: Přesně tak. A jak jste říkal, jsou tady 4 klaviatury pro hraní rukama a 1 pro hraní nohama. Tady slyšíme, že tam je ještě nějaký tón mimo.
3: To je Gčko
2: a to bude potřeba doladit k sobě, aby tam to chvění mezi dvojicí tónů nebylo.
1: Jak dlouho se vlastně tento nástroj ladil?
2: Ladění probíhalo od konce září loňského roku do 22. prosince.
1: Jak to vypadá? Bere se skutečně píšťala po píšťale? Jak dlouho trvá naladit jednu píšťalu?
2: Přesně tak, musí se jít jednu po druhé, takže těch necelých 6 tisíc musí každou z nich vzít varhanář do ruky a trošku na ní zapracovat. Varhanáři si spočítali, kolik je tady na to času a vydělili to počtem píšťal, že jim to vyšlo, že mají na každou 50 vteřin nebo tak něco.
1: Takže to není mnoho.
2: Museli postupovat velmi efektivně.
1: Jak často se musí ty varhany ladit i v závislosti na počasí?
2: Samo o sobě zhruba tak jednou za měsíc, jednou za 6 týdnů, ale když jsou třeba koncerty nebo větší mše, tak před každou takovouhle akcí je potřeba to zkontrolovat a doladit, co není úplně v pořádku.
4: Takhle? Hraje to?
2: Máme tady širokou výbavu rejstříků, když předvedu ty základní zvuky od píšťal, které i vidíme ze zdola. Jsou tyto, to jsou rejstříky, které se jmenují montr. Jsou to teda ty píšťaly, které vidí všichni návštěvníci katedrály ze zdola. Ale za nimi je samozřejmě schována velká řada píšťal, kde jsou třeba i vysoké. Když mačkám stejné klávesy, které jsem mačkal u těch předchozích rejstříků, tak teď to hraje mnohem výš. A nebo i úplně jiným charakterem. Tady budou muset taky ještě pánové trošku doladit. Ten rozptyl, dynamik, kterou ty varhany nabízí, je velmi široký od takto slabých. Nevím, to možná ani neslyšíme. Ale máme tady i baterii speciálních jazykových rejstříků. To jsou píšťaly, které leží horizontálně, tak aby mohly co nejsilněji hrát do prostoru a to zní takhle.
1: Kdybyste tam dal tuty?
2: Jak to vypadá?
0: Jak vypadala veřejná sbírka na svatovítské varhany? Příběhy některých donátorů, kteří se adoptovali píšťaly, představíme v zítřejším pokračování seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Většinovými vlastníky HC Litvínov se stala společnost Litvínov Hokej, akciová společnost vlastněná Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Liberecký kraj prověří rizika bleskových povodní a eroze půdy u 53 obcí. Zaměstnanci veřejnoprávních médií dnes oznámili jednodenní výstražnou stávku. Premiér Babiš odmítl obavy z ovlivňování vysílání veřejnoprávních médií. Ojedinělé přehánky později odpoledne k večeru budou ustávat, teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Novým většinovým vlastníkem hokejového klubu HC Litvínov se stala společnost Hokej Litvínov, akciová společnost založená Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, podíl ve výši 70,95%. Klub o tom informoval na dnešní tiskové konferenci s tím, že firma Orlen bude dál v klubu působit v příštích 3 letech v pozici hlavního partnera. Dalšími akcionáři zůstává město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov, které mají podíly ve výši 22,7%. Liberecký kraj nechá prověřit 53 lokalit, především na Semilsku a Českolipsku, které jsou ohrožené erozí zemědělské půdy. Odborný posudek zpracuje Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy. Jde o reakci na situaci v obci Dalešice na Jablonecku, kde loni přívalové deště spláchly ornici z polí a bláto zaplavilo přes 30 domů. Za analýzu kraj zaplatí zhruba 1,25 milionu korun, řekl to náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
3: Jednak se měli objektivně posudit ty lokality z hlediska ohrožení obcí, co se týká smivů, ornice, smivů zeminy a vody, která by mohla poškodit jak už majetek, tak i zdraví lidí. To znamená, jednak tam je to posouzení, ale i ta návrhová část, co se tam konkrétně má dělat, aby se do budoucna těm škodám předešlo.
1: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí 22. června stávkovat. Dnes to oznámila iniciativa veřejnoprávně, která je sdružuje. Stávka se podle nich projeví ve vysílání. V Českém rozhlase se k ní připojila více než tisícovka zaměstnanců a externistů. Stovky zaměstnanců budou stávkovat v České televizi. Vadí jim vládou schválené zrušení poplatků. Převedení pod státní rozpočet by podle nich mohlo vést k oslabení nezávislosti médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá.
4: Ať nám teda někdo řekne, jaké pojistky, když tady se vytváří atmosféra, že my politici budeme do toho zasahovat, co je samozřejmě jako nesmysl. Nikdy jsme nemluvili o obsahu, je to totální hloupost, určitě tak není.
1: Ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že právo na stávku respektuje. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun a 55 haléřů. Klesne taky maximální cena, za kterou budou moci čerpací stanice prodávat benzín, a to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléřů za litr. Informovalo o tom Ministerstvo financí.
2: Počasí.
1: Začátku noci oblačno, během noci postupně bude oblačnost ubývat. Ráno čekáme i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra bude skoro jasno až polojasno, výjimečně oblačno, přehánky ale jen ojedinělé a na horách. Teploty zítra vystoupí i k 31 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/13 z Markvartis na Děčín pokračují nad železničním přejezdem před Huntířovem problémy s průjezdem po nehodě 3 vozidel. Na silnici u Svoru na Českolipsku na Falknov pozor na nehodu 2 osobních aut a nehoda také na Tyršově náměstí v Mimoni na Českolipsku, také tam se na kruhové křižovatce srazila 2 osobní auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Středeční pohodové odpoledne pokračuje, posloucháte stále Český rozhlas Sever. Jak už jste zaznamenali z našeho vysílání, v Děčíně vysadili lidickou hrušku. Jde o roub ze stromu, který přežil vypálení lidic. Podrobnosti prozradíme už za pár minut a v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se tentokrát podíváme na Litoměřicko do obce Mšené, které jsou známé hlavně jako Mšené lázně. Lidé se tam jezdí léčit a my víc prozradíme zhruba za čtvrt hodiny a kulturní tipy tentokrát budou na kulturní akce, a to hlavně po 18. hodině, a budou hudebně divadelní. A k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Zaspívá Valdemar Matuška nebo později Helena Vondráčková, teď už ale připravená skupina Olympik a jeden z největších hitů této české big beatové legendy Okno mé lásky.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Valdemar Matuška, jeho slavné kladivo, 15 hodin 13 minut, posloucháte stále pohodové odpoledne. V Děčíně dnes vysadili lidickou hrušku. Jde o roub ze stromu, který 10. června 1942 přežil vypálení Lidic. Strom vysadili členové spolku Lidické hrušně, kteří rouby stromu z Lidic sází jako symbol naděje a něčeho, co přetrvá. Usázení stromu byla i naše reportérka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tady v zámecké zahradě v Děčíně už je hrušení zasazená. Postarali se o to žáci z místní základní školy Komenského náměstí. Právě oni přišli s nápadem na její výsadbu. Na místo dorazili také dva členové spolku Lidická hrušeň, kteří strom do Děčína přivezli. Součástí akce byla i krátká připomínka událostí spojených s Lidicemi a významu původního stromu, ze kterého dnešní hrušeň pochází.
0: Jak vlastně projekt Lidické hruště vznikl?
1: Jeho zakladatelé Antonín Nešpor a Miroslav Kaliba dnes vzpomínali, že je před 14 lety inspiroval právě film Lidice. Tehdy se rozhodli začít vyhledávat místa, kde by mohli vysazovat potomky původní hrušně. Od té doby jich po republice přibyly už desítky. Jubilejní 50. strom vysadili nedávno v Budyni nad Ohří a dnešní výsadba v Děčíně na něj navázala.
0: Zjistila naše kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Skupina Jejich Jelen, jejich slavná Magdalena, 15 hodin 22 minut s vámi Český rozhlas Sever a středeční pohodové odpoledne. A my se teď navštívíme další místo v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. A s Alenou Škraňkovou dnes zavítáme do Mšených lázní.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Lázeňská obec Mšené Lázně leží na Litoměřicku v údolí Mšenského potoka. První písemná zmínka o této vsi je z roku 1262. Později bylo Mšené postupně ve vlastnictví šlechtických rodů Ilburků, zajíců z Házenburka a Kinských. Právě Kinští tam v roce 1796 založili lázně. Vypráví se, že ředitel pozemkových majetků hraběcího rodu Kinských František Pavikovský trpěl žaludečními problémy. Když v roce 1790 přijel na inspekci, udělalo se mu špatně. Myslivec mu podal sklenici místní vody a po ní se mu ulevilo. V lázních se nejdříve léčilo vodou z místních pramenů a později i rašelinou z nedalekých nalezišť. Dnes tam jezdí lidé s nemocemi pohybového ústrojí, s neurologickou diagnózou, po dětské obrně, po operacích a podobně. Architektonickým skvostem lázeňského areálu je secesní pavilon Dvorana. Je to práce významného architekta Jana Lecla, žáka Jana Kotěry. Budovu vymaloval malíř Viktor Oliva, známý autor původních maleb pražské kavárny Slavia.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Tolik Dalibor Janda v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Před hodinkou jsem slíbil tipy, ty pozdější odpolední, a začneme 18. hodinou a tipem v Jirkově. Tajemství staré Bambitky 2, tak to je muzikálové představení základní umělecké školy Jirkov. Přijďte si užít pohádkový příběh plný dobrodružství, humoru, krásných kostýmů, hudby a talentovaných mladých účinkujících, samozřejmě v jirkovské Zušce. Křížová ulice v Děčíně dnes opět ožije hudbou a v rámci živé křížovky vás dnes čeká výjimečný koncert Děčínského symfonického orchestru. Teta z Brazílie, tak to je divadelní komedie Koštického divadelního spolku. Ochotnici vás dnes budou bavit v Brozanech nad Ohří v místní Sokolovně. Na 19. hodinu mám pro vás koncert Nadi Válové a NV Bandu v Teplicích v koncertním sále kulturního domu. S úctou Evě Olmerové, to je název vystoupení této talentované šansonierky a jazzové zpěvačky. 20. hodina přinese pokračování letní štace Ústeckého činoherního studia a dnes to bude na koupališti v ústecké části Brna Molierova komedie Škola žen. A skončíme 21. hodinou a pro změnu divadelním létem na Hněvíně v Mostě, kde i dnes zazní slavné písničky Karla Svobody v muzikálu Noc na Karlštejně.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: My jsme si zpěváka Michala Davida poslechli v minulé hodině, teď jsme zase pro změnu poslouchali hudbu z jeho muzikálu s názvem Kleopatra, který se samozřejmě inspiroval jednou z nejslavnějších egyptských panovnic. No a v písničky nám, nebo písničku Teď královnou jsem já, nám zaspívali hned tři Kleopatry, Monika Absalonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Já ještě uvedu, že úspěšný český muzikál právě z hudbou Michala Davida je dál uváděn třeba v divadle Broadway, tak ho můžete navštívit 15 hodin 39 minut. Teď se ale v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever vrátíme do dopoledního vysílání, do pravidelného pořadu Dáme řeč, a dnes jste probírali se Zdeňkem své cesty autem po Evropě a ozvala se i Jiřina z Roudnice nad Labem, která zavzpomínala na dobrodružný výlet v 90. letech až do Řecka.
1: V 92. roce, to bylo těsně po revoluci, nám bylo nějakých 37, tak jsme si řekli, že projedeme Evropu.
2: Ano.
1: Naložili jsme malé děti a jeli jsme autem do Řecka. Jeli jsme vlastně Maďarsko, část Chorvatska, Srbsko, Makedonii, Řecko, nebyly telefony ještě s kamarádama, jsme jeli s partou. A byl to teda dobrodružný zážitek velice, protože ani navigace nic nebylo. A můžu vám říct, že na makedonských hranicích na nás vytáhli samopaly, protože potřebovali úplatek, že jo, samozřejmě nějaký pivo, něco. 3 dny jsme to jeli, vždycky jsme si dali nějaký kem, tam jsme se jako s partou sešli, přespali a pokračovali jsme dál.
2: Tak to je určitě.
1: A spali jsme tam pod stanama na pláži, tam ještě v tom Řecku se směl rozdělávat na pláži, oheň, tam Řekové pekly ryby a všechno. Bylo to dobrodružní.
0: Zítra v pořadu Dáme řeč, budeme mluvit o slunci, létě a o opalování. Blíží se nám totiž opět vysoké teploty kolem 30 a sluníčko. Jak jste na tom s opalováním? Máte ho rádi? Jste takový ten typ, že sotva vykoukne sluníčko, tak šup rychle na léhátko, používáte nějaké ty opalovací krémy, jaké faktory, anebo se spíš třeba opalování vyhýbáte, máte strach z rakoviny kůže a tak podobně, jaké jsou vaše zkušenosti s opalováním. Zítra volejte po 9. hodině přímo k nám do studia na známou linku 475 212 212 anebo už teď pište na Facebook Českého rozhlasu Sever, po případě na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin skoro 50 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. To byla skupina Krištof, písnička Hned teď. No a právě teď zástupci Ministerstva životního prostředí projednávají s veřejností dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví k projektu těžby lithia na Cínovci. V Lidovém domě v Dubí Pozorce máme teď reportérku Janu Vytázkovou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Sál Lidového domu v Dubí Pozorce je zaplněný. Přišlo několik stovek lidí. Už u vchodu stály muži s nesouhlasnými transparenty. Podle nich nebude těžba rentabilní. Jednání překládá tlumočník do němčiny. Jsou tady i hosti z Německa. Přítomně jsou zástupci Ministerstva životního prostředí, zástupci těžařů, tedy firmy Geomet a zpracovatelé dokumentace EIA i zpracovatelé posudku. V hledišti jsou starostové okolní měst a obcí. Nejdřív promluvil zástupce Geometu Martin Pohlodek a pak si vzal slovo zpracovatel dokumentace Daniel Bubák. Ten představuje zhruba 700 stran dokumentace a další stovky odborných studií. Snaží se všem sdělit, v čem ten záměr spočívá.
0: Jani, jak se k záměru staví vedení dotčených měst a obcí?
1: Tak ty podali připomínky. Vedení domácího Dubí, kde těžba bude na Cínovci, zajímá podle starosty Jiřího Kašpara z ODS třeba způsob přepravy vytěžené rudy. Posuzuje se zavěšený pásovní dopravník nebo dlouhá štola. V ujezdečku, kde má být překladiště, se zase obávají hluku. Podle nezávislého starosty Stanislava Molnára to chtějí řešit pomocí zákona o ochraně veřejného zdraví. A Teplice si nechali zpracovat odborné podklady. Podle primátora Jiřího Štábla z hnutí ANO město považuje za zásadní ochranu vodních zdrojů, zejména termálních léčivých pramenů. Město upozorňuje na nedostatky dokumentace a žádá, aby byla vrácena k dopracování. Pokud jde o Ústecký kraj, tak ten už teď nepřipomínkoval. Podle radního Tomáše Krypsa z hnutí ANO všechny připomínky, které kraj podal v první fázi při oznámení EIA, byly zapracovány, týkaly se hluku, ochrany přírody a vod.
0: V jaké fázi je teď záměr na těžbu lithia?
1: Ten projekt se tedy prochází posuzováním vlivů na životní prostředí. Veřejnost mohla podávat připomínky. Lhůta pro ty písemné skončila 11. června. A dnes tady v Dubí ještě můžou zaznít ústní připomínky, které ministerstvo do dokumentu zapracuje. Smyslem toho řízení EIA je ukázat, jak by těžba, doprava, zpracování rudy a ukládání zbytků ovlivnily životní prostředí. Potom bude následovat příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. Společnost Geomet chce rudu na Cínovci těžit hlubinným způsobem. Se zahájením projektu se předběžně počítá v roce 2030.
0: Zjistila naše kolegyně Jana Vytázková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Přesně za 4 minuty už je tady 16. hodina a začne pravidelná humoriáda. Dnes bude hostem herečka Martina Hudečková. Já se s vámi rozloučím ale jen na hodinku, protože po 17. u pořadu Den v kraji se budu těšit opět na slyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ministryně Zuzana Mrázová z hnutí ANO z časových důvodů končí v zastupitelstvu Bíliny. Recidivista ohrozil železniční provoz u Lovosic, dopadli ho policisté. Meandry Ploučnice na Českolipsku jsou nově přírodní rezervací. Stále ojedinělé přehánky, k večeru budou ustávat teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO skončila v zastupitelstvu města Bílina. Hnutí ANO o tom informovalo na svém facebookovém profilu. Mrázová řekla, že se mandátu vzdává kvůli velkému časovému zaneprázdnění. Než se v listopadu stala ministryní, působila v Bílině 7 let jako starostka a předtím 4 roky jako místostarostka. V zastupitelstvu jí nahradí Štěpán Kohl-Šitr, který ve volbách kandidoval za hnutí ANO. V Bílině vládne ANO, ODS a hnutí Moje Bílina. 45-letý muž ohrozil krádeží provoz na železnici mezi Prackovicemi nad Labem a Bohušovicemi nad Ohří. Ukradl startovací baterii důležitou při výpadku elektrického proudu. Škoda je kolem 4000 korun. Závažnost ale spočívala především v možných důsledcích, řekl mluvčí policie David Novák.
2: To mohlo v krizové situaci způsobit zastavení železniční dopravy na frekventované trase. Díky práci policistů se podařilo vypátrat podezřelého recidivistu, kterému bylo sděleno z trestných činů krádeže a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
0: V případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 3 roky. Na Českolipsku přibyla nová přírodní rezervace. Jde o území nivy řeky Ploučnice v úseku od Borečku u Mimoně po most na železniční trati u Vítkova před Českou Lípou. Na rozdíl od většiny tuzemských vodních toků zde v minulosti nedošlo k regulaci. Řeka si tak, jak Českému rozhlasu řekla mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová, zachovala přirozenou dynamiku a biotop. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy respektuje stávku Českého rozhlasu a České televize. Řekl, že ji vnímá jako nesouhlas s výší částky, se kterou mají obě média v příštím roce hospodařit. Stovky pracovníků obou médií vyhlásili stávku na 22. června. Zástupci iniciativy veřejnoprávně uvedli, že nesouhlasí se záměrem vládní koalice změnit financování médií veřejné služby. Vláda plánuje rozhlas i televizi nově financovat ze státního rozpočtu. Oběma médiím se mají podle návrhu od příštího roku snížit oproti letošku příjmy o stovky milionů korun. Rozhlasy televize už uvedly, že kvůli úsporám museli omezit výrobu pořadů a propustit dohromady až 700 zaměstnanců. Případné propouštění ministr Klempíř označil za manažerské selhání ředitelů obou médií.
1: Počasí.
0: Přes noc budou srážky ustávat, ráno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra čekejte oblačno až skoro jasno, přehánky jen ojedinělé na horách a teploty i do 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/6 stojí u obce Lešky na Lounsku odstavené nákladní auto a omezuje provoz. V Chomutovské ulici Alfonze Muchy pozor na nehodu 3 osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj Martino.
4: Ahoj, dobrý den.
3: Jsi nervózní.
4: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
3: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
4: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
3: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
1: Humoriáda.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza, budu ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači ano. Pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radši hovorit o takom prostředí, které je nám bližší však. Plovárny.
3: Bar. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu.
2: Županu.
3: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně. Či, jo. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahnout, zapáče si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše.
2: Ano.
3: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže.
2: Snad zpěváčky, ale
3: to je vlastně. Ano. Zpěváce, že musíte dobře. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
2: Samý šperk.
3: Ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu,
2: prosím. No, je to?
3: Tak to ne, asi to není ono, ne. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné,
3: tak se říkáme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo? Ano.
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu.
2: Mm-hmm. No?
3: Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že jak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím. Škaredý.
2: No, ano, tak to jako postavou skôr invalid však. Tak...
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah tej písně.
3: Měli se správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat.
2: No, přece my.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu, jako na festivalu, takové strojenější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyňali jak malé děti, a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře, a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do Senkrůvny, no a Milka a Senkrůvna, to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě
1: to jsme byli
0: další jenom?
1: Ne, to právě bylo

0: jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom jobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
1: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou, vás co voláte?

0: dej tu telefon.
1: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Hladovic a ptal bych si anekdoty. Bečko, díky.
0: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Rád, zdravím vás i vašeho milýho hosta.
3: Děkuju.
2: A dal bych si bečko.
0: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
4: Miroza z Karviny, dobrý den pro oba a volím anekdoty.
0: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
3: Děkujeme.
0: Přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
5: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
5: A dáme si anekdoty.
0: Dobře, tak jo, rozhodnuto, budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
6: Je, tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
7: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
8: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
7: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
9: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
10: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
11: Jsem Přesničková.
12: Ano, prosím.
11: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
12: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Jean. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
13: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
9: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
8: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
9: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
12: Mě taky, soudruho profesore.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo
15: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
0: Ty jsou taky vtipné.
15: Ty jsou velmi vtipné.
0: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
15: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
0: Jo, to mi připomnělo toho menšíka, který tady byl slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
15: Ano.
0: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
15: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu...
0: A... To se jako dědí takhle? Jako...
15: To se dědí.
0: Nebo to si vyžádala?
15: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
0: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
15: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
0: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
15: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
0: S Martinou se vídáš?
15: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná, to má po tatínkovi.
0: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várkou anekdot, tedy tentokrát hospodskými ze Zlaté mříže, nebo nám něco povypráví, přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 011 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor Mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor Mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
14: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: No, haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Jak se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky. Hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Tak výborně. Tak jo, děkujeme. Zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Haló, tady
1: ano.
2: Je to strážnice.
1: Ano,
2: a... Bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam. Volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Tak Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miroslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono tu zas toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek, je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní, ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano, jo. Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden nebo... lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: No, ano.
1: A práší
3: ano.
1: Se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na jo. Všechny ceny, jo. Který kdy kde
1: člověk
3: dostane.
1: Jakou taktiku si zvolila, když si takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse, protože tam, že jo, hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse, ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04, posílejte jako SMS-ku anebo volejte přímo do studia 731 800 900, jdeme na to, je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání. We'll be right back.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujeza Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkuji.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovou z Kizbílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se to dívám pořád každý den při obědě, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všichni pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme vám,
1: se vyvede.
4: Taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky a přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo, tak třeba... Jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá, že by René. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku, co?
7: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířátka?
7: Různá. Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa? Nebo brablenec?
7: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
7: Já pám, Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, mám Bibli doma.
8: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ?
4: Nebo? Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v rejži nenechá.
1: Nikdy, prostě zachránil to nějakým
4: zachránil
1: vtipem.
4: Zachránil to vždycky.
1: Nebo tak.
4: Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první čtyři řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanďani.
4: To se někdy stane, ano.
1: To je taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny z Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky na Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduarde,
1: já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vědět, odpovím, že jo? Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
10: Taky.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme, 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: krok zpátky, bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to roto. A to, že nebudu dostatečně dryhačnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor. Ano. Přírodopis ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšenička. No... Když člověk se nepřestává divit, pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky, přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Vzpomínám si, a teď ano. Vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury. Ano. Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesore.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, víte, tak... taky jsem to pochopil, no, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale... proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: Jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka. Děkujeme za pomoc. Omlouvám se ještě za Krampula. Ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu. Těším se na tu další zase u nás v Humoriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem. Nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz. Knížky vydala Radioservis vydavatelství České rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na severu Čech hrozí vysoké teploty, varují před nimi meteorologové. Krajský soud v Ústí nad Labem dnes nepravomocně odsoudil mladou ženu k 12 letům vězení. Své novorozené dítě odložila do kontejneru. Liberec začne s opravou střechy Svijanské arény až v příštím roce na jaře. Oblačnost pomalu ustupuje, přehánky jen ojediněle, teploty stále i do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Meteorologové na severu Čech varují před vysokými teplotami. Výstraha platí od páteční 11. hodiny dopoledne. V pásu od Žatecka přes Litoměřicko po Českolipsko mohou teploty přesáhnout 31 stupňů Celsia a v sobotu se tam může oteplit i na více než 34 stupňů. Pozor by si měli dávat hlavně starší lidé a děti, říká Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V důsledku těch vysokých teplot hrozí zejména přehřátí a dehydratace organismu, zejména v těch odpoledních a podvečerních hodinách, kdy ty teploty společně s vysokou vlhkostí budou nejvíc zatěžovat lidský organismus, takže tam doporučujeme hlavně konzumovat nealkoholické nápoje.
2: Krajský soud v Ústí nad Labem dnes nepravomocně poslal mladou ženu na 12 let do vězení za odložení novorozeného syna do kontejneru na sídlišti Střekov na podzim roku 2024. Předseda senátu Martin Parolek uvedl, že žena má dítěti zaplatit také 340 tisíc korun jako náhradu újmy. Obžalovaná, kterou státní zástupce viní z pokusu o vraždu, se proti rozsudku odvolala. Schátralou střechu Svijanské arény začne vedení Liberce opravovat až v roce 2027. Hokejisté a krasobruslaři tak budou muset v nadcházející zimní sezóně trénovat ve stejném režimu jako letos. Pokud nebude sněžit, můžou halu využívat. V případě, že napadne přes 2 cm sněhu, budou muset trénovat v náhradní nafukovací hale anebo v Home Credit aréně. Město opravu odložilo, protože práce by vyšly na zimní období. Jak vysvětlil náměstek primátora Adam Lenner z hnutí ANO, stavba by byla 3 měsíce odkrytá a hrozilo by její poškození, třeba zatečením vody a pak jejím zamrznutím. Aktuálně město vybírá dodavatele stavby. Prezident Petr Pavel označil stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize za legitimní. Naplánovaná je na pondělí 22. června a zapojí se do ní stovky zaměstnanců. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatků a financováním médií veřejné služby ze státního rozpočtu. Pavel řekl, že rozumí obavám a nejistotě pracovníků a že jejich stávku chápe.
5: Je to legitimní výraz veřejnosti, případně zaměstnanců, který je naprosto v pořádku. Počkejme, s čím přijde a jak na to bude vláda reagovat.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy stávku respektuje a odmítá, že by vláda chtěla zasahovat do obsahu vysílání Českého rozhlasu nebo České televize.
3: Počasí.
2: Přes noc bude oblačnost postupně ustupovat, ráno až skoro jasno a ojediněle mlhy. Teploty klesnou až i k 11 stupňům. Zítra oblačno až skoro jasno, přehánky jen ojediněle na horách. Teploty vystoupí i k 31 stupňům Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D7 na příjezdu do Chomutova za exitem Spořice pozor na odstavenou porouchanou dodávku. A opatrně také v Liberecké ulici Husova, srazila se tam 2 osobní auta. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Středa 17. června pokračuje, vy posloucháte Český rozhlas Severno a teď 4 minuty po 17. hodině už je čas na dnešní Den v kraji.
3: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Začal středeční den v kraji a souhrn informací ze severu Čech nám teď přináší František Janačík.
2: 45-letý muž ukradl na železnici mezi Prackovicemi nad Labem a Bohušovicemi nad Ohří startovací baterii důležitou při výpadku elektrického proudu. Jak Českému rozhlasu řekl mluvčí policie David Novák, dopadený muž je recidivista a svou krádeží mohl v železničním provozu způsobit vážné komplikace.
3: To mohlo v krizové situaci způsobit zastavení železniční dopravy na frekventované trase.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO od dneška není členkou zastupitelstva města Bíliny, kde byla 7 let starostkou. Jak informovalo hnutí na své facebookové stránce, důvodem je její velké časové zaneprázdnění. Dnešním slibem zastupitele ji nahrazuje Štěpán Kolšitr. V zahradě děčínského zámku je ode dneška lidická hrušeň. Jde o roub ze stromu, který 10. června roku 1942 přežil vypálení obce nacisty. Strom vysadili dva členové spolku lidická hrušeň, kteří ho do Děčína přivezli. V Česku už bylo vysazeno na 50 stromků. Jubilejní 50. lidická hrušeň stojí v Budyni nad Ohří. Více se dozvíte už za chvíli. Hokejový extraligový klub v Litvínově ode dneška vede společnost Hokej Litvínov akciová společnost, založená Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel, firma Orlen Unipetrol, na ní převedl všechny své akcie, podíl ve výši necelých 71%. Dalšími akcionáři zůstávají město Litvínov a sportovní spolek HC Litvínov. Lidé mohou v Duchcově navštívit v muzeu novou stálou expozici z výrobky bývalé místní porcelánky. Ve vitrínách jsou desítky různých figurek a ozdobných předmětů, dokumentujících několikasetletou historii duchcovské továrny. Při otevření byl v muzeu i Miroslav Mráček, který v duchcovské porcelánce pracoval téměř 50 let.
4: Jsem za to rád, že v Duchcově po té porcelánce zbyde aspoň tady ta stálá expozice, která bude lidem připomínat ty šikovné ruce a ty machry, který tady kdysi pracoval.
2: V ústecké hale Sluneta začal 56. ročník mezinárodní velké ceny boxu. V turnajovém pavouku čtyřdenního sportovního klání je 90 mužů a 54 žen z celkem 20 zemí. Česko do turnaje vysílá 7 boxerů a stejný počet boxerek. Zápasové programy začínají pokaždé ve 2 hodiny odpoledne. Sobotní finále je na programu od 16 hodin. Podrobnosti uslyšíte v této hodině.
1: Souhrn informací z dnešního dne v pořadu Den v kraji nám přinesl František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Hana Zagorová, jí písnička Maluji zase obrázky, skoro 16 minut po 17. hodině hrozil se nám den v kraji na Českém rozhlase Sever. Inovace srdcem, tak nazvali vědci z Ústecké univerzity projektu Mozaika proměn regionu aktivity Filipa Molčana. Podnikatele ve světě technologických inovací vybrali jako jednoho z aktérů pozitivní proměny Ústeckého kraje. Některé jeho aktivity v našem vysílání probrali Lenka Šobová a náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Je to děčínský rodák a tady v Děčíně i začal studovat jadernou fyziku. Jenže při studiích založil firmu a podnikání mu už pak dostudovat nedovolilo. Jedním z prvních zaměstnanců byl tehdy před 25 lety vozíčkář. Od té doby dává jeho inovační firma práci téměř výhradně lidem s různými zdravotními obtížemi. Podle něj se v oboru informačních technologií pohybově handicapovaní můžou velmi dobře uplatnit. Navíc ve firmě zjistili, že u některých zaměstnanců se dá jejich životní překážka využít naopak jako superschopnost. Například má zaměstnance s poruchou v autistickém spektru, který vyřešil technologicky velmi složitý systém založený na algoritmech a matematických operacích. Nebo lidé s kompulzivně obsesivní poruchou můžou mít nebývalý přínos při testování těch aplikací, které vyvíjejí.
2: Jeho podnikání má tedy velký společenský přínos, ale není běžně úplně vidět. Má nějaké další viditelnější aktivity?
1: Kromě té práce handicapovaných, která není jen jejich zaměstnáváním, ale opravdu, jak jsem s nimi mluvil, jim dává smysl a obdržel za to i mnoha ocenění, je zaměřený i na životní prostředí. Inspiroval se při pobytu ve Spojených státech, při návštěvě severoamerických parků a jeho firma vyrábí propagaci předměty pro národní parky a chráněné oblasti z materiálu, které životní prostředí nezatěžují a výtěžek dává zpátky do ochrany přírody. Sám je pak dobrovolným strážcem Národního parku České Švýcarsko. Bydlí téměř v jeho srdci a přišlo by mu líto, kdyby procházky kolem domova nevyužil k pohlídání pořádku v místě, kde žije.
2: Kdo je Filip Molčan, nám vysvětlil Robin Rerich. My děkujeme za informace a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopa.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever,

0: 17 hodin 25 minut pokračuje Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Jdeme se podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A já vítám ve vysílání teď a meteoroložku Janu Ehrtovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to na severu Čech vypadá, kam nám dnes vystoupaly teploty a tak dále?
2: Tak teploty dneska vystoupaly na letní hodnoty většinou 24 až 27 stupně Celsia, doxanity měly dokonce až 28 stupně Celsia. Dneska bez srážek a měli jsme převážně polojasno až oblačno.
0: Mm-hmm. Blíží se nám tedy ta předpovídaná třicítka, ale pojďme nejdříve k noci, ta bude chladnější, tak jak to bude vypadat přes noc?
2: Noc sice chladnější bude, ale nebude tak chladná. Očekáváme, že ty noční a ranní teploty nám budou klesat na 17 až 14 stupňů Celsia. Takže relativně teplo po delší době. Bude většinou nějaké polojasno, kránu až skoro jasno, s tím, že se opět mohou vytvářet ojedinělé mlhy a vítr očekáváme pouze slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: A jaký bude čtvrtek 18. června?
2: Tak ve čtvrtek bude výmh spíše slunečno, maximálně v těch odpoledních hodinách nějaké ojedinělé oblačno, takže převážně polojasno, s tím, že ty teploty maximální zítra očekáváme 28 až 31 stupně Celsia, na severu tam bude o něco chladněji, tam pouze kolem 27 stupňů Celsia.
0: Tak já zatím moc děkuji za předpověď počasí a někdy příště naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Teď už 17:30, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. V Ústecké hale Sluneta začíná 4denní mezinárodní velká cena boxu Ústí nad Labem. Mezi 16 provazy se v ringu představí reprezentanti z 20 států. Pořadatelská země do prestižního turnaje vyšle 7 boxerů a stejný počet boxerek.
1: Poprvé zde bude startovat loňská mistryně Evropy juniorek Jílková, která je výborná, je i výborná hokejistka, takže jsem na ní hodně zvědav. A Kelvin Sequesa, který už má medaile z Grand Prix. Teď nemáme tak silný tým, jako byl za Lukáše Konečného, Rudy Kraje a tak dál.
2: Vyjmenoval největší české naděje na úspěch jeden z organizátorů velké ceny Svatoplukžáček. Ten prozradil, kdo bude patřit mezi favority ústeckého turnaje.
1: Určitě Indové jsou výborní, jsou tady medailisti z olympiád. Oni tam mají cizince trenéra, teď momentálně tam mají Švéda a mají podmínky. A tak tam je to trošku taky určitě sociální věc a prostě, když děláš vrcholový sport na nějaké úrovni, tak to byla i Kuba, že mu je Kuba, tak seš někdo. Budou tady jako vždycky kvalitní boxéři.
2: V Ústí nebudou chybět medailisté z olympijských her nebo mistrovství světa a Evropy. Atraktivní národní tým Kuby ale nedorazí. Podle Žáčka ho pořadatelé nekontaktovali.
1: Ne, neoslovili. Nemělo to cenu. Určitě víme, že by tam bylo ano, přiletíme, když nám zaplatíte sakum prdům všecko. Na to nemáme.
2: Přiznal Svatopluk Žáček. O ústeckou Grand Prix, kterou čeká už 56. ročník, je stále ve světě zájem. V turnajovém pavouku je 90 mužů a 54 žen.
1: Proto jsou tady i Indové, jsou tady Filipínci a tak dál. Ty reprezentace není problém sehnat, protože pořád máme fakty dobrý kontakty a jsou tam lidi, prostě asi to děláme dobře v tomhle smyslu, ale tady v Ústí je problém s tím ubytováním.
2: První 3 dny začne zápasový program po každé ve 2 hodiny odpoledne, jen sobotní finále začne v 16 hodin. Děti do 15 let mají vstup zdarma, což má podle Žáčka svůj důvod.
1: Trošku propagaci boxu a aby ta mládež takzvaně tíhla ke sportu a ne někde k nějakým pouličním bitkám a tak dál.
2: Řekl Svatopluk Žáček. Z Ústí nad Labem David Kalvas, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, posloucháte dnešní Den v kraji. V Děčíně vysadili lidickou hrušku. Jde o roub ze stromu, který 10. června 1942 přežil vypálení Lidic. Strom vysadili členové spolku Lidické hrušně, kteří sází rouby stromů z Lidic jako symbol naděje a něčeho, co přetrvá. U sázení stromu byla reportérka Kateřina Kučerová.
1: Hezké odpoledne. Tady v zámecké zahradě v Děčíně už je hrušení zasazená. Postarali se o to žáci z místní základní školy Komenského náměstí. Právě oni přišli s nápadem na její výsadbu. Na místo dorazili také dva členové spolku Lidická hrušeň, kteří strom do Děčína přivezli. Součástí akce byla i krátká připomínka událostí spojených s Lidicemi a významu původního stromu, ze kterého dnešní hrušeň pochází.
0: Jak vlastně projekt Lidické hruště vznikl?
1: Jeho zakladatelé Antonín Nešpor a Miroslav Kaliba dnes vzpomínali, že je před 14 lety inspiroval právě film Lidice. Tehdy se rozhodli začít vyhledávat místa, kde by mohli vysazovat potomky původní hrušně. Od té doby jich po republice přibyly už desítky. Jubilejní 50. strom vysadili nedávno v Budyni nad Ohří a dnešní výsadba v Děčíně na něj navázala.
0: Zjistila naše kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio Vaš.

0: Středeční den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračuje. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou příští pondělí stávkovat. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Ke stávce se přihlásili stovky lidí z České televize a přes 1000 z rozhlasu.
1: Celoplošné, regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Popsal zástupce stávkového výboru Jan Herget. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Podle dalšího člena iniciativy veřejnoprávně Jana Moláčka neměli zaměstnanci jinou možnost, než vstoupit do stávky.
3: Hrozí masivní propouštění. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
2: Moláček zopakoval, že obě média neporuší zákon ani kodexy. Návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky, schválila vláda v pondělí. Současný systém je podle ní neefektivní a chybí mu dostatečná kontrola. To odpoledne zopakoval i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Přece když celá Evropa a všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce.
2: Na média by podle něj měl taky dohlížet nejvyšší kontrolní úřad.
4: My jsme nikdy se nesnažili zasahovat do obsahu.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ke stávce řekl, že ji respektuje.
5: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
2: Podobně se vyjádřil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Management by se měl pokoušet hledat úspory na provozu, na externích smlouvách, na nejrůznějších penězích, které se vydávají z Českého rozhlasu a České televize a veřejnost mnohdy, protože jsou zcela začerněné, neví komu a za co.
2: Vedení obou médií reagovalo, že jejich zaměstnanci mají na stávku právo. Přesto je podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala potřeba vysílání zajistit.
7: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle odhadů ředitelů by to znamenalo rušení některých pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zpívat jako déš, to byl Jiří Gorn, nás docela čeká ještě zpěvačka Madonna, pak už tady budou další zprávy, s nimi kolega František Janečík a po 18. hodině písničky na přání Míra Tartárek. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne a opět zítra odpoledne naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v krásném.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Extraligový hokejový klub z Litvínova převzal Jiří Šlégr a Robert Kysela. Stát městu Ústí nad Labem do několika let zdarma převede řadu protipovodňových staveb na levém břehu. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu stoupí v pondělí 22. června do výsražné stávky. Přes noc bude oblačnost ubývat, ráno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, teploty klesnou i k 11 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Bývalí reprezentanti a klubové legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela se stali novými majiteli extraligového hokejového klubu z Litvínova. Od společnosti Orlen Unipetrol odkoupili všech téměř 71% akcií. Pro Jiřího Šlégra šlo o srdeční záležitost.
3: Naším rozhodnutím jsme na sebe vzali velký kus zodpovědnosti, ale udělali jsme to samozřejmě srdcem a s láskou, protože jsme tady vyrostli a ten klub nám něco dal a my mu to dneska svým způsobem touhle cestou se budeme snažit vrátit. Naším cílem, snem, úkolem by mělo být každoročně se účastnit playoff.
1: Město Ústí nad Labem čeká převzetí části protipovodňových opatření na levé straně řeky. Prostřednictvím darovací smlouvy je na město převede stát. Jak řekl primátor Petr Nedvědický, z hnutí ANO povodí Labe bude muset před jejich předáním ale provést řadu oprav. V současné době se ve stejné části, kde je třeba napravit nedostatky, například v křižovatce pěti mostí, opravuje Benešův most. Ze smlouvy, kterou schválili zastupitelé, vyplývá, že povodí Labe si ponechá část opatření, která chrání dopravní uzel pod zámečkem Větruše. Město bude vlastnit část, která ochraňuje centrum a krásné Březno a také sklad, kde jsou umístěné například protipovodňové stěny. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí stávkovat. Protest potrvá po celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase.
4: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
5: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
4: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
6: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
4: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Vláda navrhne zpřísnění pravidel prodeje látky kratom. Ten by Češi mohli legálně kupovat až od 21 let a ne od 18, jako je to teď. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je také zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo i DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu i přes 1 miliardu korun ročně.
2: Počasí.
1: Přes noc bude oblačnost postupně ubývat, ráno až skoro jasno a ojedinělé mlhy. Teploty klesnou na 17 nebo i 11 stupňů. Zítra oblačno až skoro jasno a přehánky už jen ojedinělé a na horách. Teploty zítra vystoupí i přes 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mostecké ulici Rudolická se srazilo osobní auto se skútrem. V Podbořanech je od dneška kvůli městským slavnostem uzavřený průjezd přes náměstí ulicí Hlubanská. Sledujte značení objížděk. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Jakub Smolík a jen blázen žárlí. Na Českém rozhlasu Sever dozněla další z písniček, které nestárnou. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady večerní písničky na přání. Že posloucháte poprvé a neznáte sem k nám a sem ke mně kontakty, tak o písničku si můžete zavolat číslo telefonu do studia, to je 475 212 212 a také si můžete o písničku napsat buď SMS-kou, tu pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, následuje mezera na jeden znak a potom text vašeho přání. A nebo tady také mám e-mail a ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty sem do studia a do písniček na přání a nás už čeká ta první písnička na přání a k ní tady mám také jednu SMS-ku. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od zpěvačky Tiny Turner, When the Heartache is Over, a bude to pro tatínka k jeho narozeninám. Za celou rodinu vše nejlepší přeje dcera Adéla. Já také a Český rozhlas Sever se přidává a teď už Tina Turner.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over, písničky na přání, teď už také s prvním telefonátem po 18. hodině a ve vysílání vítám posluchače Milana, hlásí se nám tedy Rumburg. Já vás zdravím, dobrý večer.
1: Tak ještě jednou krásný podvečer, pane Míro, tady děkuju. Milan z Rumburku, zdravím samozřejmě jako vždycky především vás.
0: Děkuju.
1: A samozřejmě celý kolektiv Rádia Sever.
0: Děkujeme.
1: Dneska bych chtěl zahrát písničku od skupiny Budvarka, Malý hošík Černovlasy, a tentokrát to bude taková vzpomínka na tatínka, který už tady s náma letos 3 roky není, takže touto cestou bych chtěl já samozřejmě maminka mu poslat tam někde nahoru do nebíčka tuto písničku, kterou jsem zmiňoval, no jako vzpomínku na něj.
0: Dobře, tak Budvarka, Malý hoši Černovlasy, mimochodem zítra je Milana, tak písnička i pro vás, jestli můžu, k tomu svátku, jo?
1: Ano, děkuju.
0: Tak děkuju. Zase někdy zavolejte, naslyšenou.
1: Pane Míro, moc vám děkuju, hezký zbytek vysílacího dne a někdy zase naslyšenou. Naschledanou.

0: Kulvarka, malý hoši černovlasí, písničky na přání, před chviličkou na telefonu první posluchač po 18. hodině. Teď už je na telefonu nachystaná také první posluchačka a tou je paní Anděla ze Hřivic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Mirku, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju, děkujeme.
1: A dneska bych chtěla poslat písničku mým kamarádkám, Hanice do Touchovic, Božence do Jirkova a do Žatce a do Německa Herbertovi a Lindě.
0: Dobře.
1: A vám do rádia taky a Pepovi do Štětí a Kájovi do Úští.
0: Dobře, také vám. A vy jste říkala, že byste chtěla Marianu, ale v originále. Tak já jsem pro, za chviličku tady budou dubrovacky trubadury, snad se to tak čtem, a Mariana. Tak ať se hezky poslouchá, krásný večer a naslyšenou.
1: Mám taky přeju hezký den a krásný večer.
0: Děkuji.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, písničky na přání, další telefonát nachystaný. Hlásí se nám posluchačka z Nového Boru, paní Eva, kterou také srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak vy jste říkala, že byste ráda tu hezkou písničku od Pavla Nováka a Petra Šišky, je to tak?
1: Ano.
0: Jakou?
1: Ano.
0: Jakou?
1: Nad Moravou svítá.
0: Tak se to jmenuje, ano, máte pravdu. Tak koho dalšího byste chtěla?
1: No já jsem si to napsala do kalendáře.
0: Jo, takhle. Já to tady čtu z vysílacího zařízení. Takže máte pravdu. Komu zahrajeme tu písničku?
1: No, zahrajeme všem lidem, takovýhle písničky mají hodně rádi. No
0: a vy taky.
1: Vám, Míro, do
0: Děkuju.
1: Rádia.
0: Dobře, a také
1: vám. Všem tam.
0: Děkujeme, děkujeme. Tak tady je písnička, ať se hezky poslouchá i tam u vás. A naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Tolik tedy Pavel Novák, Petr Šiška nad Moravou svítá, jsou tady písničky na přání, za námi první telefonáty a já už tady mám nachystaný také další z vašich písemných vzkazů a e-mail s tímto textem. Zdravím a prosila bych zahrát píseň pro ty, co si necháváme zahrát, písničku Láska k náma přiléta od Ivety Simonové a Milana Chladila. Bylo by to pro Domču a maminku Jarku, dále pro Marušku ze Šestajovic a Chomutova, dále také pro Álu a Petra, pro Martu z Barandova, Milinku z Českého ráje, Ivetku z České Lípy a Helču z Litvínova a také pro paní Kristu Fischerovou. Moc děkuji, Marcela z Neštěmic, také zdravíme a tady už je písnička.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Láska k nám a přilétá, také stále pokračují písničky na přání a po nějaké době ve vysílání také vítám hornického rentiera, pana Karla z Ústí nad Labem. Já vás vítám, dobrý večer. Jste se k nám prokutal tedy po linkách telefonních, to je dobře.
1: Jo, prokutal, ano.
0: Tak my jsme tam také vybrali jednu hornickou, tak jakou a komu zahrajeme dalšímu, mimo toho, že to bude pro vás?
1: Josefa Kobra, kamarádi, to svárejme.
0: Ano.
1: No a tohle pro nás, pro všechny posluchače, ať si taky vzpomínat na horníky.
0: Ano, ano, to je správné.
1: No, to už jsme rarita, no, bývala.
0: No. Tak ke krásnému...
1: Takže takovou vzpomínku, no.
0: Dobře, ke krásnému vzpomínání, Josef Kobr, kamarádi, dolů svárejme a samozřejmě vy se mějte krásně a zase se někdy ozvěte, zase zahrajeme nějakou další hornickou. Tak mějte se fajn a naslyšenou.
1: Dar Buch.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Vědci z Ústecké univerzity sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny, které jsou odolné vůči kontaminované nebo vyčerpané půdě. Konkrétně jde o trávu ozdobnici obrovskou. Jak může tato nepůvodní rostlina pomoci naší krajině? Nepřinese sázení invazního druhu víc škody než užitku? Na to se budeme ptát Josefa Trégla, proděkana pro vědu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

písnička, která nestárne, tak já myslím, že jste poznali, že to byl Vaby Daněk a to byla písnička Na cestě. S vámi je Český rozhlas Sever, stále jsou tady písničky na přání a já tady mám teď zase nachystané čtení a další z vašich e-mailů a je to přání k narozeninám. Dnes slaví paní Dana Danielová z Rumburku 75 let. Hani, přejeme ti vše krásné, hlavně zdravíčko, štěstí, radost, pohodu a dobré přátelé. Příjemnou oslavu a k té posíláme píseň Pampelišky. Od koho tady nemám napsáno, je to přání, tak my se přidáváme a písničku Pampelišky tu tady máme od Dua Červánek.

0: Do Červánek a písnička Pampelišky. Další telefonát už je nachystaný ve vysílání po nějaké době. Vítám paní Marii z Nečemic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečku.
0: Tak vy jste říkala, že byste ráda zazpomínala, víte?
1: No, mám takový přáníčko. Je to krátká doba, 3-4 dny, co mi umřela kamarádka.
0: To je nám líto.
1: Znali 60 let. A moc mě to mrzí, protože ještě jsem ji chtěla vidět, ale už jsme to nestihli. Tak bych ji chtěla do nebíčka poslat písničku, co jsem vám dala.
0: Ano, to jsem tady nachystal, je to připravené, tak hodně síly, také samozřejmě vyjadřují upřímnou soustrast. A no. Michal Tučný a Tam u nebeských bran jsme vybrali. A ať se hezky vzpomíná.
1: Děkuji moc, jste hodnej. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

Michal Tučný tam u nebeských bran, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever a po telefonátu tady mám před sebou a před na monitoru další z vašich e-mailů. Dobrý večer, zahrajte prosím písničku pro všechny, co se o víkendu účastnili krajského kola skautských závodů na Úštěku a prosím o písničku od Pavla Bobka. Veď mě dál, cestou má, děkuji Plšík. Tak zdravíme a tady je další písnička na přání.

Pavel Bobek věkně dál cestou má, já tady mám nachystanou teď zase pro změnu SMSku. Dobrý večer, prosím, vyberte pěknou italskou písničku pro Hanku a Hinka od Teplic. Pěkný večer a pěkný poslech přejí kamarádi z Ústí nad Labem a PS, nejlépe od Nika Lauranonče. Ano, už to tady je nachystané.

0: To vykytalné Laura Nonče a jsme ve finále. Písničky na přání končí, ale další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer a já se do vás těším v sobotu po 15. hodině v pohodovém odpoledni. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Stovky lidí se v Dubí zúčastnili veřejného projednávání těžby lithia na Cínovci. K projektu mají řadu výhrad. Bývalá starostka Bíliny, ministryně Zuzana Mrázová z ANO, k dnešku ukončila členství v bílinském městském zastupitelstvu. Sprejeři v Českém ráji poškodili pískovcové schody v Sedmihorkách a skály na Hruboskalsku. Přes noc méně oblačnosti, ráno i skoro jasno a také ojedinile mlhy, teploty klesnou i k 11 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačí. Dobrý večer. Stovky lidí dnes v Dubí na Teplicku přišly do Lidového domu na veřejné projednání plánované těžby lithia na Cínovci, ke které vydá stanovisko Ministerstvo životního prostředí. Starostové Dubí, Jiří Kašpar z ODS a Košťan, nezávislý Tomáš Sváda, zopakovali obavy obyvatel z dopadů těžby na dopravu, životní prostředí, lázeňství nebo kvalitu života v regionu. Společnost Geomet a zpracovatelé dokumentace naopak zdůraznili navržená ochranná opatření a přínosy projektu, který počítá s investicí 42 miliard korun a vznikem až 2000 pracovních míst. Starosta Kašpar uvedl, že město Dubí k dokumentaci zaslalo 73 připomínek a požaduje maximální přesun nákladní dopravy na železnici. V sále byli také zástupci z Německa, které k projektu požádalo o mezistátní konzultace. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO se vzdala mandátu členky zastupitelstva Bíliny, kde byla 7 let starostkou. Jak dnes informovalo hnutí na své facebookové stránce, důvodem je velké časové zaneprázdnění. Dnešním slibem zastupitele ji nahradil Štěpán Kolšitr. V Bílině vládne ANO společně s ODS a hnutím Moje Bílina. Policie pátrá po pachatelích, kteří v Českém ráji posprajovali pískovcové schody. Událost se stala na dětské naučné sestce v Sedmihorkách mezi středou 10. a pátkem 12. června. Policie o případu informovala dnes. Sprejeři poničili také část hruboskalského skalního města. Více řekla policejní mluvčí Ivana Baláková.
3: Černou barvou posprejovali dva skalní bloky. Kromě toho ještě nechali svůj podpis i na mostku přes říčku Libuňku poblíž naučné stezky v Sedmihorkách.
2: Policie prosí případné svědky, aby se přihlásili na lince 158. O víkendu bude v Česku tropické počasí. Už v pátek mají teploty překonat 31 stupňů Celsia, v sobotu se zejména na jižní Moravě a ve středu Čech vyšplhají i k 36 stupňům. V neděli se tropické počasí zmírní, pořád ale budou teploty nad 31 stupni. Podle meteorologů bude kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli se čekají i silné bouřky.
1: Počasí.
2: Přes noc bude oblačnost postupně ubývat, ráno až skoro jasno a ojediněle mlhy, teploty klesnou i k 11 stupňům. Zítra, tedy ve čtvrtek, čekejte oblačno až skoro jasno, přehánky jen ojediněle na horách. Teploty zítra do 31 stupňů Celsia, na horách do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 stojí za tunelem Panenská ve směru na Německo porouchané nákladní auto. Pravý pruh je neprůjezdný, čekejte zdržení. A ještě jednou z dálnice před 62. kilometrem ve směru na Prahu na Ústecku. Pozor na odstavenou dodávku. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas si říkávám, když vysílám v rozhlase, paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jestli mám říct, pošlete nám vaše přání nebo pošlete nám svá přání v SMS-ce. No a tak se dneska zeptám právě na to. Nejdříve mi řekněte, co je správně. Posílejte svá přání, posílejte své hlasy nebo posílejte vaše přání, posílejte vaše hlasy.
2: Posílejte svá přání, své hlasy.
1: Dobře, tak teď to vím na 100%. A proč to tak je a jak to tak tedy je? Ale srozumitelně prosím, protože když jsem si to hledal na internetu, tak všude to bylo tak složitě, že jsem tomu nerozuměl, to jsem já.
2: Některé jevy vypadají jednoduše, ale vysvětlit je je trošku komplikované, proto někdy možná ta vysvětlení nejsou jednoznačná. A on tenhle problém taky není úplně jednoznačný.
1: Aha.
2: Nebo problém, dokonce se tomu říká konkurence zvratného přivlastňovacího zájmu na svůj a těch ostatních přivlastňovacích zájmen.
1: Kdo má kdy zvítězit tedy? Podle čeho se řídit?
2: Základní pravidlo existuje, to je poměrně jednoduché. A bych ho vysvětlila, je třeba říct, že když posuzujeme větu z významového hlediska, mluvíme o takzvaném agentu a patientu.
1: Je, a už jsme u těch cizích slov.
2: No, a já to teď zjednoduším.
1: Dobře.
2: Zkrátka, modelová věta, něco se děje, někdo ten děj provádí a někdo je jeho objektem.
1: Mm-hmm.
2: Jo, s někým se něco provádí, tak ten, kdo provádí, tomu dáváme to svůj. Tomu dáváme to zvratné zájmeno. Já jsem vám vytvořila jinou modelovou větu. Redaktor převzal materiál od svého kolegy nebo od jeho kolegy. Tady na tom by to trošku mohlo být
1: dobře,
2: vidět.
1: No řekl bych svého kolegy.
2: Ano, od svého kolegy, protože redaktor je ten, kdo co si převzal. A když řekneme od jeho kolegy, pořád se to vztahuje k redaktorovi, ale říkáme tím, že od nějakého od někoho jiného.
1: Kolegy, tak rozumíme si, rozumíme si. Mm-hmm. No, tak to je jednoduché, tak proč je to tak zamotané nakonec? Nebo ještě tady je nějaké ale, asi vidíte.
2: Jsou tam řekněme dvě ale, jednoduchá poměrně. Jedna jde o to, že ne vždycky je ten činitel děje, ten aktivní a ten takzvaně vlastník, nejsou totožní. Například, když řekneme, že si půjčujeme knihy z naší školní knihovny, tak ta knihovna není naše. My jsme jenom jedni z uživatelů. Tak tam neřekneme ze své školní knihovny. Abychom jednoznačně ukázali, že ta knihovna není pouze naše.
1: Není rozumím, naše domácí. Tak to by šlo. To je jedna výjimka. A ta druhá?
2: A ta druhá výjimka patří k větám, kde je to trochu složitější. A já bych to řekla na příkladu, to bude asi nejjednodušší. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Tam se jedná o, když jsem řekla to vlastník, ten, komu se přivlastňuje, tam jsou ti vlastníci dva. Já děkuji, ale někdo jiný vyřizoval tu žádost, proto neřeknu za vyřízení své žádosti, protože já jenom děkuji v té větě, ale ten, kdo vyřizoval,

0: dva české potápěče z vraždy jejich kolegy. A vzhledem k tomu, že tam bylo užito to jejich, tak nebylo úplně jasné,
1: jestli to byli kolegové policistů nebo potápěčů.
0: Nebo potápěčů. Takže někdy může dojít i k významovému posunu.
1: Ale rozumíme si většinou. Dobře, na každý pád se čte podtrženo, své hlasy posílejte na adresu Havlíčkova 292 je správně.
0: Není to nějaká reklama?
1: Ne, to jsme my tady, Český rozhlas, a posílejte své hlasy pro Dagmar Maginsovou.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá česká vláda. Úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku zprovoznilo ředitelství silnic a dálnic. Fotbalisté Plzně i Hradce Králové znají jména soupeřů pro předkola evropských soutěží. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy jsou Tou Nehasilem, dobrý večer. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich například omezení nabírání nových klientů, upozorňuje na to Asociace penzijních společností.
3: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebude to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
3: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
5: Dneska končí meziresortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
3: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Řidiči od dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku upřesní mluvčí ředitelství Jan Rídl.
6: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17 a čtvrt kilometrů této dálnice.
2: Moderní postupy při operacích koleních i ramenních kloubů si mohli tento týden otestovat lékaři nemocnice v Šumperku ve speciálním kamionu. Vybavený je laboratoří se dvěma operačními sály. Upřesní primář ortopedie Jan Debre.
7: Cílem tohohle toho všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl vytrénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli být v rámci pohybové paměti zažitý. Sport.
2: Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojí zápas zahájí 24. července na hřišti severského týmu. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Utkání zahájí v Chorvatsku.
1: Počasí.
2: Nadále se bude oteplovat, zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na hlavním tahu 9 z Mělníka do České Lípy. V zatáčkách mezi Medonosy a Dubou za Bukovcem havaroval motorkář. Počítejte s omezením a se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
9: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače. Že?
1: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě blíženec? Takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, jsi skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak jsi je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mi to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného, jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží jako v pořádku, ale musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to sama jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech

0: muzei, že
1: jo? Jsou v autech, jo. Ano.
0: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
1: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
0: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
1: To je nějaká speciální sorta?
0: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky se Žižková a taky jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
1: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
0: Ano.
1: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
0: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám, úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
1: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později. To bylo, až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky Tondu Moskalika, já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat a já jsem hrál sám se sebou a sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hraješ sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhé na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak?
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč, jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, ona je o 42 let mý a když si Honza Čenský položil otázku a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla, já nemám tyhle ty historický filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala a říkala, jak jste to dělali a líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
0: A líbil se si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říkal, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No,
0: měla se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla. Máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada hlavola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to ne. Ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmiňovala jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mě je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že jo. S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To
0: nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Wermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. Hmm. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. No tak to, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: Hmm. A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Hmm. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale to je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že to jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne? Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi, jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit a do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal, s třesoucím se hlasem jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil vlastně jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, to, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu, vlastně tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo, já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou, často improvizovali a oni to vlastně, vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Mě to, já jsem dokud ještě žil Honza Kačer, my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty. Prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadway a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty, Shakespeare to říkal, to byly ty hrobníci. Jo. Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě, to byl takový můj guru, no, ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do on byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tomu rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, nebo nebylo potřeba vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě no, jako i
0: takže v profesním i v osobním životě jste si
1: ano,
0: zkrátka
1: ano,
0: sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno, Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím, doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize budou v pondělí stávkovat. Insolvenční správce žaluje bývalé představenstvo Liberty Ostrava o 19 miliard korun. A počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29 stupňů, na východě kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí 22. června stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a více než 1000 lidí z Českého rozhlasu.
2: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
3: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
4: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
2: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Téměř o 19 miliard korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla jde o zásadní milník ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
5: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
1: Pod názvem Nová huť teď firma zaměstnává zhruba 2000 lidí. Společnost vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové výrobky. Materiál a jeho zpracování pro huť nakupují jiné firmy. Vedení Libereckého kraje stále nevidí důvod k odvolání ředitelky gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou Michály Mutl. Po setkání se studenty a pedagogy školy to uvedla krajská radní pro oblast školství Jitka Skalická z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Atmosféra ve škole je podle ní vyhrocená, snahou kraje je situaci sklidnit.
6: Zásadní pochybení zatím nevidíme, protože kdybychom viděli, tak bychom měli důvod odvolat tak, jak nám školský zákon umožňuje, ale paní ředitelku jsme požádali, aby nám do čtvrtka tohoto týdne poslala konkrétní opatření, které povedou ke stabilizaci té situace ve škole.
1: A návrh řešení posoudí mimořádná rada Libereckého kraje na začátku příštího týdne.
0: Počasí.
1: Noci čekáme oblačno, zpočátku ještě ujediněle s přeháňkami, postupně od západu polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde v republice oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě kolem 24, k tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Rudnou stojí osobní vozidlo, je to na 4. kilometru. A pozor také na dálnici D49 z Frištáku do Hulína u sjezdu na Halešov leží na vozovce velký předmět. Pozor na 9. kilometru, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Tentokrát jsem naložil country dostavník výhradně písničkami opírajícími se o závěr čehokoliv a téměř celou hodinu budou za vámi tedy přijíždět texty na téma poslední. Jejich defile otevřel Rostia Fischer s posledním kovbojem Zdeňka Rytíře a hned za ním se dostane ke slovu Pavel Bobek s přáním Dej mi šanci poslední.

Michal Tučný s hostujícím Tomášem Linkou a to je ten poslední song z alba Medicine Man, které v roce 1990 definitivně uzavřelo Michalovou cestu s tučňáky. Text Zdeňka Rytíře je přímo s kostnou adaptací originálu The Last Cowboy Song, který o 10 let dříve přivedl do hitparády jeho autor Ed Bruce.

0: Čeká nás poslední ráno. Opět v dokonalé transformaci Dylanovi Too Many Mornings z dílny Roberta Křesťana a jeho druhé trávy. Jednou z prvních countryové, které přinesly do našeho gramofonového světa slovo poslední, byla balada Toma T. Halla The Last Public Hanging in West Virginia, které si už koncem 60. let všiml Jindra Šťáhlavský.
1: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny, věznice jen má. V jednom rohu, pryč na dřevěná. Na ní leží Johnny Kepler, terváč, co se rval

až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu. A v té staré kamenné kapli začnou zvony zvonit. Tak já vím, Johnny, že to bude naposled, co ti přijdou všichni muži.

Alan Mikušek se svým AM bandem a jeho poslední Mohikán. V polovině 70. let, kdy v sestavě solistů nahradil Ladislava Vodičku Karel Kohovec, s ním zpívala Naďa Urbánková Slečnu Sen. V hitparádovém originálu z roku 67 to bylo to poslední, na co myslím, The Last Thing on My Mind, a nejúspěšnější duet Portera Wagonera s Dolly Partonovou.

Bát se je to poslední, tvrdila v téhle dávno zapomenuté nahrávce z roku 91 Věra Martinová se skupinou Gram, zatímco perspektivní trio Midland z texaského Dripping Springs suverénní tvrdí, že Texas je ta poslední zastávka. Texas is the last stop.

Klasická hobousárna Poslední míle z dílny Mickeyho Rivoli. Tomu se vlastně od prvních setkání zalíbila hitparádová jednička Eddieho Arnolda Anytime z roku 1948 a o 43 let později z ní udělal poslední píseň.

Tak trochu tulácká a trochu nádražácká balada Jimmyho Rodgersa Hobo Bill's Last Ride, která se poprvé objevila na deskách v autorském podání v srpnu 1930. Dnes vám ji připomněl člen švédské dvorany slávy Hank Snow a uzavřel tak naše setkání s písničkami, které jejich textaři protkali slovem poslední. Doufám, že vás potěšili a příjemně provonili váš dnešní večer, v něm se ještě vypravíme s legendárními Mustangy na poslední vandr. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Senát podpořil vznik nového významného dne. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí v České republice zítra polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otounem Hasilem, dobrý večer. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v České republice měla být od začátku příštího roku přísnější. Navrhuje to vláda. Chce například zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku zhruba za 3 miliardy korun mohou hlásit do druhé poloviny srpna. Letos v létě má v trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit na konci roku, říká šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
6: Ten zájem těch zhotovitelů o ty stavby v Jihomoravském kraji, které soutěžíme, je enormní. Je tady obrovská, trochu si říct, skoro cenová válka. Ty nabídky, které se odevzdávají, jsou v řádech desítek procent pod předpokládanou hodnotou. Takže opět myslím si, že nás čeká velký zájem a z toho důvodu je obtížné predikovat, kdy to zadávací řízení skončí.
2: Jihočeský vodárenský svaz v loňském roce prodal více než 16 milionů krychlových metrů vody. Je to nejvíce od roku 2010. Nárůst proti loňskému roku je zhruba 2%. Loni se svazu podařilo zastavit trend postupného snižování výroby a dodávek pitné vody. Podle zástupců svazu jde ale stále o hodnoty blízké minimálním technologickým a provozním potřebám.
7: Svaz proto nadále jedná s městy a obcemi, aby kvůli bezpečnému provozu soustavy přistoupili na vyšší minimální odběry. Současně plánuje letos začít s další etapou napojení severního Písecka, konkrétně Mirovic a okolí. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Česká republika by mohla mít nový významný den orla, schválil to dnes Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by měl být 28. srpna. Šlo o senátní návrh předlohu, proto teď dostane k projednání sněmovna. Sport. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa remizovali překvapivě s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Před několika málo minutami začalo atraktivní utkání Anglie-Chorvatsko. Pak budou následovat v noci souboje Ghana-Panama a Uzbekistán-Kolumbie. Počasí. Bude se oteplovat, nejdříve ale předpověď na noc. Čekáme oblačno, zpočátku ještě doznívající ojedinělé přehánky, postupně od západu polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně také jinde v České republice i oblačno. Pršet by ale nemělo. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě republiky kolem 24 povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové jsou hned dvě omezení. U sjezdu na Sadskou na 25. kilometru údržba uzavřela pravý pruh a také část odbočovacího. A pozor také u sjezdu z dálnice na Poděbrady ve směru z Prahy do Hradce Králové policie vyšetřuje nehodu. Nejen tam jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět počase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přeličení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte? Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal jsem mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávati, hledati důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám ví komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestří, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuju. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, vidíte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že... No, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědi bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: No, tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No, to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou?
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste taky jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen.

0: Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
1: Koho myslíte tím okolí?
0: No vlastně všechny, například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte. Ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
1: Poslyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Copak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko, pravdy jste přece říkal.
0: Tohle je pravda.
1: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
0: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
1: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
0: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
1: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
0: Nehledal jsem spolu viníky.
1: Tak proč je do toho vůbec táháte?
0: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
1: Ne.
0: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilování.
1: Nesmysl.
0: Mohu to dokázat.
1: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
0: Nejsem fízl, pane doktore.
1: Doufám.
0: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
1: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
0: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
1: Tak je to taky v pořádku.
0: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
1: Například?
0: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
1: Chcete tím říct?
0: Vaše paní byla dnes u mne.
1: Vy jste ji předvolal?
0: Ne, přišla sama.
1: Nechápu, nic mi neřekla.
0: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
1: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
0: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
1: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
0: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
1: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
0: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
1: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
0: Ano.
1: Co jste jí řekl?
0: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
1: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala.
0: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete. Má vás za nemoc praktického člověka.
1: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
0: Ovšem, samozřejmě.
1: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že jsi dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu po tmě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak

0: Jedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
1: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval, zamilovaně, pane profesore.
0: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
1: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
0: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
1: Poslyšte, to opravdu není výslech.
0: Ano, Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
1: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
0: To neříkáte přesně, operace se povedla.
1: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
0: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
1: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
0: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
1: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
0: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
1: A vítězové nebývají souzení, že?
0: Nemám to heslo rád.
1: Proč?
0: Co vy všechno nechcete vědět?
1: Nemusíte přece odpovídat, ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
0: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
1: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
0: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra, a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem vždycky sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle gobelen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy, kapitáne z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer, kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: Taky nevím. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
3: Pane generále, měl byste zkusit usnout, a nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. A moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. A strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, od jiného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
3: Neobyčejně závažný. Pubek světa. Střed všeho míra. Umím si to představit. Já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pubek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a, a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje všechno.
3: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Gobleny na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země. Rotýlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Vy jste Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
4: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
3: Neříkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
4: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
3: Já vás poslouchám.
4: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie. Ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
3: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
4: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fasciklu jsou desítky průkazných...
3: Nemávejte za s těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
4: Ano, pane.
3: A je z ní dobrá laboratoř?
4: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ver ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: ani Ždibínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný.
2: Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil. A takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba, čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolóna, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Eridu. Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou Delfy, Dionýze. Moje Delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeby být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvář.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
3: Je vám tu dobře?
0: A
2: Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
3: Je vám dobře při tom popíjení?
4: Jak ses sem dostala?
3: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
4: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
3: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
4: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
3: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
4: To říkáš vážně?
3: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
4: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
3: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
2: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
3: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
4: Dionýzos nemísí vůbec.
3: Ví se to o něm.
4: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
3: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
2: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
4: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
2: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
4: Drž už hubu, Dionýze.
2: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína a snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
3: Nad ránem padla Troja.
4: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
3: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
4: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
3: Byla jsem u toho.
2: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
3: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
2: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
4: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
2: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla si v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy někam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě. Ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, středa 17. června 2026. Velmi teplý večer máme. Z horké noční Prahy vás z historické karlínské budovy Českého rozhlasu zdraví, vítá, příjemný poslech přeje všech regionálních stanic Českého rozhlasu a taky stanice Český rozhlas Pohoda Honza Macou. Mé srdce pláče, jsem tady sám, pač nikdo z techniků mých oblíbených mě paně Máju buď dovolená nebo odpočívají, co si to dovolují. Mimochodem a dneska takové zásadní téma, čeho máme v životě moc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeho máme v životě moc a možná až příliš. Já vím, je to docela dost široké téma. Na druhou stranu, zkuste zapátrat, třeba vás něco napadne, aspoň to bude bezstřejší. Telefon do studia za chvíli připomenu, veškeré další kontakty také, tak jen houšť, těším se.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Z Prahy a docela hlučné a vyhřáté Prahy ještě jednou zdravý a příjemný večer. Při poslechu Českého rozhlasu a pořadu Noční linka přeje Honza Macoun. Čeho máme v životě moc? Možná až příliš. Tak zkusíme to tak jako všeobecně, co mě napadá. Čeho už máte plné zuby? Máte moc věcí, moc povinností, moc lidí kolem sebe? Nebo naopak moc samoty? Máte doma krámy, které nikdy nepoužijete? Chodí vám moc zpráv, je kolem vás moc reklam, moc práce. Máte pocit, že dnes musí být všechno víc než dřív? Přeháníte to s nakupováním, s jídlem, s informacemi, s hlukem, s očekáváním? A co byste ze svého života nejraději vyškrtli úplně? Čeho máme v životě moc? A přitom je to tak snadné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Psát můžete také na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak se na vás moc těším. No otevíráme, nebojte se v žádném případě i vy, milí pasivní posluchači, kteří třeba léta posloucháte a nevoláte, protože prostě nevoláte, posluchač má poslouchat, nemá nikam volat. Na druhou stranu, tady jsme v jedné velké rodině, několika desítek tisíc nočníčků. No, je to tak. Noční linka právě začíná, je z Prahy s Honzou a taky s vámi, tak budu moc rád, když se toho chopíte. Haló, Český rozhlas, tady je Honza.
3: Dobrý den, Richard.
1: Richard, zdravím vás, pojďme si jenom udělat pořádek. Odkud voláte?
3: Já volám z Ostrova nad Ohří, u Karlových Varů.
1: A povězte, čeho máte v životě moc, nebo čeho máme v životě moc, a možná až příliš?
3: Jako víte co, já mám pořád pocit, jako, že mám jakoby něčeho málo. Jako teď jsem nastoupil do práce, takže z toho jsem rád, jo, pracuji ve zdravotnictví.
1: Tam máte ale hodně práce, tak já myslím, že tam málo práce mít nebudete, předpokládám.
3: To určitě ne, jako já jsem tam teda první týden a mám z toho obrovskou radost. Ale čeho mám v životě moc?
1: Moc přátel, moc málo peněz, moc, nevím.
3: No, spíš jako s tím penězi to bylo na štíru vždycky.
1: Ano.
3: Jo, teďka už je to snad lepší. No, ale přátelé, no...
1: No, kolik jich máte schválně, přátel?
3: Jako takových těch opravdových přátel mám třeba...
1: Takových přátel, kterým byste daroval ledvinu třeba.
3: René Slováčková určitě, Daberka herečka, s tou se znám prostě už od jejich nějakých 25 let.
1: Takže jsme na jednotkách, ale v tom případě je to tak.
3: Ještě jednou.
1: Jsme na jednotkách, přátelé, ruku v ruce, krev na krev, to jich je jako šafránu většinou.
3: No, to bych řekl, že je tady, ne? Že byla její maminka, která bohužel odešla.
1: Ano.
3: No a jinak...
1: Moc jich nemáte.
3: Já nemůžu říct, jsme na jednotkách, ano.
1: Děkuju vám za otevření dnešní noční linky, zdravím do Ostrova a zase příště naslyšenou.
3: Tak děkuju moc.
1: Já děkuju, ať se daří, naschledanou, čeho máme v životě moc, možná až příliš. A já to řeknu rovnou, já si myslím, že my v životě obecně máme v současné době, nebo s rozvojem technologií a internetu a vůbec, já si myslím, že máme moc informací, se kterými neumí naše hlava pracovat. Moc informací, je jich tolik, že ta hlava to kolikrát ani nepobere. To dřív, televizní noviny večer, dobře, o jakých kvalitách, to není tak podstatné, ale To byly jedny zprávy, potom možná noviny, ale dneska, když to člověk přežene a s proměnutím čučí neustále na televizní bednu a třeba zpravodajství a ono to tam jde stále a stále, nedej bože ještě nějaký ten internet, máme moc informací a neumíme s nimi pracovat.

0: máme, anebo máte vy konkrétně v životě, čeho máte moc? Možná příliš, to už dodávám navíc. Ono se určitě něco najde, něco, co vás nervuje, něco, co vás dokáže vykolejit. Třeba Jaroslava, která píše z Hradce Králové, čím jsem starší, tím víc mám pocit, že život je jeden velký formulář. Dopisy od pojišťoven, bank, úřadů, reklamní letáky ve schránce, e-maily, SMSky. Když něco konkrétně vyřídím, objeví se další papír a někdy si říkám, že polovinu důchodu strávím čtením věcí, které jsem ani nechtěla dostat. Nejvíc mi chybí obyčejný klid, kdy člověk nemusel pořád něco potvrzovat, přihlašovat, kontaktovat anebo vkládat. A máte pravdu, je toho moc nějak. Mně se moc líbí ten systém v jedné z pobaltských zemí, Litva, Lotyšsko, Estonsko, jedna z těch zemí má uzákoněno, nejenom, že se snaží být moderní, takže všechno digitalizují. U nás, když se řekne digitalizovat, tak to znamená, že se digitalizuje jenom něco a od někdy, ale rozhodně ne od tenkrát. Pak rozhodně se to nebude dát propojit s jinými databázemi digitálními. A pak se přijde na to, že vlastně nemají ani vlastně svolení licenci, takže si ji musí neustále pronajímat. A v té pobaltské zemi to mají udělané tak, že když už státu poskytnete nějakou informaci jednou, kterou od vás chtěl, tak už se vás na podruhé ptát nesmí. No, mám takový pocit, že to by byl snad úplně lážo-plážo klid, protože jenom informaci o tom, jestli jsem se narodil v Praze 2, anebo pozor, v Praze 2, a nebo jestli mám auto červené barvy, myslím, že jsem to vyplňoval, říkal, a nebo i ta váha, chápete to? Tu váhu taky jsem říkal v poslední době několikrát. A nikdo nevěří, že to je 130.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeho máte v životě moc? 731 800 900, zavolejte, máte tu možnost. Dneska jsem tady na to sám, takže mačkám všechno, co vidím. A mám tady 6 okének, to jenom pro vysvětlení, takže nikoho moc dvakrát nemůžu ani upřednostnit, jak si to někteří z vás třeba myslí, ale někomu došel hlas, má chrapot nebo má nějakou alergii, angínu, tak klidně napište, čeho máte v životě moc, nebo my obecně v republice, ve světě, a budu moc rád, když to odešlete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Další volající. Muž, žena, pěkný večer.
2: Dobrý večer, tady je Eva ze Sokolovska.
0: Ano, zdravím vás, Evo, moc vám vazbí rádio, tak zkuste ho stlumit, vypnout, bylo by to úplně nejlepší.
2: Ano, už ho vypínám.
0: Ale pak hned zase zapnout, jo, až se rozloučíme.
2: Ano, ano.

0: moc práce teď a to je hrozně důležité.
1: Počkejte, počkejte, mohu-li se zeptat, jste v tom věku vyzrálém až seniorském?
0: Ano, už mi bude letos 80.
1: Tak to mi vysvětlete, jak je možné, že důchodci nemají věčně čas.
0: No, protože jsou už nemocní, pomalí.
1: Pomalí, jo. No, jo. Ty věci takže taky se neustále také objevují někde jinde, než jste si je dala, že? Ale to není jenom doména seniorského věku, to zažívám i já. Jak to, že nemáte čas? Proč si ho lépe nezorganizujete?
0: Nemohu, protože poslouchám Linku noční a ta je do jedné hodiny a než se dostanu do postele, jsou dvě a potřebuji aspoň 8 hodin spánku. No a pak mám co dělat.
1: 8 hodin spánku, prosím vás.
0: No, určitě.
1: Já vím, mělo by se dodržovat 8, 8, 8.
0: 8 hodin spánku potřebuji.
1: Jo, tak to asi, myslím, u mě neklapne, obzvlášť ne dneska, takže budu se inspirovat u vás. Samozřejmě, mimochodem před spánkem počítáte moc oveček?
0: Ne, ne, když chodím spát pravidelně v ty 2 hodiny, tak je to perfektní. Ale včera jsem šla spát o 1.5 hodiny dříve, tak jsem 2 hodiny v té posteli nemohla usnout.
1: Vy jste se převalovala ze špičku na špiček a bylo vám fajn? Stalo se něco?
0: No, stalo, protože jsem byla z toho neusnutí hrozně unavená.
1: Já vám něco řeknu, já když lehnu do postele a nemůžu usnout a je jedno z jakéhokoliv důvodu, úplněk, nejčastěji úplněk, nebo když se něco čeká důležitého, já se vám v té posteli dokážu tak strašně vytočit, že nemůžu usnout, že pak se vytočím natolik, že se zvednu a jdu mejt okna třeba, nebo uklízet, nebo zase něco, protože vím, že už neusnu.
0: No jo, ale když mejt okna ve 3 hodiny ráno.
1: No a? No
0: já jsem včera šla jíst.
1: No jo, no to si má stať. Lepší myslela, mít okna, neuvidím ty fleky, ty šmouhy, to za A. A za B to nebudí, neruší nikoho z baráku, to určitě ne. A jak se říká, člověk není líný se v noci nažrat. Tak já myslím, že tohle to je dietnější.
0: No, takže to je hrozně, hrozně důležitá věc, která mě celý život provází. Když jsem byla mladá, tak jsem nic nestíhala, no a teď je to ještě horší.
1: Ať máte čas, já vám to přeju z celého svého stučněného srdce. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji, zdravím vás všechny.

0: Žádné zastavení se nestůj a pojď ve vysílání Českého rozhlasu. Posloucháte Roční linku z Prahy dnes na téma, čeho máte v životě moc. Moc práce, paní posluchačka, jako poslední měla. Moc práce i v tom vyzrálejším věku, tady se to potvrzuje ještě z textové podoby od Karla. A přesně z druhé strany republiky, z Ostravy. Těšil jsem se do důchodu, že budu mít konečně čas, jenže od té doby pomáhám dětem, hlídám vnoučata, starám se o zahradu, vozím tchyni k lékaři a pořád... Tchyni? To jo, kolik jí je? No, to je vedlejší, nepodstatné, to se jen člověk zarazí, když si uvědomí, jaká je vlastně průměrná taková ta typická duše noční linky. Kolik je jí let a vůbec. Zkrátka, vozí tchýni k lékaři, pořád něco řeší. Někdy si říkám, že jsem měl mít víc volna, když jsem chodil do práce. Nestěžuji si, rodinu mám rád, ale občas bych chtěl týden, kdy po mně nebude nikdo nic chtít. A teď si představte, že to takhle Karle jednou nastane a vám bude něco chybět. Vy z toho budete nesvůj, budete špatně spát, taky převalovat se ze strany na stranu. Vy si tu práci nějakou určitě najdete, protože jinak byste se zbláznil. Pojďme ještě dál. Pardubice, píší Pardubice a Alena, čeho mám opravdu plné zuby? Lidí, kteří mají názor na všechno. Otevřu internet a každý ví, jak vychovávat děti a jak léčit nemoci, koho volit, jak správně žít. Člověk se pomalu bojí říct vlastní názor, přitom většina z nás by si vystačila s obyčejnou lidskou slušností a trochou pokory. No. No tak na ty internety nalezte, já jiné řešení tady nevidím. Čeho máte v životě moc? Ptám se hned dalšího z vás, anebo další. Halo, halo, kdo to je?
1: Dobrý večer, Honzičku, já vás zdravím z Olomouce, tady Eliška z Olomouce.
0: Ano, zdravím do Olomouce, zrovna jsem v neděli jel přes vás, teda kolem vás. Tak jsem mávnul, tak aspoň tak pomyslně. No
1: škoda, že jsem to nevěděl, abych vám přišla odmávat.
0: Tak... Je, tak bychom si mávali, všichni lidi by si mysleli, že jsme blázni, ale oni se milují, oni se mají rádi. Povězte, v Olomouci, Eliško, čeho máte v životě moc a nevíte, co s tím?
1: Já vám to řeknu, v první řadě mám moc roku.
0: Ano.
1: Mám přes příliš. A v druhé řadě mám strašně moc volna, moc pohody, protože jsem to dřív neměla tam rada. Takže dneska se na to dívám tak, že mám hodně volna, nevím kolikrát to s tím, chodím po turistických cestách, i když mám takový ten můj vozík.
0: Ano.
1: No, ale dělám kilometry.
0: Počkej,
1: někdy
0: fakt?
1: Teda hodně. A takže... To jako dělám v tom, že mám teda hodně moc volna. Mm-hmm. A nikdy nevím ani co s tím.
0: A jako nechce se vám plánovat, nejde vám to z té hlavy, nebo zkrátka to tak jako je a snažíte se přizpůsobit, protože já bych se asi zbláznil, ještě, že můžete chodit. Já při představě, že bych byl třeba upoutaný na lůžko. No tak to vůbec.
1: Já mám 93 roku a teda jako chodím a dělám i kilometry, ale když se mě to zdá málo. Takže ten volný čas, nekdy nevím, co s tím.
0: 93 let, ještě mi řekněte, že jezdíte na běžky a že jezdíte dvakrát do roka na dovolenou do Chorvatska letecky.
1: Ne.
0: To jste taková čipera.
1: Ale jezdí já jsem do 70 let na běžkách, jeseníkách, tak to jo. A to ještě, to už byla doba, když jsem měla volno, ale já jsem měla 3 děti, 2 zaměstnání pořád, a takže jsem toho měla přes příliš.
0: Ano.
1: No a dneska prakticky v Olomouci všichni se odstěhovali z Olomouce a já jsem tu zůstala sama. Takže jsem ráda, když někdo udělá volno a přijede mě navštívit. No a tak snažím se to, vždycky poslouchám noční linku a snažím se přemýšlet, co budu dělat druhý den.
0: Tak,
1: no, tak ráno stanu,
0: ano,
1: tak jdu spát o půl třetí.
0: Ano,
1: o půl třetí se chystám už spát, to poslouchám pořád rádio.
0: Ano.
1: A ráno spávám tak kolem půl osmé hodiny.
0: Ježiš, to bych si přál. To bych si přál taky, ale to já ještě jsem v práci, ano.
1: No tak vyrážím tady k rybníku, to je tak 4 kilometry, že? Tak si tam se protáhnu a nebo jedu tam, vystoupím v Nemilanech na autobus a jedu do města. Třeba dneskom jsem jela na tržnici.
0: Ano.
1: A z tržnice jedu přes náměstí, přes celé město a pak se vrátím okruhem zpátky domů a přijdu domů, je tak kolem 11.
0: Prosím vás, doufám, že o víkendu tyhle ty bláznivé nápady z nudy nebudete mít a že zůstanete doma, protože má být až 35.
1: Ne. Nezůstanu doma, já se doma strašně nudím. I když mám na balkóně záhon, já mám zahradu
0: ale
1: na balkóně.
0: Bude horko, tady bude moc horko. A 93 let je moc, musíte chviličku odpočinout. To, že jste čipěra, víme, ale zase máme zdraví jenom jedno.
1: No právě, ale já se toho velkého horka trošku bojím.
0: No,
1: pravda.
0: Tak.
1: Já se toho trošku bojím, ale zase a jdu mezi lidi, já no, potřebuji být pořád mezi lidmi, já se v tom bytě tady nudím.
0: No,
1: tady
0: chápu, ale jakmile je velké vedro, tak mám jisté řešení. Nepůjdete spát, ale v 2:30 vyrazíte na procházku Olomoucí.
1: To ne,
0: a za chladna se vrátíte a budete doma.
1: Nebo v noci, to ne. Ale sedím třeba na balkoně, protože tam mám jahody, mám tam kedluby, mám tam květák, no všecko možný mám na zahrádce.
0: Já bych to tam měl taky, ale obávám se, že by to všechno stejně seschlo, nebo by to chytilo plíseň, pak
1: já
0: bych to jednou
1: hlídám.
0: To zapnul. No. No, protože já na to máte čas, víte? Máte na to čas.
1: No to si hlídám a když tak, já tam mám ten deštník, tak trošku odebru ten deštník, aby to sluníčko tak nepražilo. No a tak se mám strach a když byla třeba na nějaký chladno, tak jsem ty moje záhony zakrývala, takže já se tomu věnuju trošku, protože aby ten čas nějak.
0: Tak jsme zase u toho času. No tak zdravím vás, Eliško do Olomouce, ať máte zase příště čas na noční linku, zavolejte, budu na vás zase myslet v neděli, až pojedu kolem, jo?
1: Určitě. Děkuji a mějte se moc a moc pěkně.
0: Vy taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přišel mi e-mail z Hané. Posluchačka Zdeňka píše, budu stručná, mám na vás 3 věci. Stručné to teda v žádném případě není, ale abych se vyjádřil k vašemu e-mailu, pokud tedy Zdenko posloucháte, děkuju v bodě číslo 1. V bod číslo 2 děkuju a bod číslo 3, já to vím,

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, Honza, taky téma, čeho máte v životě moc a nevíte si s tím třeba rady, pojďte se pochlubit, jsme tady jedna velká rodina Noční linky, tak jen houšť, zkuste to uchopit tak, aby se to hezky poslouchalo, protože vaše příběhy jsou nejdůležitější, bez vás by Noční linka nebyla. A One Man Show jsou zase jiné typy pořadů, i když se to třeba může někomu zdát, že se tady člověk producíruje. Ne, je to hlavně o vás a vždycky vám dám přednost. Ať už psaným příspěvkům, anebo těm telefonickým. Je na ně prostor samozřejmě, tak klidně volejte 731 800 900 právě teď. A já ještě, než se někdo dovolá, kouknu hned tady do našeho příspěvkovníku, jestli to smím tak říct. Co to tady máme? Ano, jej, pane, tady je příspěvků. Děkuju za ně. Jdu se v tom zorientovat, jako třeba s tím přebytkem bych si dovolil nesouhlasit. Jak jinak si vysvětlit, že ve školách se potřebným rozdávají dámské vložky nebo školní obědy dětem z rozpočtu hradí krajské úřady? O potravinových bankách nemluví. Nicméně toto není téma tohoto pořadu. Já jsem polovinu života strávil za socialismu, druhou polovinu v kapitalismu. A ačkoliv uznávám a respektuji drtivou porážku socialismu, kapitalismus u mě nezvítězí, protože těch negativ je o mnoho víc. Zastavím se u jedné vlastnosti kapitalismu, kterou nenávidím, a to jsou reklamy. Pravděpodobně vynález ze Spojených států amerických, protože z toho ráje za velkou louží nikdy nic dobrého pro lidstvo nevzešlo. A tak máme plné schránky reklam a letáků, obchodních řetězců, valí se na nás z billboardů, z internetu, z televize. Já naštěstí televizní přijímač nevlastním, tak jsem působení tohoto masově nejrozšířenějšího debilizačního média ušetřen. Reklamy se snažím ignorovat, bohužel mnohé z nich jsou natolik agresivní, že ignorovat nelze, a tak reaguji po svém, protože vím, že se bez reklam neobejdou firmy, zboží a služby extrémně předražené, neprofesionální, nekvalitní nebo přímo podvodného charakteru. Tudíž jim ve svém mozku promptně a neodvratně vystavují stopku, jsou pro mě důkazem neseriózního přístupu. Zakončil bych svou úvahu citátem: pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky a tak dále, tedy pokud je toto vše považováno za nezbytné ke změně vašeho chování nebo k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není v žádném případě pro vaše blaho a dobro. No já k tomu nemám co dodat. Vyčerpávající, jako vždy, Michale, děkuji moc. No a co vy? Jste připraveni přijmout do naší rodiny Noční linky někoho dalšího, kdo volá právě teď? A budu moc rád, že jste to třeba právě vy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, odkud nám voláte, voláte pokolikáte, anebo poprvé?
2: Dobrý večer.
0: To nebude poprvé.
2: Děkuji za přivítání.
0: Dobrý večer.
2: Nora z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Zdravím pěkně, Noro, máte se fajn?
2: Jakž takž obstojně, vzhledem k povětrnostním podmínkám. Dneska jsem čekala, že už začnou ta předvídaná horka, a můžu vám říct, že tady ve Frenštátě bylo tak trošinku příjemně tepleji, ale myslím, že bylo to dneska nebo včera dvakrát za odpoledne bouřka, už se mě to skoro plete, pršelo taky, ale na večer se zase ochladilo, takže uvidíme, jak ty horka budou.
0: Ono to spadá i vlastně taky do toho našeho tématu. Moc horko.
2: No to je právě to. Já si vždycky říkám, kdyby bylo takových průměrných z půl roku 23, 22 a 24 stupňů, to by bylo úplné dobrodění. Ale ty vedra skutečně, ještě když jsem byla v zaměstnání a když to už v některých předcházejících letech během prázdnin trvalo 3 týdny, jednou to bylo skoro celý srpen, 4 týdny, to už bylo příliš únavné. To je stejné, jako třeba když začala taková chřipková epidemie, třeba v listopadu, a to se zdálo, že to skončí po novém roce, a potom se to táhlo, druhá vlna takových těch dýchacích různých potíží a nachlazení, výroz až do Velikonoc. To bylo skoro až otravné, to jsem si říkala, to je tak dobře, když přijde něco jiného, když je nějaký žlučník, když je nějaké srdeční selhání, když jsou nějaké úrazy, když prostě bude něco jiného, aby to bylo zpestřené a ne takové jednotvárné. No, člověk je věčně nespokojený. Někdy má něčeho málo a z toho je toho zase hodně.
0: No to je fakt, taky na to dokáže pořádně nadávat. To jsem si taky všiml, a potom, když to má, tak zase nadává přesně na to druhé. To tak bývá vlastně v životě, ne?
2: A tak já nejsem ani tak zvyklá příliš na to nadávat. To jsem zase na to tolerantní, protože to nadávání ani nic nepomůže. To spíš chce zarazit to k těch svých myšlenek, nebo nepouštět si to všechno do mozku, neposlouchat z okolí, nezapínat televizi, neposlouchat rádio. Naštěstí, že nemám nic jiného. Noviny nečtu už několik desetiletí, tak to jsem toho osvobozena. Ale z chuti si čtu knížky. Ale když jsem měl předvčerem, myslím, tu noční linku ohledně zákazu mobilu ve školách, tak mě tak napadlo, no jo, teďka zase je na přetřes mobily. Přitom ve školách, když to jenom vezmu, protože člověk pořád na to vzpomíná, jak chodil taky do školy řadu let, je tolik problémů. Ale to je proto, že ten problém vždycky se vyskytne, on se nadhodí, on se rozplízne do éteru, všichni o tom vědí, všichni do toho mluví, spíš bych řekla, kecají, obkecávají to, ale ten problém se neřeší, on nezmizí a on ještě je v letu, v běhu, tak jako kdyby to člověk jel na kole nebo na běžkách, a už je tady další. A ten se ještě nevyřeší a už je tu zase další. Já si vzpomínám, když bylo před volbama, už to nepočítám teďka ta vláda, jestli je rok nebo 2 roky, to je jedno, to je prašťak uhoď, ale když říkali, že bude pan ministr Plaga, tak vím, že to si vzpomínám, že akorát řekl v nějaké té předvolební, že se musí udělat pořádek s inkluzí. Já si říkám, bože, že to tež někoho napadlo, jak ta ministrině Valachová to tehdy zavedla. To je hrůza, to je zkáza pro naše školství do teďka. Hele, ono se o inkluzi už zase několik měsíců nebo rok nemluví. Teďka začí s těmi zase asistenty do prvních tříd. Teď já nevím, co to teď nemají vyřešené peníze na nepedagogické pracovníky.
0: Noro, tohle to bylo včera. To bylo včera, já vám rozumím, jste toho, máte toho moc v hlavě.
2: Víte, že hodíčku, to je hodně problémů a člověk už si to nemůže ani připouštět, protože všechny, každý z nás, každý jednotlivec nemůže řešit, ale někdy mě to skutečně štve, protože když já to vezmu třeba ze svého oboru, tak mě dochází pravidelně časopis Lékařské komory a nebo sborník se Sdružení praktických lékařů. A v tom si všímám, a to je jednou měsíčně, a lituju ty své kolegy, kteří zatím pracují ve zdravotnictví, já jsem pár roku teda z toho už teď vypadla, kolik je každý měsíc nových nařízení, vyhlášek, přihlášek, poučení a tohle, a musíte dodržovat tohle, a pojišťovny zase dávají za úkol. A teď v časopise komory bylo právě o tom, jak se rozvíjí na tom našem ministerstvu zdravotnictví. Pan minister to má pod palcem, digitalizaci.
0: To je zajímavé, že to, jako se přece vždycky říká, že v jednoduchosti je síla, tak proč další formuláře?
2: No právě. Právě, kdyby to, a šlo by to tak jednoduše, ale já si říkám, bože, to jsem ještě žila v dobrém období, že možná toho tolik nebylo. A stejně vždycky to vím, i starší kolegové říkali, ale prosím tě, z toho si nedělej těžkou hlavu, ať jim odpovíš tak nebo tak, oni to stejně nečtou, takže nemusíš mít nějaké mindráky. A já jenom zpětně si říkám, bože, co za život jsem spáchala hříchu, ještě, že už je to všecko za mnou. Ale já to jako hříchy neberu, já se v duchu směju. Já jsem to dělala s chutí a s radostí, i když to nebylo třeba podle předpisů, protože jsem to dělala proto, abych pomohla svým pacientům a ne, abych poskakovala podle nějakých pánů z vrchu. A tak je to rozumnější a doufám, že si tenhle ten zdravý rozum snad ještě zachovám. A že mě to nikdo nebude vyčítat, tak mě to taky ani vy nevyčítejte, já to nebudu říkat dopodrobna. Ale těch podnětů máte pravdu, je moc a nemáme si jich všech všímat.
0: Já mám rád, když si můžu někdy jako tak jako třeba rýpnout. On to nemyslím teď zrovna jako na posluchače, ale všeobecně, tak jako když si jako rýpnu a mě to tak zahřeje u srdce, tak já si teďka dovolím jedno rýpnutí, ale to už se musíme rozloučit. Bude to hned po vás, ano?
2: Ano.
0: Dobrou noc, ať se daří. A děkuju vám za zavolání, Noro.
2: Já taky. Dobrou noc.
0: Malé rýpnutí, já teda na to upozorňuji, že máte kolem sebe moc reklam, to je jedno, televizních, rozhlasových, hodně reklam. Znám vám jednu televizi, tam máte pocit, že spíš dávají jenom ty reklamy a ty filmy jsou taková okrajová věc, Bčková. Helejte se, já si myslím, že i na tom zlém se dá lehčím popíchnutím najít i přece něco milého, hezkého a známe to všichni. Nebo ne?

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, máme tu noční linku. Dnes na téma, čeho máme v životě moc. Zkuste to vzít třeba i fakt filozoficky se zájmem, třeba i možným nějakým řešením, anebo je to neřešitelné v současné době, protože rok 2026. Hledajte se, jestli vy něčemu nerozumíte, protože na to vám hlava nestačí a já třeba nechápu, jak se neustále říká, jako já to vím, co to je. Vím, jak to jako vypadá, ten proces znám, ale prostě, zkrátka, pardon, jakmile mi někdo řekne něco, že se vytisklo na 3D tiskárně, no tak to bych jako nejradši praštil tou 3D tiskárnou. Co to jako je 3D tiskárna, nebo no, já chápu, vytisknout si dům, jako, no co to je za blábol, nebo tak kosmickou loď, já bych, to je tiskárna prostě, to je tiskárna, tam se dává papír a ne to či ono, aby to dělalo, ne. Proč proto někdo nevymyslel nějaký jiný název? No bylo by to lepší, příjemnější. Pojďme dál. Mám tady třeba Milan, který píše, v prvé řadě bombardování nevyžádanými reklamami. Pavel, kdyby jsme v životě měli tolik peněz a štěstí, jako máme nemocí, pak by to byla paráda. Dobrou noc, Pavel, to bych byl teda poměrně, Pavle, hodně chudý, teda nechci se vychloubat, ale no, tak až v poslední době se to tak nějak jako rozmohlo, ale jinak zdraví jako řípa. Dokonce i soudružky vychovatelky v mateřské škole mi nedávali kamaše jenom proto, abych nastydl v zimě. Nezadařilo se, zocelili mě. Bedřich, dobrý večer. Já plné zuby mám, když nám říkali, že se musíme očkovat proti COVID-19. Já nemusím nic, taky jsem nebyl proti COVID-19. No ale tady bych se možná zastavil, nechci říkat nic na téma účinky a vůbec výzkumy, průzkumy, to není podstatné, ale to lezlo vážně na hlavu. COVID v rámci rozhlasového televizního vysílání opravdu to lezlo na hlavu. A já už jsem, z toho jsem byl opravdu, to bylo jediné mé období snad v životě, které jsem fakt neměl rád v rámci vysílání, kdy člověk neustále říkal COVID, pandemie, COVID. Teď ještě navíc, jako někdo neuměl vyslovit, že epidemická, no to bych se zbláznil. Jaká epidemiologická, asi to epidemická, ne? Nebo epidemiologická. Nejdřív si v tom, kolegové, udělejte pořádek a pak něco říkejte. Ale je fakt, to jsme tady neměli, zasáhlo to každého z nás, ale myslím si, že toho bylo moc. A co vy, co si myslíte? Budu rád, když ještě někdo do půlnoci zavolám. Máme tady připravenou i písničku, ale nebude nutná teď, ale až za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, nebojte se, vytáhněte zaprášenou pevnou telefonní linku, zkuste vytočit nebo vyťukat číslo sem k nám, případně mobilní telefon, tam doufám, že nás máte v předvolbě číslo 1, je to vyřešené. Kdo nám volá? Halo, halo, kdo nás potěší? Tady Honza. No, úsměv slyším. Ano, ale ten úsměv jsme slyšeli 600 tisíckrát a bylo to poměrně sympatické, mimořádně.
2: 600 tisíckrát.
0: Už je to dobré.
2: Iveta. Olomouc Radíkov, jo.
0: Zdravím vás, zdravím.
2: A já vás taky zdravím strašně moc. A všechny lidičky, co poslouchaj, já taky jsem taková sova, co nespím, já ožívám o půlnoci, tak to téma teda je, co je to za téma? Ještě jednou.
0: Čeho máme v životě moc? Čeho až příliš, jako co nás může, to můžou být hmotné statky, taky nemusí.
2: Čeho máme v životě moc, tak jako něco vám povím. Spíš moje téma by bylo, čeho mám málo, jo? Já nemám ničeho moc.
0: To máte tak akorát, jo? Všechno.
2: Ale ne, já nemám ničeho moc. Ale žiju z mála. Žiju u lesa, mám pejsky tady, nemám peníze, žiju z ruky do pusy, jak se říká. nechtěla bych říkat do huby.
0: A nebo z misky do tlamy.
2: Ano. Ano. Takže já nemám ničeho moc.
0: V tom
2: případě,
0: ale
2: a jsem šťastná.
0: To stačí,
2: jako.
0: To člověku stačí, přece nemusí mít moc.
2: Ano, protože já uznávám takovýto reiki, jo, takovýto ten šrimanší, jo.
0: To, jako by se stalo, nebudeme říkat, ať neděláme reklamu.
2: Ano. A já se tím řídím a prostě já prostě žiju z mála.
0: Mně to stačí.
2: A jsem šťastná.
0: No to je dobře. Takže sova pálená. Mám ji tady, mimochodem na našem sídlišti.
2: Ježíš, fakt, vy to máte?
0: Ne, to je archivní sova tady z našeho počítače, ale je fakt, že jednou, já jsem si je ty
2: normálně.
0: Já si je musel natočit, řeknu vám, kvůli čemu jsem já nemohl spát jednou v noci. Vytáhl jsem nahrávací zařízení, takže jestliže se vycítíte jako ta sova, která ponocuje, tak teda jsme tam měli dvě teda obtěžovatelky, nebo dva kousky. To, když slyšíte v pravidelném intervalu, tak si říkáte, ježiš, tak už na to skočte. Děkuju, dobrou noc.
2: Na to mám skočit.
0: Ne vy, ale sovy, nebo ti, kteří nás v noci budí.
2: Jsem rozesmála několik tisíc lidí na země kouli.
0: No, tak úsměv léčí, to taky byste měla vědět.
2: Jo, já už mála prostě, já nic nemám. A já jsem šťastná.
0: No v tom případě nic nemám, nic nedám. Já taky nic moc nemám, ale dám vám písničku. Já vím. Dokonce bych vyjmenoval i jejich jména. Říkáte to pravidelně.
2: To je Fliček, Kristinka a Ori.
0: Děkuju, že drbu na čumáku. Posílám písničku a granulky na dobrou noc a vám taky úsměv a pohlazení a písničku do konce vysílacího dne, kterým je středa 17. Tak zdravím k lesu a dobrou noc.

0: Děkuji za e-maily, za dopisy, ať už ty elektronické, ty, které jste donesli na recepci Českého rozhlasu Střední Čechy, tady v Praze, v Karlíně, anebo i ty ručně psané poštou odesílané. Ano, došly. Nevím teda, jak dlouho putovali, jestli byli v depu třeba ještě několik týdnů, ale došly, děkuju, vážím si toho. Píšete hodně témat, která byste rádi probrali v rámci nočního vysílání. Tak především děkuji taky posluchačce, o které jsem mluvil hned v úvodu hodiny. Ano. Já už si to tady otvírám, abych to řekl zcela přesně. Mnohokrát děkuji konkrétně Marii, která se poptávala po informacích o noční lince, o vysílání a jak nejlépe poslouchat vysílání rozhlasu a té své oblíbené regionální stanice, tak jsem podal informaci, že digitální rádio to jistí a je to vyřešené. Taky jsem dal nějaký tip. Ostatně v Humoriádě na regionálních stanicích Českého rozhlasu můžete v rámci každého tohoto týdne v tomto měsíci jedno DAP rádio vyhrát. A ještě taky mnohokrát děkuji opravdu za témata, která jste poslali. A dokonce tady se posluchačka Zdenka, která mi psala, o které jsem mluvil úplně v úvodu, napsala několik možných témat. A řeknu vám, že polovinu z toho, co píšete, to bude, a to už mám i dlouhodobě plánované, jako třeba moje 13. komnata nebo vychytávky v domácnosti. Eutanázii už jsme ji měli společně, ale rád ji proberu ještě jednou, protože to vás zaujalo velmi. Ale téma poezie v našem životě nechybí vám. Myslím, že to bude prázdninové terno červencové noci. Tak to vidím.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, čtvrtek 18. června 2026. Tady je Honza Macoun, vysíláme z Prahy. Noční linka má ještě před sebou skoro 60 minut na téma, čeho máme v životě moc. A než se někdo dovolá, než se někdo proboxuje do vysílání, tak blahopřeji těm dnešním oslavencům. Milan, Milana a taky v příjmenáři někoho máme, vidíte, já jsem prvně zapomněl otevřít příjmenář, už ho mám. Tedy dnes ve čtvrtek 18. dolistovávám slaví Bočkovi, takže i vás pozdravuji, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás, hodně Českého rozhlasu.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Tady mi někdo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání reagoval na mou poznámku, kdy jsem mluvil o tom, že vás v rámci nočního vysílání poslouchá několik desítek tisíc. Tak tady posluchač, to jste se mohl představit klidně, jak jde zjistit, kolik má noční linka posluchačů? Opravdu několik desítek tisíc, jak jste říkal. Já vám řeknu zcela upřímně, nepídil jsem se po datech všech regionálních stanic a součtů v poslední době určitě ne, tak bych se mohl i splést, kdybych řekl nějaký údaj, který si myslím, ale ten, který mám podložený a ona ta poslechovost stanic se zas tak razantně moc nezměnila, je z roku 2023 a snad neřeknu něco špatně, bylo to pro jednu diplomovou práci, zapotřebí zjistit takového čísla a náš dramaturg Zdeněk Novák, který vede noční linku, tak píše, kdyby náhodou poslechovost na regionech v čase vysílání 23.00 až 1.00 od pondělí do neděle je průměrně 26 tisíc posluchačů denně. Každý den noční linku ladí přibližně 25 tisíc lidí a to je dost. A propo, uvedl jsem, že to je z roku 2023. Nevadí, popojedeme dál, je tu ráno, Marcela Holanová mi teď bude pět, jaké budu mít já ráno.
2: Očích voda slaná,

0: teda já, když mám špatné ráno, tak myslím, posluchači to nepoznají. V rámci mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy, kde vysílám od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, takže i dneska po noční lince procházka po Karlíně, jsem tady s Bárou, takže půjdeme si za teplé noci udělat pár kroků, tak jako vy, někteří posluchači, ale v noci, ne přes den. No a pak s úsměvem do nového dne, kterým je čtvrtek 18. června. No je fakt, že kdybych uměl zpívat, tak to by byl balzám, teda řeknu vám. Já vím, že bych zpíval skvěle, ale na to nemáme teď čas, protože zase moc ho nemáme. Ale něco v životě máte, něco, o čem se dá říct, že toho máte moc. Může to být věc hmotná, ale i nehmotná, nebo můžete to vzít všeobecně, co vás na celém světě štve. Řekněme si zcela upřímně, že to, co člověka tíží, řekne-li svému kamarádovi nebo někomu, tak to je potom sdělená starost, poloviční starost. Nebo to neplatí už, nebo nevím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, telefonní číslo znáte, kdo jste náhodnými posluchači, náhodnými kolemjdoucími, jak říkám, tak neoštíchejte se klidně, zvedněte telefon, máme na každé povídání přibližně 5 minut, k tomu písničku a nebo také další vzkazy, které odesíláte, a to docela čperně, tak vám za to děkuji. Třeba Milan, ahoj Honze, milí posluchači a lidi, co pořád dnešní nás denně svými aktivitami vytváří tedy. Já moc mám Van Falše, nebo mě píše One Falše, tak Van Falše u lidí, kteří se denně účastní pořadu. Osobně mám moc lidí a jejich falše. Stalo se tak i u kamarádů, žel ti to mají v pohledech, na jejich charaktery nic moc. Na druhou stranu mám lidi moc rád. Teda Milane, než jsem se teda překousal tím vaším vzkazem a než jsem ho pochopil, ale ono to dává určitě to dává kompaktní pohled na věc. Ale řeknu vám, jestli jsem se něco v životě tak nějak jako nenaučil, ale k čemu jsem jako dospěl a už je to teda nějaký pátek zpátky, já vám řeknu, já jsem tak rád, když někdo o někom řekne, že je kráva nebo vůl, dobytek, no prostě něco hanlivého. Ježíš, to je tak krásné, sympatické, že to není, že nejsme stejní přece. To by bylo tak nudný, o ničem, ten život by byl takový prázdný, stejný, nic neříkající. A takhle, ta pestrost, no, pane Bože, to se ani nezasloužíme. A ještě když si uvědomíte, že ten člověk se tou bůh nestal, ale narodil a ještě se rozmnožil, no, tak potom není vůbec co řešit. Telefon do studia 731 800 900, volejte, kouknu, jak to vypadá, jestli někdo vůbec. Ježiš, mě se to tady celé kouslo. To je z toho, že tady na mě Petr Kubala nemyslí. Já jdu restartovat telefonní aparáty a mezi tím písnička. Snad to všechno stihnu od Rangers Plavci.
1: Noční linka.

0: 14 a Český rozhlas Amacík. Dnešní doba jako by byla postavená na neustálém přebytku. Více věcí, více možností, více kontaktu, více informací, jenže člověk často zjišťuje, že právě toho víc je vlastně možná i někdy až příliš. Přeplněné byty, hlava plná upozornění z mobilu, kalendář bez volného místa a pocit, že člověk nestíhá ani odpočívat. Někdo má moc práce, jiný moc hluku, další zase moc lidí, kteří mu mluví do života. A možná právě proto dnes tolik lidí sní o obyčejném klidu, tichu a chvíli bez neustálého vyrušování. Řeknu vám, měl jsem dnešním, tedy míněno středečním ranním vysílání, říká se tomu palma, tak jako hovorově, to zní vlastně sympaticky, jo, ale to znamená ticho. Já jsem ticho ve vysílání, nějak jsem si to tady blbě všechno pospojoval, ty písničky, znělky a podobně. A když máte ticho, tak samozřejmě co vteřina, to máte pocit jako 100 let. Ale když u toho nejste, u těch strojů a jdete na malou, na větší, nebo jdete na kouřovou, tak nevnímáte, že? No a ono vám to tady začne houkat najednou, což je znamení pro všechny, kteří tady jsou v celé budově, houká to, takže ta stanice má ticho. Tak se to řeší, křičí, no a já než doběhnu těch, nevím kolik, 40 kroků z místa, kde se smí, tak nějak na čerstvý vzduch, no tak to ticho tam nějaké bylo, že? Já si pamatuju úplně první ticho v životě, které jsem měl v rámci vysílání. Bylo to asi minutu a půl a nějak jsem to úplně neprožíval. A první, co mě napadlo, jsem si pustil mikrofon. Než abych to přešel, nic neříkal. Já jsem řekl, ticho léčí. Řeknu vám, že šéf se teda smál poměrně dost, jo, ale stálo mě to 2000. Nevím, jestli dnešní ranní ticho bude mít nějakou ještě šéfovskou dohru, ale to nebylo schválně. A zase na druhou stranu buďme rádi za naše nedokonalosti, protože umělou inteligenci, tu si tady můžete nainstalovat, může si s vámi povídat, ale to není ono. Ta vám takové ticho neudělá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A co vaše příběhy? Konečně budu moc rád, když to budete třeba právě vy. Nevím, kdo to je. Kdo tam? Odkud?
2: Ale tady je Marie Dobříš, Vlakla Dobříš.
0: Ano, zdravím vás do toho města krásného, takového ano. Opraveného. Teď jsem tam nedávno nejen projížděl, ale i zastavil se, teda vám řeknu.
2: A kde pak? Co jste tam dělal? Někde jste jedl v hospodě?
0: No vůbec, šel jsem do bankomatu si vyzvednout peníze.
2: Aha, no tak já jenom bych vás chtěla pozdravit. Já a taky. Nejen vás, ale i pana Kubalu. A hlavně... Podrbejte Barunku za ušima.
0: No, myslím, už jí drbu, ale má, no, nemá z toho rozum úplně. Chce spát ne, a chce jo. Jíst, ne, chce jíst. Aha, v jejich očích.
2: Tak já bych, to vidím. Já bych vám chtěla říct, čeho mám strašně moc.
0: Řekněte mi.
2: Já vám to řeknu, ale vy mi to budete závidět.

0: Jasně, a dá se to odložit. Dá se to odložit, že?
1: Ano, do důchodu se to dá odložit, a protože nic nestíhá, já bych to tý paní řekla. Řeknete si, zítra je taky den.
0: No jistě.
1: Tak takhle, no, vidíte, tak proto mají důchodci málo času.
0: No, už jsme to taky probírali, ale prý to není jako úplně pravda. Jenom tím, jak je člověk prý starší, a ono to vlastně zaznělo i dneska v rámci vysílání, že přece jenom ty lidi jsou takový zpomalenější, tím pádem vlastně na všechno potřebují moc času. Máte s tím problém jako duševní, jako že nestíháte všechno, co byste chtěla?
1: Já ne, já určitě ne. Já si řeknu, to počká do zítřka, no, ale třeba některý lidi by s tím problém měli, ale já mám takovou nejlepší kamarádku, tak si vždycky večer řekneme, co jsme udělali, že nejdřív to jsme chtěli udělat a to jsme nestihli.
0: A pak jste si dali lahvičku vína a pak jste nestihli ani to.
1: To jsme si nedali, my si telefonujeme, ale kdyby bydlela naproti, tak aby jsme si ji dali. No.
0: A proč vlastně, a to je nějaká překážka dát si víno během telefonu?
1: No, já si ho můžu dát, ale ne s ní, že jo.
0: A můžete na dálku. Máma to taky tak dělá.
1: Já to taky tak dělám. Když má někdo narozeniny, tak se tady na něj napiju. Ale ještě jsem vám chtěla říct.
0: Povídejte.
1: Mám ještě hodně. Hodně kolem sebe dobrých lidí.
0: Určitě.
1: Ale jsou to sousedi, ano. A vůbec takový zlatíčka jsou to.
0: No, ale víte co, ty vyzrálejší osoby staršího věku, jako už potom jako třeba mívají i špatné odhady a jak to říkal Zdeněk Izer, nějaká, můžu to říct upřímně?
1: Můžete.
0: Víte co, že se tváří jako kamarádi, slušní lidi, mému srdci blíž, a přitom je to svině převlečená za kamaráda třeba. Máte v tomhletom to jasno? Máte to opravdu ne. Cit?
1: To jsou cizí lidi hodní. Jdu do krámu, já špatně chodím a nosím teda na zádech baťoch, jdu pro chleba a mám baťoch plnej a těžkej. Tak jsem potkala pána, říkám, prosím vás, mohl byste mi ten baťoch pomoct dát na záda? On samozřejmě, mladý člověk, tak
0: no,
1: 40.
0: Vidíte to?
1: Ale teď to není celý a ano. Já než jsem šla těch 10 schodů z holí a ze zábradlím, tak on ušel z krámu a říká, a můžu vás někam svíst?
0: Ježišmarja, určitě.
1: Já povídám podle toho, kam jedete. Jestli jedete do toho kopce, anebo jestli jedete do města.
0: Jo, a rovno vám...
1: Do toho kopce.
0: Rovno no, vám říkám, že žádný peníze vám nedám. Já mám kartičku tady seniorskou. Jízdní zadarmo mám s vámi, když už pojedu.
1: No a počkejte, ale on mě opravdu teda vzal nahoru do toho kopce, ale to já jsem ho stihla vyspovídat. On dělá sanitního... jako toho bratra, ne úplně, že by měl zdrávku, ale toho pomocníka v nemocnici. A takový lidi, takže vozí třeba ty, co nemůžou chodit, takový lidi jsou tam asi hodně platní.
0: V tom případě
1: protože to byl strašně empatický člověk. A na takový já mám nějaký štěstí, ale víte, co zase, já to taky řeknu, jak mi zobák narost. Líná huba, horí neštěstí.
0: Přesně tak. Já si to myslím taky.
1: Kdybych si o to napůl neřekla, tak jsem to táhla pěšky, že?
0: A já vám ještě...
1: Ale proto...
0: Ano... Omlouvám se, jenom
1: no.
0: Jsem chtěl říct, že já jsem se svým věkem pozdějším, nebo tím, jak jako člověk zraje, tak vám něco řeknu. Líná huba holí neštěstí, to je jedna věc, to je pravda, já jsem se to naučil. No tak se zeptej, když za to nic nedáš, přece ne, no tak řekne ne, když to nejde.
1: Ano.
0: Ale zase na druhou stranu, já... jako, já se klidně zeptám, ale já už bez té vaty. Já teď už jako jsem ve věku, kdy neříkám vatu a předem to říkám. Já vynechám veškerou vatu, která by k tomu mohla být přivařena, ale řeknu to rovno. Já prostě potřebuji někam odvést, nebo já prostě něco potřebuju, vysvětlovat, že mi umřelo auto, tamhle zaspal jsem něco a pámu by učit. Taky chtěl, ne, rovnou jdu na věc.
1: No vidíte, a tady u nás máme taxíky pro starý babky a pro starý dědečky za malou peněz, tak já můžu jezdit taxíkem. A je mi to jedno, jestli se to podělá nebo ne. A volá se jinej. Takže to mám další výhodu.
0: Jo, v dobří si se oplatí žít.
1: Těšte se, až budete hodně starý. Nemá to chybu.
0: Já doufám, že budu mohoucí. A to bych si přál a vám to taky přeju, aby vás to, nic nebylo mohoucí, abych nepotřeboval pomoc od druhých,
1: no to
0: abych...
1: Taky si přeju, tak, no.
0: Tak, tak, tak,
1: tak. Tak, hele, tak se

0: Mějte se taky. A moc ráda vás poslouchám.
1: Já vás taky. Vám. Dobro.
0: A musím se vám omluvit, že telefony jsem se nemohla zúčastnit, protože jsem ráno vstávala v 6. A to zase, abych šel spát v jednu, to nešlo. Ale půlku jsem slyšela. Tak se mějte, dobrou noc a ve všem hodně štěstí.

0: Netrpezlivý. Ano, kapela Elán taky v našem vysílání. Zdravím do celé republiky, kde nás posloucháte, ať už jste v práci, doma, na cestách, na chalupě pod pergolou taky. Myslím, že posledně někdo říkal, už se těším, až pojedeme na chalupu nebo na chatu. Pergola. Taky zdravím mámu mojí, asi pravděpodobně poslouchá, syna neviděla už pár dnů, tak jestli se jí stýská, tak poslouchá digitální vysílání v jižních Čechách, ve Veselí nad Lužnicí, nebo kousek od Veselí nad Lužnicí. Maminko senátor nepřijede, jede na Moravu o víkendu, potřebuje tam něco rozhlasového, pracovního, k natáčení a navíc noční linka tedy tento víkend, do konce týdne určitě ne, no a dál uvidíme. Ono se to nějak vyvrbí, neboj, případně mé telefonní číslo znáš. A co vy, čeho máte v životě moc? Ptám se vás, voláte, děkuju za to a koho vybrat, teď mi to tady bliká úplně všechno. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc vám přeji.
1: Dobrý večer, Honzíku, zdraví vás Mirka z Brna a taky všechny milé posluchače.
0: Taky zdravím.
1: Ještě než začnu k tématu, tak bych vám chtěla říct, že poslouchám a čekám vždycky na tu noční linku, až tam budete vy a potom můj zlatý Borek Kapitánčík. Akorát bych vás chtěla poprosit,
0: ano,
1: kdybyste tak měl možnost mluvit s generálním vaším, kdyby ta noční linka mohla být aspoň o hodinu dříve. Protože problémy se spánkem potom, no, takže to je takové moje přání, už to tam někdo říkal vám někdy, myslím,
0: ono je
1: jednou,
0: to,
1: dvakrát.
0: Ono je to, ono, to čas vím, od to... času, to někdo zmíní, ale fakt, že kdybych vám měl říct sám jako za sebe, jak to vnímám, jakoby co do počtu volajících posluchačů, tak úplně vím, že statisticky vzato se posluchačům moc před půlnocí úplně volat nechce. Teda mám to tak jako vypozorované, takže proto těch příspěvků čtených mám víc v té první hodině než v té druhé. Ale to je tak jako obecně, samozřejmě některé téma je nosnější, některé méně, některé, které si poklepete na čelo a dáte si dobrou noc a pak se budete nervit, že nespíte. A ten čas, řeknu vám, bylo by to možná fajn pro tělo a mysl, na druhou stranu, jestli jsem zavnímal víc takových jakoby tesků, tak že spíš delší by chtěli tu linku, delší, tak nějak jsem já nabil dům, delší ještě o hodinu, ale to už by někteří posluchači nepřežili třeba.
1: No, ale já bych ještě, no tak nic se neděje nakonec, že jo, ale ještě bych vám chtěla říct, to kdybyste tak přijel do Brna, když bude den otevřených dveří v rozhlase, abychom vás taky poznali.
0: Já vždycky, když jedu, já se přiznávám, já se tak snažím vyhnout Brnu, ale ne proto, že bych ho neměl rád, ale ty kolony. Já jezdím pravidelně na Moravu, na Hanou, jezdím do Holešova, teď pojedu o víkendu do Holešova, na Holešovskou regatu. A když si představím tu cestu, tak to je 20, v tom většinou strávím v koloně 20 kilometrové a umírám. Tak jsem to právě potom v neděli jednou zkusil přes Olomouc a zjistil jsem, že to je úplně na stejného časově, ale bez kolon. Tak uvidíme, no. V pátek pojedu, mávnu vám, když tak, jo?
1: Jo. No a teďka teda k tomu tématu. No, jsem už starší v důchodu a víte, když nad tím přemýšlím, tak víte, čeho já mám moc? Moc akcí. Já se prostě nezastavím, už to tady zaznělo. Ale já mám tolik kamarádů, kamarádek a nestíhám naprosto, už se nad tím sama zamýšlím, že to budu muset nějak řešit. Já vám jenom tak rychle řeknu můj týden. Tak pondělí hřbitov, to je vždycky na půl dne. V úterý s kamarádkama, s turistkama výlet do Lednice, moc doporučuju, je tam krásně. Ve středu jsem dneska zavařovala, zítra jedeme na hrad Perštejn, i když bude horko, tak jsme se rozhodli s mýma milovanýma turistama. V pátek budu uklízet a v sobotu mám moje kamarádky, každý týden se scházíme na párty a na kartách a zasmějeme se a vínečko. Takže mám
0: vínečko,
1: život moc ráda, mám ráda lidi, ale prostě už si říkám, že to budu muset nějak omezit.
0: A proč?
1: To není možné.
0: A proč? Řekněte mi proč.
1: Protože jsou potom ulítaná.
0: No a,
1: taková...
0: a kdy jindy máte ten život prožít pořádně než teď?
1: Než teď, to je pravda. To jsem si nikdy nemyslela, že já budu takhle v tom důchodu, nakonec pěkně žiju, mě to i vyhovuje, ale prostě já tam musím být, to je moje vlastnost, že já všude musím být.
0: Když vás vyhodí dveřmi, vrátíte se oknem, vy tam prostě musíte být. Když si to naplánujete, tak to...
1: A já jim taky prý, ale chybím, oni mě to tak říkají.
0: Jo, jenom jestli náhodou teda.
1: No a turisté, že jo, to jsou tak báječní lidé, to mám štěstí opravdu, tak každý týden nebo 14 dnů prostě máme vycházky. Je to báječné, ale už z toho celá někdy taková, no...
0: No, helejte se, já vám rozumím, na druhou stranu, já tohle to říkám, když, nejsem nějaký alkoholik, ale dám si čas od času stopičku, dobře, tak někdy to taky umím přehnat, ale ne špatně, vím, kdy mám dost, ale proč to zmiňuju? Ono v tom věku, ve kterém jsem, už jako nechcete se zničit, protože když se zničíte, po alkoholu, tak to už není jako, že můžete jít druhý den do práce, nebo nedej bože, rovnou do práce.
1: No jo,
0: to už je to, co s váma táhne týden.
1: Takže to je hrůza. Moravy, takže tam od Břeclavy, takže u nás bylo vždycky vína dost, taky nedělal víno, ale ne, to já nepřeháním.
0: No právě, že člověk ví tu míru.
1: Ne, ale když máme sraz takový, tak tomu ta sklenička patří, ne?
0: Jo, no, to já vůbec
1: tak
0: vám...
1: Tak to berem.
0: Já to beru, respektuju to.
1: Takže Honziku, dovoluju si vám takhle říkat, protože jste mě moc sympatický na dálku.
0: Jo, no, děkuji.
1: A ještě, já jsem bývala oděvářka, no a já prostě mám moc věcí a vždycky ano. Už si říkám, to není možné, nebudu nic kupovat. Mám ráda hezké věci, hezky oblečené lidi. Já už toho mám tolik, že už se nad tím taky zamýšlím a už to budu muset taky řešit. To je moje prostě slabá stránka taková. Takže to jsou tak dvě věci prostě, ale jinak si říkám, jak jsme tady hodnotili prostě různě třeba i tu televizi, rádio, tak ono štve mě, že se hádají, dohadují se, zvolili jsme si někoho a oni se pořád dohadují. Tak to mě teda moc nebaví.
0: No a koho by to bavilo? Koho by to bavilo?
1: Že jo.
0: Já naprosto rozumím Zuzaně Bubílkové, která říká, že prostě ty debaty, které vedla, že vlastně byla tak ráda, že je mohla opustit, protože už věděla, co ten politik řekne. Věděla, že vlastně je to stejné, je to... Víte, může mít člověk jakýkoliv škraloup, a teď nemluvím jenom o politickém dění, myslím všeobecně, můžete mít životní škraloup, který se s vámi táhne. Na druhou stranu je to váš život, jste si za něj zodpovědný a zase budu to brát tou lepší cestou. Díky za tu pestrost. Aspoň to máme zajímavé v tom životě.
1: No,
0: ale lhát se nemá.
1: Ale ano. Měli by se domluvit, aby to prostě nešlo do ET. Už nějak je to takové, zhrublo to všechno. No a pak mě ještě štve ta čeština, protože my jsme v Česku a samé cizí názvy, samé shopy a já nevím co. No, takže s tím ale nic nenaděláme. Takže to jsem se vám svěřila a posluchačům. Mám ráda lidi a vždycky si ale říkám, i přes všechny trable je ten život hezký, že jo?
0: Tak, já s tím naprosto souhlasím, absolutně. A hlavně mít pochopení, cit a je pravda,
1: jo,
0: že...
1: A kamarády.
0: Přesně. A nestále nové kamarády. Pěstovat si ty své staré, nebo ty, co už máte léta, protože pěstování i takových vztahů je naprosto skvělá věc. Bez těch lidí
1: ano,
0: si člověk neumí představit.
1: Ano, musí se taky něco odpustit, že jo, a jede a se dál.
0: Zakončíme prostě naše velmi, ježiš, my povídáme no. dlouho, kdyby tady byl kolega Kubala, už křičí, už nonverbálně komunikuje no, a už mi to podřezává krk, takhle on to dělá a já potom rychle končím. Ale chtěl jsem vám jenom říct poslední věc. To skupinku s těma holkama, se kterýma chodíte, jsou to jenom holky?
1: No.
0: Jsou to jenom holky, no, nebo je tam i nějaký chlap?
1: No, Honzíku, je nás 5 a z toho 4 vdovy.
0: Jo, tak. No, já ale jsem to chtěl zakončit mile, jako víte, co se říká takovej vtip, jak se sešly ty holky na tom, na to kafíčko, na to latéčko. No, tak
1: no
0: přišli,
1: domů,
0: sešli se a neměli si
1: doma u jedné.
0: No jasně, ale takhle, jeden vtip je o tom, že se takhle sešly ty kamarádky, dali si to latéčko nebo vínečko a neměli si co říct, protože přišly všechny. Rozumíte?
1: Jo, tak to nehrozí. No a potom turisti, tam jsou taky chlapi, kteří to oživí, sranda. Takže prostě mám to tak, ale mám toho moc.
0: A děkuju vám tak. A dobrou noc.
1: Zdravím
0: do Brna.
1: Zdravím vás moc a někdy naslyšenou.
0: Ano, naslyšenou, ať se daří, pěkné sny a hlavně žádné rozčilování před spánkem. Do Brna pozdravení, v pátek projedu kolem, možná.

0: To jsem si taky zpíval, není to tak dávno. Studánko stříbrná, kde tě mám, ona vyschla. Ona, moje oblíbená studánka, vyschla, Bára neměla co pít, až mě to překvapilo, jaké bylo sucho. Ale už snad nějaké ty zásoby vody v lesích už jsou po těch deštích, tak snad se to zase nevysuší velmi rychle. Čeho máme v životě moc, nebo tak obecně vy, na čem troskotají třeba plány u vás, protože něčeho máte moc. Povězte mi to. Do jedné hodiny ještě čas. Píše Helena, tady mimochodem, Honzo, děkuju moc za rozesmání, jak jste povídal o té tiskárně, nemohla jsem se udržet smích, protože si už dlouho říkám a myslím to samé, prosím vás, to jsme se bavili o té 3D tiskárně tady, já tomu nerozumím, proč 3D tiskárna, to je prostě, to je stroj, to je krám, který prostě umí všechno. Jak může 3D tiskárna tisknout barák? Ne, nemá proto to mě tak rozčiluje a přitom já nejsem zas takové technické nemehlo, já jako vím, co to je, mě jenom rozčiluje ten název a když si uvědomím, že vlastně jsem ve věku, kdy jsem nastoupil do rády před opravdu dávnými lety, v počátku 90. let, tak mohu říct, a vlastně nerad se k tomu i vracím, ale ten zvuk byl tak charakteristický. My, co pamatujeme, ještě funkční dálnopis. Z toho přicházely zpravodajské informace ze zahraničí. Pane, jo, dáme to pryč, stejně jako telegramy, o kterých jste si mimochodem taky žádali, že byste rádi slyšeli v rámci témat nočního povídání. Co píšete dál? Třeba Jenda, a tady budu s Jendou souhlasit hodně, mám dost spamu a nejen toho e-mailového. Mimochodem krásná čeština, píšete správně e-mailového, tak, jak by se mělo, protože ta pomlčka je důležitá, ta pomlčka je velmi důležitá, protože jinak bychom mohli vlastně malovat, když se to tak vezme. Jenda, mám dost spamu nejen toho e-mailového, nakupuji hodně na internetu už dlouhá léta, proto se jen těžko zbavuji nevyžádaných zpráv i nevyžádaných telefonátů. Všude chtějí zadat e-mail, taky skvělá práce, i hned vám začnou posílat nabídky, i když si ani nic neobjednáte a tu stránku bez dokončení objednávky zavřete. Takže jsem si na boj proti tomuto nešvaru vymyslel vlastní systém, do žádných internetových formulářů nezadávám e-mail, který opravdu používám a už ani telefon, který opravdu používám. Další informace na téma nespamovat.cz. No, Jendo, když tady skončím, ten máš příspěvek trošku delší, ale když to tady zarazím, já to dělám taky. Jo, já to dělám taky. Rozhodně nepíšu svůj funkční e-mail, když je něco podmíněné právě e-mailem a když je nutné telefonní číslo. Je mi líto, kdo má telefonní číslo 777-111-111.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 043 zvolníme, pěkná, pěkná, pěkná, a během ní někdo z vás u telefonu. Tak snad to bude fajn, milé rozloučení a uzavření, nebo budou dva, uvidíme, uslyšíme. Hezkou noc přeji.
2: Pro tvůj dech

0: No pěkná, ale třeba nevěrná právě Jankovi, jo? Bude volat Honzovi do studia Českého rozhlasu. Studio, které je připravené přijmout další hlasy z České republiky, kdo nás posloucháte v síti regionálních stanic anebo na stanici Český rozhlas Pohoda. 731 800 900, čtvrtek 18. června. Jak trávíte noc? Máte něčeho moc? Ne noc, moc. Zavolejte, ať to můžeme taky uzavřít, to dnešní povídání, budu moc rád. Halo, halo, Český rozhlas. Kdo pak je tam? Kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Iveta z Teplic.
0: A zdravím do Teplic.
1: Tak, já bych nejdříve chtěla pozdravit paní Noru do Frenštátu, že dlouho jsem ji neslyšela a hezky vždycky vyprávní, že ji ráda poslouchám. Pak bych chtěla vzkázat paní Elišce do Olomouce. Když má tolik volného času, tak může třeba číst knihy.
0: Neorganizujte jí život, neorganizovat život. Ona, když bude chtít, tak si ten život zařídí.
1: No a teď teda k tématu, jo?
0: Ano.
1: Takže si myslím, že máme strašně moc potravin, jo, vyrobit. Když si třeba vezmete, kolik druhů salámu, sýrů, lahůdek, chlebu a pečiva, a není možné to všechno spotřebovat, že to vždycky končí potom někde prostě, že se to znehodnotí, tyto potraviny. A pak taky máme, hodně toho textilu se vyrobí. Čína, že jo, ta chrlí do celého světa.
0: Jo.
1: Takže taky se to neunosí a také se to potom musí znehodnocovat. Takže to jsme prostě zavalení vším. A třeba i když přijdou děti do hračkářství, tak tam mají takový množství hraček, že ani nevědějí potom, co si mají vybrat.
0: To už,
1: jo.
0: To už nedostávají ani záchvaty toho, že nemůžou mít to, co chtějí.
1: To úplně, jo, já bych si teda taky nevybrala, jo, že když tam přijdete a teď to se obložení regálama, jo, s těma hračkama. Ale minule jsem se byla jen tak ze zvědavosti podívat. A třeba tak hezký panenky, jak jsme měli my, jako děti, že když jsme byli, tak takový dneska už nejsou.
0: Jako jaký? Já si pamatuju, že jsme měli nějakou kubánku, teda sestra měla nějakou kubánskou panenku.
1: Ne, tak já jsem měla už taky hezký, jo, že byl opravdu jako podobný, že měli hezký obličeje, jo, a teď to je takový prostě ten výraz v tom obličeji je takový nějaký, jo.
0: Jaký? No, je tam lifting.
1: A ty plišáci taky jsou některý takový spíš. No já nevím, že by se toho mohli i bát ty děti.
0: Proto zůstávám věrný klasice. Myslím si, že krteček, ten zachrání vždycky všechno.
1: Autováno, že jo, automobilu, to je prostě chrlí auta, to je hrozný, že v rodinách některých jsou třeba i 3 auta a ráno, že jo, do práce, když jezdí, tak je tam jeden člověk, no, takže to jako dřív jsme byli skromnější, stačilo nám mým věcí. A dneska prostě ty kapitalisti, že ho chtějí na všem vydělávat, tak jenom chrlí, vyrábějí všechno a...
0: Iveto, ale víte, že zatím to, co všechno povídáte, se dá shrnout do jednoho slova. Blahobyt. No. Moc blahobyt.
1: No právě, ale to je, to kazí i lidi prostě, tak to blahobyt. No.
0: Ne, prachy kazí lidi. Prachy a majetky.
1: Tak právě nemá, že ty kapitalisti nahodějí takový ceny, tak to nemáme podporovat, tak kupovali drahý věci, že jo? Máme ty levnější koupit a no je to hrůza, no, co teďkom prostě v tom světě se všecko děje a
0: mám takový pocit, že to ale úplně nezměníme, ale jestli se vám ulevilo, tak je to fajn.
1: Změnili bychom to, kdyby prostě, říkám, jsme nekupovali tolik věcí, jo, teď si vemte, co nabízejí třeba do kuchyně, všechny roboty, že jo, kávovary, a kdybyste to měl na všechno mít, tak byste potřeboval velkou almaru na tyhle pomůcky. No,
0: nemáme si kupovat zbytečné kraviny do domácnosti typu kráječ na chleba. Jo, to bylo mimochodem zvoleno jako nejzbytečnější přístroj kuchyně.
1: Myšlej, no. Na těsto, že jo, pak tady kávovary, fritézy a kde co.
0: Jo, káva. Já jsem si nedal kávu, já stále mám pocit, že mi něco chybí. Jdu si pro kávu, ale končíme. Děkuju za zavolání, Iveto, ať se vám daří. Zdravím do Teplic.
1: No, taky a všem posluchačům dobrou noc. No.
0: Ano,
1: někdy.
0: Ano. A posíláme smích, tedy zatím ten imaginární. Petra Černocká o tom zaspívá. Doufám, že se jí zadaří, aby jí ten smích on vrátil.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každé

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, je tady noční linka, ano, s vámi Honza Macoun. Poslední minuty našeho povídání, no tak teď je to takové buď a nebo, dáme ještě posluchače, máme tady ještě příspěvky, nebo případně někoho z vás u telefonu, tak zkusíme telefon. Bude to stručné, doufám, Honza u telefonu, kdo má to štěstí a dovolal se jako poslední?
1: Staňka, já vás srdečně zdravím.
0: Trošku víc nahlas, neslyším vás.
1: Že vás srdečně zdravím.
0: Ano, děkuji,
1: zdravím.
0: Děkuji.
1: Honzičku. No, tak nebudu moc rozšiřovat tady pocity, které mám, poněvadž závis dělá z lidí duševně mrzáky.
0: Ano.
1: Ale domnívám se, když mám říct, čeho máme moc, moc máme politických stran, stačila by levice, pravice a ať se mezi sebou poperou, ať tam jednou vládnou jedni po druhé druzí.
0: Já do toho musím máme vstoupit, politiku ne, a když, tak jenom ať se dohodnou.
1: Ale stačily by ty dvě na ty šaškárny, nemusíme jich mít moc. Tak máme moc i církví, těch máme jako těch politických stran.
0: Jako myslíte, jako, že je hodně pánu bohu?
1: No právě, že je jenom jeden, ale těch církví tady u nás to vás zastavuje na ulici. Jednou takový, po druhé makový, no řeknu vám tolik, to je, je to legrace aspoň, jo? Ale pán Bůh je jeden, jo?
0: To já by ne, tak jako, já mám za pána boha, teda paní bohovou a to je moje máma.
1: Jo, tak gratuluju. To je rozumné, ale já v Boha věřím, ale ano. Beru ho jako nejsilnější energii světa, který ten svět stvořil a řídí. Jo, ale není to fousatej dědeček.
0: Jak myslíte, jo, děda Mráz?
1: Ano, taky ne. Taky ani tak děda nějak. Mráz. No jo, říkám, každý máme něco, ale opravdu je jeden Bůh, ale církvi máme hromadu.
0: Děkuju.
1: No, tak to je druhá věc a jinak si myslím, že skutečně se máme dobře a žijeme v krásné zemi.
0: Ano.
1: A važme si toho. Jo, takže chce to trošku toho selského rozumu, je těžké hospodařit v rodině, stejně tak jako ve státě. Ale nadávka mám moc nesvedem. Tou skromností a šetřením možná ušetříme i energii, ušetříme vodu, víte, a važme si toho, že můžeme v takovém státě žít, který je opravdu krásný, máme krásnou přírodu. Tak jo, dobré zdravotnictví máme, ale neumíme si toho vážit.
0: Děkuju. Je to všechno, musíme končit. Ať se daří,
1: naschledanou.
0: Dobrou noc. To bylo milé. Děkuju vám za to, že jste volali, psali. Jako jas. Pište dál, klidně klasickou poštou, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, nebo Český rozhlas, ono to dojde. Nebo kdo si s těma internetama nějak rozumí, tak samozřejmě nabízí se i jan.macoun@rozhlas.cz. Mimochodem jsem se zrovna přednedávnem dozvěděl, že doručovatelka Karlínského okrsku doručuje už jenom jednou týdně. Takhle, ne, že by na tom nějak dvakrát záleželo, ale ten, kdo tu bydlí, tak není to nějaké hloupé, když mám přijít nějaký dopis s pruhem třeba, že týden na poště, co? Po dvou dnech se vrací. Nic, o poště bych se taky rád nikdy s vámi promluvil. Další noční linku uslyšíte už dneska, hodinu před půlnocí, čtvrtek 18. bude s vámi kdo? Tuším z Pardubic, Miroslav Hruban, pohlednice, dopisy a korespondenční lístky. Vidíte, jako bych to přivolal. No a potom dál se spolu uslyšíme, jak v pátek hodinu před půlnocí na téma o lidskosti, anebo v sobotu hodinu před půlnocí na téma půda plná příběhu. Těším se už teď, dobrou noc, pěkné sny a moc se neuvařte, neupoďte a poslouchejte svoji regionální stanici. Já se těším ráno v 5 na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To já vás jenom zkouším, to se nelekejte, to už je jenom takový dovětek. Není tady Petr Kubala, tak Honzík to tady všechno odmačkal a koukám, že nějak mu to časově úplně do té jedné přesně na vteřinu nevyšlo. No tak víte co, dáme si ještě jednou jako výplň do času jedné hodiny, na vteřinu přesně, na chlup ptačího pera, přesně to, co nás na sídlišti může provokovat v rámci nočního času. A teď je to všechno. Pěkné sny.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesními žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal, smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionky, bílonky a takový kruci lunti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých sódů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřel. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebničku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme božku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí, alo po něm? Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřímovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda mane, tutni se mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, prosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež se skupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělej. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo-li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čelaslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já se pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila, zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuální místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského rádiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát, třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomný nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu. Já
1: zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceově, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic, to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
4: To je přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000 000 dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubeř spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám mu, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to víš, říká Puškin. Tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, Němá sportiči, Mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
4: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
3: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
4: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
3: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev a tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
4: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
5: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie, protože... Pustíme sklece tygra, jdem pán Jona štvát.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak rumcaj se takové to rumcajsí nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor, všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
7: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
8: To je nástroj?
7: Divil se kontrabas.
8: Kde má struny? Nebo klapky?
7: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
8: A jak se jmenuje?
7: Ptal se pozoun. Tran zí Stor, řekl tajemně fagot.
8: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
7: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
8: Ten hraje jako já. Vydechla harfa, jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
7: Začal znovu
8: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
9: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
8: Co to říká?
7: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
8: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Píp, píp, píp. To bych uměl taky.
7: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ano, takhle zakroutit tím kolečkem.
8: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
7: No, že jo. Potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
8: Tak to přece jen bude umělec,
7: minila kytara.
8: No ne, no tomu to jde, no výborně je přijat.
7: zvolal kontrabas. A teď mu řekni, Fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo. A teď.
10: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
7: Co to tam křičí?
11: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje Fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy.
7: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
11: A teď.
10: Ale, zase chyba. Tak takhle nám boši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
7: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty jsi nám sem Fagote přivedl pěkného šťourala.
11: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
10: Dobrý trvení, přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech, vdech, výdech, hodně z...
7: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
10: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já, že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten. No, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom ji napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratily. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí, no zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. No, kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No, ale co? No, nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No, s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě, lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byly co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ti šeptám do tvých vlasů.